0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám nebudu vyprávět o žádném zpěvákovi ani o žádné zpěvačce. Dneska vám budu vyprávět o sobě. Narodil jsem se 8. června roku 1964 v Pardubicích, za chvíli mi bude 62. Vzpomínejme tedy se mnou na dobu, když jsem já byl tenkrát kluk.

Díky mým rodičům, Emílii Adamové, rozené Petrovické, a Janu Adamovi jsem prožil nádherné dětství, jaké bych přál z celého srdce všem dětem. Naši mě ve všem podporovali, motivovali mě, ve všem mi drželi palce. A když se mi něco povedlo, nechválili mě, brali to jako naprostou samozřejmost. Někdy mě to hodně štvalo, ale zpětně docenuji, že to bylo to nejlepší, co pro mě mohli udělat. Máma učila celý život na prvním stupni základní školy a byla i hodně vyhledávanou logopedkou. Hodně dětí v Pardubicích naučila sykavky a správně vyslovovat R a Ř. Báječně vařila a pekla, a to klidně i pro 15 lidí, když byl u nás na návštěvě Karel Gott. Karel si od nás odvážel svíčkovou nebo vepřové výpečky, Šarlotce a Nelince máma pekla perníčky a vánoční cukroví. To vše do 10. května roku 2014, kdy v den svých 70. narozenin upadla tak nešťastně, že si zlomila druhý krční obratel a poranila míchu. Totálně ochrnula. Zpočátku pilně rehabilitovala a vypadalo to, že se přece jen jednou postaví a bude chodit. Nepodařilo se. Kdysi nesmírně aktivní ženská najednou jen ležela a celý den koukala do stropu. Denně jsem za ní chodil do Motola a do soukromé kliniky na Košíku, nebo za ní jezdil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Když za mnou přijel z Havířova můj přítel Lukáš, chodil za mámou se mnou. Díky Lukášovi se mi podařilo těchto 9 nejtěžších měsíců v životě zvládnout. Jednou jsem si z nemocničního pokoje odskočil ven na cigáro a když jsem se vrátil, mamka diktovala Lukášovi recept na mé milované francouzské brambory. Konec jejího utrpení nastal začátkem roku 2015. Moc mi chybí. Denně si na ní vzpomenu, povídám si s ní. Myslím si, že by jí moc těšilo, že 16. rokem abstinuji, že jsem šťastný po Lukášově boku, že mám tenhle rozhlasový pořad. Mami, díky.

Táta Jan Adam se v Pardubicích vyučil drogistou a v Liberci pak vystudoval chemickou průmyslovku. Chodil tam do divadla FX Šaldy do opery, od mého útlého dětství mi zpíval operní árie a naučil mě operu milovat.

Luciano Pavarotti dospíval nádhernou árii z Pucciniho opery Tosca a já budu pokračovat v mém vyprávění o tátovi. Taťka pracoval celý život v pardubickém Semtíně, konkrétně ve výzkumném a vývojovém ústavu v oboru výbušnin, energetických materiálů a munice. Strašně si přál, aby se ze mě stal uznávaný právník. To se mu bohužel nesplnil. Když jsem právnickou fakultu dokončil a myslel si, že s právem nebudu mít už konečně nikdy nic společného, zjistil jsem, že mě paní Ivana Myslínová ze studijního oddělení právnické fakulty přihlásila k doktorandskému studiu. Měl jsem ale tehdy v plánu úplně jiné věci a dodělání doktorátu se mi vůbec nechtělo. Karel Gott mě tenkrát řekl: Honzo, jdi do toho. Vždyť můj tajemník Miroslav Zitko je doktor práv. A mámě a tátovi uděláš radost. A mě nakonec taky. A tak se ze mě stal doktor práv. Když mě Karel Gott někomu představoval, říkal s pýchou: to je pan doktor Adam. Když přišel taťka z práce domů, na půl hodiny se zavíral do skleníku ke svým milovaným kaktusům. To vše předtím, než se se mnou začal učit mnou nenáviděné předměty matiku, fyziku a chemii, nebo si se mnou začal opakovat ruská, německá nebo anglická slovíčka. Miloval všechno, co mamka uvařila a napekla. Máma se někdy snažila uvařit i něco, co nebyla až tak klasická česká kuchyně. A víte, jak v takové chvíli, když máminu novinku dojedl, táta zareagoval? Obvykle řekl: Miluško, bylo to výborné, ale příště už to nedělej. S tátou jsme se milovali, ale jak už to mezi otci a syny bývá, vedli jsme spolu malicherné šarvátky, žabomyší války. Podobně to měl se svým tátou i Karel Gott.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Mám sestru Kateřinu, která je o 2 roky mladší než já. Vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku a dnes v našem rodném domě v Pardubicích provozuje logopedickou poradnu. Je šťastně vdaná a jsem moc rád, že se naši rodiče díky Katce dočkali vnoučat. Zuzanky a Ondřeje, kteří nám dělají jen samou radost. Katka to se mnou neměla v dětství jednoduché. Od rána do večera u nás zněly písně Heleny Vondráčkové a Karla Gotta. A dneska vím, že Katka trpěla asi jako zvíře. Karla nakonec vzala na milost, ale Helenu nikdy moc ne. Určitě si pamatujete na závěrečnou scénu filmu Hvězda padá vzhůru, kdy se Švanda vrací ze světa domů ke své Dorotce. Katku jsem nutil, abychom si na loukách a polích pod Kunětickou horou na Švandu a Dorotku hráli. Musela rozpřáhnout ruce a se slovy Švando mi běžet v ústrety, zatímco já jí běžel naproti se slovy Dorotko nartech.

Já a sport, to nešlo nikdy moc dohromady. Naučil jsem se bruslit, plavat, lyžovat. Mámin táta, děda Josef Petrovický, byl vášnivým fotbalistou a musel být děsně zklamaný, že ani jeden z jeho tří vnuků nešel v jeho stopách. Bratranec Tanda hrával závodně basket, vystudoval fakultu elektro na ČVUT a dnes je z něho vášnivý hráč golfu. Druhý bratranec Vladimír byl vždy neskutečným milovníkem zmrzliny a vášnivým čtenářem. Dymova hraběte Monte Krista přečetl snad 15krát. Jsem rád, že s oběma bratranci a jejich rodinami máme krásné vztahy. Ale zpátky k mému vztahu ke sportu. Nikdy jsem nebyl na žádném fotbalovém ani hokejovém zápase. Nikdy jsem ani jeden z těchto sportů nesledoval v televizi. Takový Karel Wagner nebo Martin Michal to prostě nechápou. V této oblasti jsem doslova tabula rasa, deska nepopsaná. Na devítiletce a na gymplu jsem jezdil pravidelně, takřka víkend co víkend, lyžovat do nedaleké Pece pod Sněžkou nebo do Špindlerova mlýna. Loni jsem se po letech díky bratranci Standovi do Pece a na Pomezní Moudy vrátil. Bylo to ovšem v létě, ale i tak jsem Lukášovi ukázal na sjezdovce zahrádky Čapkovu boudu, kam jezdívala v zimě Helena Vondráčková. A Lukáš nemohl uvěřit tomu, že jsem tuto sjezdovku a sjezdovky Labuť, Smrk a Bramberg sjížděl. Naposledy jsem ovšem stál na lyžích v roce 1984 v Jasné v Nízkých Tatrách a od té doby sním, že si ještě jednou nějakou sjezdovku sjedu. Možná v příštím životě. V tom současném už se bojím.

Jako malého kluka neokouzlila knížka Příběh lvice Elzy a film Volání divočiny, který byl na její motivy natočen. Snil jsem o tom, že se stanu ochráncem divoké zvěře v Africe. Bohužel se ale tenhle můj sen rozplynul jak pára nad hrncem. Krásná je ale i naše příroda a tak mi díky bohu dodnes zůstaly lovy beze zbraní.

Jsem celoživotně zatížený na jeleny a na jejich sledování v oborách nebo ve volné přírodě. A je zcela jedno, zda jde o jeleny evropské, bílé jeleny nebo jeleny dybovského syka. Upřímně řečeno, nepohrdnu ani daňky skvrnitými. S rodiči a se ségrou jsme jezdili sledovat jeleny do Práčovské obory na Chrudimsku, kde se natáčel slavný televizní seriál Dobrá voda. A v 80. letech jsem tam jezdil s tatínkem Heleny Vondráčkové Jiřím. A v posledních 10 letech chodíme s Lukášem pozorovat jeleny dybovského syka do obory svatý Linhard v Karlových Varech. Největší zážitek s jeleny na mě ovšem čekal v 80. letech v Krkonoších. Jezdili jsme tam na podnikovou chatu nedaleko Pomezních Bud. Jednou mě tam táta o Velikonocích vzbudil slovy: pojď se na něco podívat, Honzo. To musíš vidět. Když jsem se podíval na louku, na které jsem lyžovával, nemohl jsem od ní odtrhnout oči. Popáselo se na ní snad 30, ne-li víc jelenů. A od jelenů se teď přenesme zpátky v čase do druhé poloviny 70. let, kdy jsem v Pardubicích chodil do tanečních. Protančil jsem je jen s jedinou tanečnicí. Jmenovala se Renata Marková, chodili jsme spolu na devítiletku a na gympl. Byla to sošná blondýna, která, když si na sebe vzala bílé vyšívané šaty, připomínala mi Helenu Vondráčkovou ve filmu Romance za korunu. Renatu jsem platonicky miloval a věnoval se jí mou první a poslední básnickou sbírku, kterou jsem pojmenoval Marné touhy. Renata patří mezi mé nejlepší kamarádky a jsme v kontaktu i dnes. Oslovujeme se jako v mládí. Říkáme jí paní Rena a ona mě děde Haďane.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Jak jsem trávíval prázdniny během gymnaziálních studií, to vám napoví následující písnička.

0: jsou z něho.
1: V letech 1978 až 1982 jsem prováděl česky, rusky a anglicky na východočeských zámcích v Náchodě, v Ratibořicích, na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a na zámku v Opočně. Uvědomoval jsem si, že provázení mi přináší zdokonalení slovního projevu, procvičení cizích jazyků a taky milý přívídělek. Klidně jsem vzal návštěvníky na prohlídku i během hodinové pauzy na oběd, až to kolegům začalo být podezřelé. A tak když jsem se jednou v Náchodě loučil s rozjařenými návštěvníky z Jižní Moravy a těšil se na nějaký ten peníz, uviděl jsem, že kolegové průvodci na jednu z mříží nainstalovali ceduly s nápisem Neponižujte nás, prosím, svými úplatky. A bylo. Vlastně nebylo. Když jsem zase jednou přišel na zámku v Ratibořicích do ložnice Kateřiny Vilemíny Zaháňské, což byla kněžna z babičky Boženy Němcové, překvapilo mě, že se návštěvníci pochechtávají, šeptají si a výrazně po mně pokukují. Aby taky nepokukovali. Když kolegové na pelest kněžniny postele, na kterou jsem neviděl, zavěsili ceduly s nápisem Provází vás sexuální loudil Jan Adam ve víru erotických vášní. Vyváděli jsme fakt strašně. Mám na co vzpomínat. Byli jsme hodně mladí, hodně neklidní. Jo, a na zámku v Opočně se doslova legendárním stal zápis jednoho středoškolského profesora, který do pamětní knihy napsal Průvodce Jan Adam plně uspokojil 38 studentek Půchovského gymnázia. Pevně věřím, že mé zámecké vzpomínky neurazily váš jemnocit. Maminka mojí babičky Alžběty Petrovické, Marie Leningová, byla na zámku Opočno vrchní kuchařkou u Colloredo Mansfeldů a jezdila s nimi do Vídně, kde na vlastní oči viděla Františka Josefa I. a jeho manželku Sisi. A taky Johana Strause II. Z jehož autorské dílny si teď poslechneme slavnou Trič trač polku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Nikdy by mě nenapadlo, že se ze mě stane švihák lázeňský. Milovat lázně mě naučil můj přítel Lukáš. Před 10 lety jsem za ním přijel do Karlových Varů, když byl ubytován na Vary v hotelu Imperial. A Vary jsem si tenkrát navždy zamiloval. Hned o rok později jsem už byl ubytován v Imperiálu taky. Byla nás tam celá parta a hned v den nástupu jsme si říkali, jaké prameny nám lázeňští lékaři předepsali. Hrdě jsem hlásil, že mě doktor předepsal hadí pramen, protože je prý skvělý na potenci. Kluky, co tam byli s námi, to zarazilo, protože jim paní doktorka haďák nepředepsala. A hned druhý den se jí na to zeptali. Lékařka se jen pousmála a pravila, že pan doktor mi hadí pramen předepsal proto, neboť je od hotelu Imperial nejdál. V průběhu let začal být Imperial nad naše finanční možnosti a tak útočiště nacházíme právě u hadího pramene v sanatoriu Kryváň. A jsme tam maximálně spokojeni. Díky ubytování s výhledem na hotel Thermal, skvělé kuchyni a naprosto skvěle poskytovaným procedurám. Cítíme se tam jako doma a našli jsme tam skvělé přátele, na které se rok co rok moc těšíme. A na mysli nemám jen vedení hotelu a jeho zaměstnance, ale i lázeňandy a lázeňáky, se kterými se tam vždy na přelomu srpna a září potkáme.

posledních letech mám čím dál víc pocit, že to, co jsem nezvládl v dětství a mládí, se snažím ze všech sil dohnat v podzimu svých let. Jak jinak si vysvětlit, že jsem před několika lety skočil v egyptské Marsa Alam do Rudého moře ze 6 metrů vysoké jachty? Nebo že jsem se rozhodl na kánoji sjet, jes, nejes, ohřiz lokte do Karlových Varů?

Na nápad sjet na kánoji ohři z Lokte do Karlových Varů přišel Lukáš. Jen co jsme v Lokti nasedli do kánoje, se na mě Lukáš otočil se slovy. Honzo, přestaň pádlovat, děláš to úplně blbě. Seď a kochej se okolní přírodou, koukej na skály, hlavně fakt nepádluj. Poslechl jsem ho a tak jsme v klidu a míru dojeli k proslulým svatošským skalám, kde jsme se zastavili na báječnou makovou štrůdl. Řádně posilněni jsme se vrátili na loď a přesně v tom nejklidnějším místě jsme se udělali. Převrátili jsme se, Lukáš zachránil barel se suchým oblečením, moje pádlo nám uplavalo. Drkotal jsem zuby, byla mi strašná zima. Pádlo nám chytila po hodné chvíli vietnamská rodina, která si u svatošských skal hned vedle nás dávala hranolky s tatarkou a s kečupem. To už Lukáš jen sýpal vsteky, lehce zbrunátnil a cedil mezi zuby. Adame, já tě zabiju. Já tě fakt zabiju. Díky Lukášovi jsme nakonec jeli i obávaný jez v Karlových Varech. Často a rád Lukášovi říkám, s tebou vždy.

Měl jsem v životě dvě opravdové lásky. V 90. letech jsem prožil krásného rok a půl s Jitkou Šustovou. Jitka mi byla oporou v době, kdy jsem sváděl boj s alkoholem a upřímně řečeno spíš prohrával, než vyhrával. S Lukášem jsme se dali dohromady díky Karlu Gottovi. Lukáš jezdil s přáteli ze severní Moravy na Karlovy koncerty a když jsem zjistil, že si kupují lístky na všechny koncerty turné 2012, začal jsem je brát na koncerty zadarmo a usazoval je ve sportovních halách na střídačku. Lidka Roupová ze Studénky pekla Karlovi, řidiči Oldovi Havránkovi a mně úžasné kremrole a tvarohové koláče s rozinkami máčenými v rumu. Lukáš vozil Karlovi a Oldovi domácí slivovici a Karlovi scháněl jeho zahraniční LP desky, které Karel ztratil. Po koncertě v Brně 26. listopadu roku 2012 jsme byli všichni ubytováni v brněnské restauraci Nebeský mlýn. Obvykle jsem měl pokoj hned vedle Karlova pokoje nebo apartma a v Brně jsem to zaonačil tak, že kvůli nedostatku pokojů musí Lukáš spát se mnou na jednom pokoji. Byl to zásadní okamžik mého života a děkuji osudu a Karlu Gottovi, že nás dal s Lukášem dohromady.

moře, o kterém vám teď Karel Gott francouzsky dospíval nádhernou píseň La Mer. V dětství jsem jezdíval s rodiči a se sestrou k Baltskému moři do Německé demokratické republiky, protože to blahodárně působilo na mé problémy s alergií na pyl a prach. Loni jsem se k Baltu vrátil, protože jsme se s Lukášem jeli podívat na Helenu Vondráčkovou do polských Sopot a byli jsme svědky jejího grandiozního úspěchu. Úplně zdravý už nikdy nebudu. Stáří je fakt jen prostatečné. Cukrovky a neuropatie se už nikdy nezbavím, ale pořád bojuju. A taky pořád o něčem sním. Bez snu to nejde. Rád bych se znovu vrátil do New Yorku, rád bych Lukášovi ukázal Londýn, sen o Las Vegas je stále v nedohlednu. A už nejspíš zůstane jen snem. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
2: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne.
1: Je
2: hezký den.
1: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu z vůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem, skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy, co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka, já bych použil horoskopičiny, kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost do pozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tedy s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku, mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka. Ano. Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit, už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravit svého pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společný, jo. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, a ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově, a já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to. Ano. Takže no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to se, že nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlé.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak, tak stávko učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, teď dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak,
3: nebo v dějepise, no teď některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, to je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, když tam není, to by marně jsme hledali na ty letní, To asi už bych se nezorientoval. To je skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp, tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval, takhle hosty horoskopečný v režii Viktora Plesného. Ale jak vy jste se, Petře, se vznámili před 50
1: to
0: lety?
1: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o 2 roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát? Trochu jste si otestoval, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože on ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech. Nebylo nás daleka okolo stovky, jako v současnosti. A on začal na lavičce. Bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor. A Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, historické tabulce odehraných zápasů je asi 5. nebo 6. z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku 7 trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo a pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900. Naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý
3: a
4: den.
3: A prosila bych Ačko jako amfora. A Portugal.
2: Ano.
3: Dobře.
2: Toče, dobře.
4: Toče, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana do Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky. Dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
6: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A zabijste pokračování. S panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
7: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.

0: Tak Miloslav Šimek po druhé dnes v Humoriádě, vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disjokeje, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
1: Myslíte CDček?
0: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
1: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
0: Připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu?
1: No,
0: jako co pustí ten večer?
1: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v Říši divů, každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
0: Aby si odpočinulo.
1: No, za prvé odpočinulo a také, aby si měli co říct, jo. A kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
0: No a já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat, zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Milan.
0: Milan odkud?
2: Od Hořovic.
0: Tak, od Hořovic.
1: Zdravíme.
0: A ptám se.
2: Taky vás zdravím.
0: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo více jak 500, anebo více jak 5000. Co myslíte?
2: Tak rozhodně víc než 5000.
0: Petře?
1: Ano, teď je jich asi 5557.
0: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat
2: Děkuju.
0: Jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám?
2: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
0: Ano.
2: Takže bych asi poprosil o... paní Konvalinkovou.
0: Radovánky, tu naše
2: Radovánky,
0: čtvrtou.
2: Ano.
0: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
1: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
0: Děkujeme, mějte
2: děkuju
0: se.
2: Děkuju moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
0: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zhořovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriadě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte DIS.
2: Že mám DIS jockey.
1: Ano, i to se stává. Co si vybereme teď? Protože je to na vás.
2: Já bych zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo, ano, tady. Kouká mladý muž si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořádka. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérový, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přiřítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť si zmilostivát paní. Já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to říkáš taky.
4: Já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvílema, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byl a tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš být showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverénní, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
3: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako vykrám,
4: estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo. Show světla, show musíš mít a já nevím, a show sako musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
3: Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bych ti pomohl, že bych ti zaranžoval.
3: No, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme vážně, přátelé, show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
3: Já ti věřím, na slovo.
4: Nebo se, já tě nesklamu. No, ale teď show světla máme.
3: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, bo to bylo show světla. No, vida.
4: To je šouknutý světlo, to není show světlo.
3: Šouknutý do show.
4: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
3: Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
4: To je nějaký,
3: to bude dobrý, ne?
4: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
3: Že bych tam byl já taky do
4: show. Show saka.
5: Shousaka. Shousaka máme, Shousaka.
4: To není japonský, to je japonský, je to Sakana Show. Jo. To je nutný, musíš knopé, ono tam.
5: Přinesli, Sakana Show, přinesli, ano. Už tam show, už tam vyšej, všim šiši.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
2: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, co se...
1: Kde jako se sežene nevyřazený semafor? To je nějaká jako...
2: To už snad je...
1: Burza?
2: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo sundal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem
2: a proč ne?
1: Někdo v něm teď hrál, někdo ho vozil.
2: No samozřejmě, tak já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu tentokrát, tam může být sám. A nebo Miroslav Horníček, nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 na 800 900
2: náš telefon. Těžký souboj.
1: No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme mu vod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl pan u nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se vydaří.
3: Vám také.
1: S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Luďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč jsi mi o tom neinformoval? Já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedeme někam pro kytky nebo něco. Páha, to je blbost. Ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný. Já ji budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžeš, aby si mě rozvrátil úplně, prostě to nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, dej, to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten bejk prostě to řekne a já budu mít šílený průšvih a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a má říká, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, tak nebreč, neblbni, to nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlacová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Humoru Jadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí. Prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a nestlumě. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl proto, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty pajzlíky.
1: Schůzka se mi trpaslíků. Dobře, tak jo, zapisuji a děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás oba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: zapisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíků, ale nestačilo to tentokrát ke konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde angličtí?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na Expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, že jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně a ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná řeč. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišla Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Z karlovarského letiště letos budou odlétat sezónní spoje do 4 destinací. Památník americké armády zatím město až stěhovat nebude. Míra nezaměstnanosti v Česku v dubnu mírně klesla. A dnes čekejte polojasno až oblačno s přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Z letiště v Karlových Varech letos cestovní kanceláře vypraví čártrové spoje do 4 destinací. Do turecké Antálie, tuniského Monastyru a Burgasu v Bulharsku. Pokračovat bude i sezónní spoj do uzbeckého Taškentu. Lety do Izraele jsou sice připravené, zatím je ale cestovní kanceláře nechtějí zprovoznit. Nabídka čártrových spojů je tak obdobná jako v loni, říká náměstek hejtmana Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
2: Samozřejmě pro nás je velká neznáma zatím čártry do Tel Avivu, do Izraele, protože vzhledem k tamní situaci si zatím nechtějí ani operátoři, ani letecké společnosti tuto linku otevřít. Nicméně tam čekáme, jak se situace vyvine, domluvené to je, jinak počítáme ten samý rozsah.
0: Lety do sezónních destinací začnou na karlovarském letišti 6. června a skončit by měly 3. října. V Aši zatím nebudou stěhovat památník americké armády. Od 90. let minulého století stojí na Masarykově náměstí. Jedná se ale o prostor, který patří soukromému vlastníkovi. Ten plánuje na pozemcích postavit bytové domy. Radnice proto chtěla památník přesunout na Gétovo náměstí. Do výběrového řízení na úpravu místa i přesun kamene se ale nikdo nepřihlásil, říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
3: My jsme vlastně udělali projekt na nové umístění, ale bohužel se nám v opakovaném výběrovém řízení nepřihlásil nikdo, žádná firma, která by realizovala ten vlastní přesun a vybudování toho nového památníku. Čili v tomhle tom předpokládám, budeme v příštích letech pokračovat.
0: Míra nezaměstnanosti v Česku v dubnu klesla na 3,2%. Oproti březnu to je o 0,1% míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V porovnání s loňským dubnem je ale míra nezaměstnanosti o 0,4% větší. Podle statistiků zůstává český trh práce stabilní. Bez práce je víc žen než mužů. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,8%. U žen byla 3,7%. Norští archeologové v nedávno objeveném vraku lodi z 18. století objevili čínský porcelán a zboží evropské výroby. Oznámilo to norské námořní muzeum s tím, že mezi předměty byly například zachovalé bílé a modré porcelánové mísy, poháry, textíly nebo lustry. Nepojmenovaná plachetnice se podle muzea potopila kolem poloviny 18. století. Její vrak ležel v hloubce asi 600 metrů. Norský ministr životního prostředí uvedl, že tento nález má zásadní vědeckou hodnotu. Zároveň podle něj demonstruje důležitý technologický pokrok v podvodní archeologii. Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch skončil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Rabatu 7. Úřadující evropský šampion hodil v Maroku 77 metrů a 75 cm. Vyhrál dvojnásobný mistr světa Grenadian Peters. Počasí. Ráno bude přechodně i skoro jasno, místy milej přes den polojasno až oblačno. Později večer očekáváme od jihozápadu přehánky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý jižní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Rád.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji nemáme v této chvíli hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hezké úterní ráno a příjemné vstávání do 2. červnového dne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Právě začíná naše ranní vysílání, neboli úterní dobré ráno, a od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková. Hned na začátek pro vás máme písničky, co nestárnou, od Miroš Birky a Pavla Bobka, po níž pak nabídneme ranní anketu Ahoj rádio, v níž připomeneme, že už se blíží závěr školního roku, a také se za chvíli vydáme do školní třídy, kde do výuky zapojili umělou inteligenci. Dozvíte se i to, jaké vysvědčení by jí dali odborníci. Máme 5 minut po 5. hodině a ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary právě začíná. Tak hezký poslech.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Jak vás doma odměňují za vysvědčení?
1: Že mi děda nebo babi dají peníze a s mamkou a nebo s tátou si jdu něco koupit.
2: Že mi dají nějakou sladkost.
3: Že mi něco půjčí tablet.
4: Třeba kdyby mě pochválili a jeli jsme třeba do Liberce.
5: Že jdeme do restaurace za strojdou.
6: Že mi maminka vždycky uvaří dobrý jídlo.
7: Že třeba jedeme někam na výlet.
8: Že pojedeme daleko na Viktorku.
9: Že se s maminkou kreslíme.
10: Vezmu mě do cukrárny.
11: Koupíme Lego.
12: Že mi

0: počasí.
1: Je čtvrtek na 6 a krásné úterní ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. V našem regionu se místy vyskytují mlhy, hlavně na Chebsku, a teploty se aktuálně pohybují od 9 do 12 stupňů Celsia. Ráno bude přechodně i skoro jasno a lokálně se vyskytnou i mlhy. Přes den čekejme polojasnou až oblačnou oblohu, později večer pak od jihozápadu přehánky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia, na horách od 17 do 20 stupňů. Vane slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rostlové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré a biozátěž ta je mírná na prvním stupni.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: po uši.
1: Pozdrav krásného úterního rána posíláme po našich frekvencích za vámi, kteří jste vstali do dnešního dne spolu s námi. Za 9 minut bude 17:30 a před námi první příspěvek dobrého rána. Tak s umělou inteligencí pracují čeští učitelé a učitelky víc než v jiných evropských zemích. Ukazuje to průzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. Podle odborníků ale AI tuzemští pedagogové využívají velmi různorodě a nerovnoměrně. Čím víc je přitom znají, tím lépe můžou dětem vysvětlit výhody a rizika technologií.
2: Pojďte najít, jakkoliv chcete, svou vlastní definici toho, co znamená velká data.
3: Osmá třída základní školy v Praze Hostavicích se právě učí o velkých datech. Co to je? Zkuste se zeptat umělé inteligence, radí učitel Marek Adler.
2: Tak v tom promptu by bylo důležité, že bych řekl, vysvětlete pojem velká data žákovi osmé třídy.
4: Protože jsou hodně velká.
3: Umělou inteligenci u nás podle průzkumu používá víc než polovina vyučujících na druhém stupni základních škol a na víceletých gymnáziích. Ne všichni ale využívají přímo při vyučování se žáky. Vyučujícím, kteří si úplně nerozumí s technikou, pomůže snížit laťku, aby drželi krok se svými žáky, tvrdí vysokoškolský pedagog a specialista na inovace ve vzdělávání Bohumil Kartous.
5: Vy můžete na základě pokusů a omylů se naučit poměrně rychle to, co neumíte v ovládání technologií na vytváření prezentací, na datovou analýzu a další a další.
3: Když bude mít učitel s AI i špatné zkušenosti, může je pak předat dětem s tím, že stroj není neomylný. To se ostatně ukázalo i ve vyučovací hodině Marka Adlera.
6: To tam bylo takové, že to jste si řekli, toho nechápu.
7: Jako různě pojmu, teď ona občas tak jako vyplyzla, že nikde nebylo jako pořádně osvětleno, co.
3: Podle expertů bude umělá inteligence čím dál víc nutit učitele, aby se sami průběžně vzdělávali. Z vlastní zkušenosti mluví Bohumil Kartous.
5: Kde jsme pod tlakem umělé inteligence změnili způsob uzavírání studia bakalářského diplomového.
3: Zakázat AI ve školách není řešení, varují odborníci. To by totiž znamenalo nechat žáky na pospas rizikům, o kterých je naopak potřeba mluvit a zapojit do nich i rodiče, zdůrazňuje ředitel základní a mateřské školy v Ludgeřovicích Karel Moritz.
8: Není ten největší problém ten mobil ve škole, ale je na tom mobil od 2 odpoledne do 10 večer. Žák, ač má třeba 12 let, tak má přístup do aplikací, ke kterým měl přístup až třeba od 15 nebo 18 let.
3: Experti očekávají, že se brzy i u nás začnou šířit například AI aplikace, které se tváří jako intimní společník a chtějí proto o nich informovat včas. Martin Srb, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou 4-kilometrového úseku silnice mezi Karlovými Vary a Plzní. Silničáři budou pracovat mezi Toužimí a Třebouní a řidiče tam musí počítat s omezením. Pracovníci rozšíří taky silnici v křižovatce Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy. V Děpoltovicích plánují stavbu zázemí pro dětskou skupinu. Kapacita bude 12 dětí. Hotovo má být nejpozději v roce 2027. V Aši zatím nebudou stěhovat památník americké armády z Masarykova náměstí. Jedná se o prostor, který patří soukromému vlastníkovi. Ten plánuje na pozemcích postavit bytové domy. Radnice proto chtěla památník přesunout na Gétovo náměstí. Do výběrového řízení na úpravu místa i přesun kamene se ale nikdo nepřihlásil. Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Iránský vyjednávací tým zastavuje nepřímá jednání se Spojenými státy. Důvodem jsou izraelské údery na Libanon. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa. Včera dopoledne přiletěli do New Yorku. V noci na pátek českého času se v New Jersey utkají s Guatemalou v generálce na světový šampionát, kterého se národní tým zúčastní po 20 letech. A dnes čekejte polojasno až oblačno s přeháňkami teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená část ulice Palackého u křižovatky s ulicí Příkopní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré jitro a bezproblémový start úterního rána přejeme vám všem, kteří jste si nás ani dnes nezapomněli naladit. S vámi je Český rozhlas Karlovy Vary. Dnes je 2. června, svátek má Jarmil a my mu určitě budeme blahopřát po 6. hodině. Ovšem do té doby vám budeme k snídani servírovat hudební chuťovky od Lony Machálkové a také Michala Davida. No a po nich pak nabídneme výběr očekávaných událostí a rovněž pravděpodobně vydelné tipy, kam se dnes vydat za kulturou našeho regionu. Tak ať vám nic neuteče, je 5:30. Hezké dobré ráno.

0: písničkou Třetí galaxie se připomněl v dobrém ránu zpěvák a skladatel Michal David, který příští týden zavítá k nám do Karlovarského kraje, aby to vystoupil se skupinou Quattro a Damici. Jedinečný koncert pod Lokeckým hradem se uskuteční 12. června. Za 5 minut bude 6:45 a co se dnes očekává? Tak sněmovna bude dnes řešit zvýšení rodičovského příspěvku. Podle vládního návrhu by rodiče nově narozených dětí mohli od ledna dostávat 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Opozice, ale i vládní SPD by chtěli, aby na zvýšení dosáhli i stávající rodiče. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO, na to ale ve státním rozpočtu nejsou peníze. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními, debata s primátorem Zlína nebo starostou Valašských Klobouk na Zlínsku. Dnešní a středeční program zahrnuje i debatu se studenty a návštěvu několika firem. A prezident také plánuje výšlap na svatý Hostýn na Kroměřížsku. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na programu mají mimo jiné přípravu červencového summitu NATO v Ankaře i novou koncepci armády, kterou ministr představil už před 2 týdny. Premiér s ní tehdy ale nebyl spokojený. Schůzka má podle vlády upřesnit další postup v obraně i zahraniční politice. Na zlepšení podmínek pro oběti zneužívání v církvi bude Česká biskupská konference spolupracovat se spolkem Nikdo ti neuvěří. Memorandum dnes se spolkem podepíše pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro něj je téma jednou z priorit. Podle předsedy spolku Jiřího Kilara by se v budoucnu mohlo otevřít i centrum pomoci obětem zneužívání v církvi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Držitel 18 cen Grammy a celé řady dalších ocenění, který má na svém kontě 22 studiových desek. Britský zpěvák, kytarista, hudebník a skladatel Eric Clapton před měsícem vystoupil v Praze. No a teď se nám v dobrém ránu blízkl svou písničkou Promises. Ranní teploty se aktuálně v Karlovarském kraji pohybují od 9 do 12 stupňů.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a ráno bude přechodně i skoro jasno a lokálně se vyskytnou také mlhy. Přes den bude polojasno až oblačno, později večer čekejme od jihozápadu přehánky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 17 stupňů. Vane slabý vítr jižních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, později přes den budou dobré a biozátěž, to je na prvním stupni, tedy mírná.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, váš ranní společník a průvodce úterním ránem. Za 9 minut bude 6 hodin a kam vás dnes pozveme?
1: Tipy pro volný čas.
0: Technická poradna pro seniory se otevře mezi 9. až 12. hodinou v Městské knihovně Ostrov. Lektoři poradí třeba, jak obsluhovat chytrý telefon nebo notebook a jak nastavit určitou aplikaci. Místo je třeba si rezervovat. Krajská knihovna v Karlových Varech připravila ve spolupráci s Menzou Česko od 15 do 17 hodin oficiální testování IQ. Testování je určeno pro děti i dospělé a probíhá pod vedením certifikovaných testerů. Akci Týden ptačího zpěvu připravili v Chebské knihovně. Dnes je od 16 hodin na programu Maňásková pohádka Ptačí detektiv Očko zasahuje. Představení divadla Radka Brzobohatého Trosečnice uvidí diváci Sokolovského divadla. Divoký team building čtyř manažerek z prvky černého humoru začne v 19 hodin. Divadelní verzi slavného filmu Zamilovaný Shakespeare začne v Karlovarském městském divadle od 19 hodin. Hrají členové Západočeského divadla v Chebu a Karlovarské činohry. V Londýně žijící český autor Jan Mladovský se po čase vrací do českého výstavního kontextu s projektem Information Situation, který uvidí návštěvníci ostrovského letohrádku. Stěžením motivem jsou autorovi pověstné alfabetogramy, tedy písmena zbavená zemské tíže, která rotují v prostoru. A výstava Ašské kostičky představuje v muzeu na Poštovním náměstí sbírku Tomáše a Ondřeje Balšánových, kteří sestavili z Lego kostiček dioramata, inspirovaná tématikou Star Wars.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Do včerejška mohly obce, lidé i kraje posílat připomínky k akceleračním zónám. Karlovarský kraj spustil 10. ročník ankety Senior roku. Premiér Babiš se dnes sejde s ministrem obrany Zunou. Jednat mají třeba o summitu NATO v Ankaře. A dnes čekejte polojasno až oblačno s přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, zpráv přeje Lenka Poláková. Vypršel termín pro připomínky k akceleračním zónám. Poslední bylo možné poslat Ministerstvu pro místní rozvoj včera. V Karlovarském kraji by podle plánu vlády mohly vzniknout 4 takzvané akcelerační zóny, kde by bylo jednodušší budovat solární nebo větrné elektrárny. 2 zóny pro výstavbu větrných elektráren stát navrhl u Nového kostela na Chebsku a u Vintířova na Sokolovsku. Solární elektrárny by zase mohly vzniknout v prostoru pod Krušnohorskou výsypky mezi Dolními Nivami a Lomnicí na Sokolovsku a v Březové v místě odkaliště Silvestr. Vymezením akcelerační zóny u Vintířova nesouhlasí vedení obce, protože podle něj není pro větrné elektrárny vhodná. Návrh zón připomínkoval i kraj, říká náměstek hejtmana Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
2: My jako Karlovarský kraj jsme připomínkovali ten návrh akcelerační zóny jako celek, ne samostatné zóny, protože máme některé připomínky k tomu, podle nás, co by šlo dělat lépe, nebo jak by ta komunikace byla lepší k jednotlivým zónám. Máme samozřejmě připomínky už od jednotlivých aktérů, jako jsou obce anebo nějaké místní skupiny, se kterými budeme pracovat, ale jako Karlovarský kraj, jak říkám, jsme připomínkovali celek.
0: Karlovarský kraj zahájil nový ročník ankety Senior roku. Zájemci můžou navrhnout aktivního člověka ve věku minimálně 60 let. Anketní lístek je na webu kraje i s dalšími informacemi. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
3: V Karlovarském kraji žije mnoho seniorů, kteří jsou velmi aktivní a své znalosti, dovednosti i životní moudrost předávají svým vrstevníkům i mladším generacím. O vítězích nerozhoduje počet zaslaných nominací, ale především jejich kvalita a přesvědčivost zdůvodnění.
0: Výsledky ankety vyhlásí kraj na začátku října v Lidovém domě ve Staré Roli. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře. Věnovat by se ale měli i nové koncepci armády. Tu Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Babiš ale s návrhem nebyl spokojený. Koncepce klade důraz na budování armády a navyšování počtu vojáků. V tomto ohledu je ale podle premiéra Babiše návrh nedostatečný. Dánsko bude mít novou menšinovou vládu. Uvedla to sociálně demokratická premiérka Mette Frederiksenová, která se domluvila s dalšími 3 levicovými a centristickými stranami. Frederiksenová tak bude vládnout už 3. funkční období v řadě. Dánové o složení vlády a parlamentu rozhodovali v březnu. Sport. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. 2. místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, 3. skončil Vítězslav Hornik.
1: Počasí.
0: Ráno bude přechodně i skoro jasno, místy mlhy, přes den polojasno až oblačno, později večer očekáváme od jihozápadu přehánky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý jižní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 20 je u obce Třeboň, u Toužimi na Karlovarsku z důvodu prací na silnici zavedený střídavý jednosměrný provoz.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Až 1/3 žen má podle gynekologů špatně srostlé jizvy na děloze po císařském řezu. Některým nedělají žádné potíže, u jiných ale mohou způsobit i nepovolené.

0: plodnost. V pražské nemocnici Na Homolce je lékaři začali odstraňovat roboticky. Šance pacientek na další početí se díky tomu zvyšuje. Už za pár minut se tedy vydáme na sál. Ale ještě předtím budeme blahopřát k svátku i k narozeninám. O počasí si popovídáme s meteorology a hudební proud otevřeme s písničkou od Věry Špinarové. Tak ať se vám hezky poslouchá. Máme 5 minut po 6. hodině.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

12 minut po 6. hodině a příjemné ráno s datem 2. června přejeme vám všem, kteří právě teď ladíte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. A máte-li dnes narozeniny, tak vám posíláme po našich frekvencích velkou gratulaci. Mezi dnešní oslavence patří také český režisér, scénárista a příležitostný herec Tomáš Vorel, kterému je 69 let a 61 oslaví český novinář, hudebník a bývalý disident, signatář Charty 77 Jan Macháček. Také připomeňme, že dnes by býval oslavil narozeniny britský rockový bubeník kapely The Rolling Stones Charlie Watts, který se dožil 80 let. A jmeniny má dnes Jarmil. Mužské křestní jméno Jarmil má několik teorií výkladu. Jde o slovanské jméno, které se může vykládat jako milující sílu, milující prudkost. Překládalo by se ze slovanských slov jary s významem silný, prudký, bujný a mil ve významu milovat. Přeneseně se pak jméno Jarmil může překládat jako milující jaro. Další teorie spojují jméno Jarmil se jménem Jarolím, potažmo Jeroným anebo Hieronym a pak by se překládalo jako svaté jméno. Tak tedy všem dnešním oslavencům posíláme po našich frekvencích velkou gratulaci a hezké ráno. No.

0: počasí.
1: S písničkou od amerického zpěváka a skladatele Stevieho Wondera jsme se v čase přehoupli přes 6:45 a předpověď počasí pro dnešní den 2. června nám přináší meteorolog Martin Adamovský. Vítám vás ve vysílání. Dobré ráno přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak začneme nejprve aktuálním počasím. Do jakého rána se tedy probouzí posluchači našeho celého Karlovarského kraje?
2: Tak relativně do slunečného, malinko nám to kazí jenom vysoká oblačnost, taková řídká, stříbřitá, ale přes ní to sluníčko prosvítá, takže relativně slunečno máme a teploty někde mezi 10 a 11, 7 stupni. Nejteplej máme v Aši aktuálně 12 stupňů, výjimečně se můžou také vyskytovat teď po ránu mlhy.
1: A jaké počasí nás pak čeká přes den?
2: Tak ta vysoká oblačnost, o které jsem mluvil, ta se bude vyskytovat na obloze po většinu dne, přibývat výrazněji oblačnost bude potom až spíš někdy k večeru a večer, to se nám vysloveně zatáhne. Do té doby ale plus minus takový slunečný den nás čeká i docela teplý, ta dnešní maxima budou až do nějakých možná 24, výjimečně 25 stupňů, takže v těch nižších polohách většinou kolem 22, 23. Vítr by měl foukat slabší, no a potom během noci na zítřek se dočkáme i nějakého deště.
1: Dnešní předpověď počasí nám nabídl meteorolog Martin Adamovský a já vám za to moc děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary skupina Black Milk a za 7 minut bude 6:30. Gynekologové z Homolky začali roboticky operovat ženám špatně srostlé jizvy po císařském řezu na děloze. Zákrok je vhodný pro pacientky, které mají problém po porodu znovu otěhotnět. Defekt na jizvě po císaři totiž může početí bránit, připomínají lékaři u příležitosti června měsíce reprodukčního zdraví.
1: Mám jizvu po císaři, plánovala jsem otěhotnět.
2: Vypráví 38letá Nikola. První dítě přivedla na svět před 6 lety. O další usiluje bez úspěchu déle než rok.
1: V rámci toho se zjistilo, že ta jizva se nějakým způsobem poškodila. Je potřeba to přešít.
3: Je tam to špinění, krvácení nepravidelné.
2: Popisuje gynekolog a chirurg Vladimír Baláš, proč se lékaři pro zákrok rozhodli.
3: Ta krev obsahuje vlastně hodně železa, tím pádem je tam hodně oxidativního stresu, zánět a dochází tam likvidaci spermií při přechodu k oplodnění.
2: Pacientka je už v plné anestezii, operace začne za pár chvil. Když zdravotníci přisunou robota k pacientce, vloží do jeho ramen nástroje. Chirurg sedí za konzolí v rohu operačního sálu.
4: Poprosím zatlačit tu dělohu co nejvíc dovnitř.
2: Obrací se operatér na instrumentářku, která během zákroku manipuluje pomocí speciálního nástroje s dělohou.
4: Pomalinku se snažíme dostat k jizvě. Musíme být opatrný, protože tohle je ne pěkně zhojená jizva po císařském řezu.
2: Za chvíli se už chirurg dostává ke zdravé tkáni.
4: To je zdravá tkáň. Dobrý, nehejbat teď.
5: Tak, to je ono.
2: Defekty jizev na děloze po císařském řezu vidí gynekologové na ultrazvuku až u třetiny žen. Některým nedělají žádné potíže, u jiných ale můžou způsobit až neplodnost, vysvětluje gynekoložka Viktoria Čepeláková, která během zákroku obsluhuje robotická ramena.
6: Závisí, zda se ten císařský řez primárně dělal jako plánovaně. Samozřejmě u těch akutních císařských řezů jsou ty defekty mnohem častější a pak závisí od techniky šití. Někdy se šilo v jedné vrstvě, teď je doporučení, že se šije ve dvou, tak uvidíme, jaké to bude mít efekty na vznik těch defektů.
4: Tohle, vidíte, tohle tam nemělo co dělat. A tady byla ještě taková vychlípenina, která tam nepatří.
2: Ukazujeme na obrazovce lékař Vladimír Baláš špatně zhojenou jizvu, kterou právě odstranil.
3: Teď to sešijeme asi zpátky k sobě a budeme doufat, že se to zahojí líp, že se to zahojil předtím.
2: Po operaci bude mít pacientka znovu pravidelnou menstruaci. Odstranění defektu na jizvě po císařském řezu také výrazně zvýší její šance na přirozené početí. Z Homolky Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, písni

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Novém Sedle na Sokolovsku chtějí na střechu základní školy instalovat fotovoltaické panely. Radnice už má přislíbenou dotaci z Ministerstva životního prostředí. Většinu vyrobené elektřiny spotřebuje samotný provoz školy. Karlovarský kraj zahájil nový ročník ankety Senior roku. Zájemci můžou navrhnout aktivního člověka ve věku minimálně 60 let. Anketní lístek je na webu kraje i s dalšími informacemi. Výsledky vyhlásí kraj na začátku října v Lidovém domě ve Staré Roli. Na hradě a zámku v Bečově na Teplou na Karlovarsku představili část kolekce vzácných vín z konce 19. století. Takzvaný tekutý poklad byl v Bečově nalezen v roce 1985 spolu se vzácným relikviářem svatého Maura. Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170 miliard a 200 milionů korun. To je o zhruba 64 miliard korun víc než v dubnu. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Ve Francii má vzniknout největší projekt infrastruktury pro umělou inteligenci v Evropě. Japonská nadnárodní společnost SoftBank plánuje investovat v přepočtu přes 1 800 miliard korun do vzniku datacenter. Fotbalista Lukáš Provod podepsal se Slaví novou 5letou smlouvu. V pražském klubu je reprezentační záložník od roku 2019 a oslavil s ním 4 ligové tituly. A dnes čekejte většinou po celý den vysokou oblačnost, teploty do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/6 je z důvodu stavebních prací zcela uzavřená část komunikace u odbočky na obec Verušičky na Karlovarsku. Doprava je převedena na dočasnou provizorní přeložku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ať se vám pěkně vstává do úterního rána, to vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 1:30, no snad vás teď potěšíme další porcí písniček, jež nestárnou, od Heleny Vondráčkové a Karla Zicha. Po níž se pak dozvíte jméno hosta dobrého odpoledne a přidáme i pravidelné kalendárium. Tak buďte s námi, hezké ráno.

0: 70. léta v muzice zastoupila písnička Máš chuť majoránky od Karla Zicha. A snad se vám i dnes hezky poslouchá. Jedna písnička za druhou vyplňuje náš ranní program plný informací, zpráv z regionu, plný pravidelných rubrik a zajímavých příspěvků a reportáží. No a v tom našem odpoledním vysílání vás pak pozveme na Dobrosmrťácký festival, který se věnuje tématům domácí hospicové a paliativní péče. Jeho pátý ročník se uskuteční 12. a 13. června v Chebu a v Jindřichovicích. No a jaký nabídne letos kulturní program, jaké to budou koncerty, divadlo pro děti i dospělé a další doprovodné aktivity, o tom všem pohovoří Jan Sebián a Kristýna Fojtík za organizační tým, kteří budou hosty Dobrého odpoledne dnes po 15. hodině. Tak si to určitě nenechte ujít. Za 5 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V karlovarském regionu je většinou polojasno a teploty se nám pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia a před námi je teplý a poměrně slunečný den. Po většinu dne nás čeká jen vysoká oblačnost, přes kterou bude slunce prosvítat. K večeru a večer se postupně začne od západu zatahovat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 20 stupni. Vane slabý vítr z jižních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré. A biometeorologická předpověď, ta přináší první stupeň, tedy stupeň mírné zátěže. No a jaký máme čas? Za půl minuty bude 6:45. Dobré ráno.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 2. června. Svátek má Jarmil. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
3: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady.
2: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithak a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
4: prosím jedno pivo,
2: a německou nádražní restaurací.
4: Ein Bier bitte.
2: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Je ta 50 je dneska specialistce na biomasu.
5: Tak vy jste místopředsedkyně strany Zelený, hele, zůstali jsme viset na biomasu.
6: My jsme úplně zavředli do biomasy.
2: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
6: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
2: Já přeju hezký den.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.

0: V mém sedle chtějí na střechu základní školy instalovat fotovoltaické panely. Radnice už má přislíbenou dotaci z ministerstva životního prostředí. Podle nezávislého starosty Roberta Zelenky spotřebuje většinu vyrobené elektřiny samotný provoz školy.
1: Ta elektřina se tam spotřebuje, ta škola má nějakou spotřebu. Počítáme, že více jak 80% si spotřebujeme. Pokud něco bude nějaký přebytek, tak dodáváme do sítě, ale ty kompenzace za tu dodávku jsou tak malý, že to se vůbec nevyplácí.
0: Do areálu státního hradu a zámku v Bečově na Teplou se vrátila část kolekce značkových vín z 19. století. 8 lahví se ve Francii podrobilo ověření původu a staré špatné korkové zátky vinaři vyměnili za nové. Průzkum se odehrál v areálu vinařství, odkud sbírka pochází. Podle kastelána Tomáše Vizovského stál projekt 170 tisíc korun.
2: Historická sbírka vín a koňaků přímo souvisí s příběhem relikviáře svatého Maura. Pátý vévoda, Beaufort Spontaine, se na konci války rozhodl ukrýt relikviář svatého Maura společně s tímto tekutým pokladem pod podlahou hradní kaple, kde byl v roce 1985 nalezen. Relikviář byl odvezen do Prahy, byl restaurován, ale tekutý poklad zůstal tady na Bečově.
0: Ošetřené lahve jsou součástí sbírkové kolekce značkových vín. Jejich cenu správa hradu a zámku odhaduje na 100 milionů korun. Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky.
3: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou ve sněmovně počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novela dnes míří do prvního čtení. Masivní ruský útok na Kyjev nepřežili nejméně 3 lidé, desítky dalších utrpěli zranění, uvedl to šéf kyjevské vojenské zprávy Timur Tkačenko. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval o pádu 24-patrového bytového domu, na který nejspíš spadla ruská raketa. V troskách budovy podle něj můžou být uvězněni lidé. Na několika dalších místech v ukrajinské metropoli po útocích vypukly požáry. Ruské útoky cílily taky na Charkov nebo Dnipro, kde zabili nejméně 5 lidí a dalších 25 zranili. Sport. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie Continentální Tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 to dokázala během svého postupného návratu z mateřské pauzy. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o více než 6 metrů. Počasí. Dnes čekejte vysokou oblačnost, přes kterou bude slunce prosvítat, k večeru až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 13 v obci Boč u Stráže nad Ohří jsou z důvodu odtěžení skalních bloků zúžené jízdní pruhy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je velice těžké po smrti blízkého člověka zvládnout nejen smutek, ale i praktické věci kolem dědictví, přístupu k e-mailu nebo internetovému bankovnictví. No a tak v Karlových Varech vzniká nová svépomocná skupina pro pozůstalé. Lidé se budou pravidelně setkávat a sdílet zkušenosti s truchlením i každodenními problémy po ztrátě blízkého. Podrobněji si o tom povíme už za čtvrt hodinky v našem druhém červnovém novém dobrém ránu, ale taky si počkejte rovněž na anketu Ahoj Rádio, v níž se dětí zeptáme na to, kdo je to Kamelot, a taky na písničky, které jsme pro vás vybrali od skupiny Elán.

0: Václavaneckáře. Tak vstávejte a posnídejte s námi, máme 7:05.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo je to kamelot?
1: Nějaký zvíře?
2: Člověk?
3: Zlej člověk.
4: Že třeba něco natáčí nebo kameruje.
5: Má zelenou košili.
6: Říká, kolik je hodin.
3: Nějaký člověk, který třeba jezdí na bruslích nějak tak, rasovlu, no, to takový, jo.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, je 7:45 a dnešní ranní obloha je většinou polojasná. Teploty se nám pohybují mezi 7 až 10 stupni Celsia a po většinu dne nás čeká jen vysoká oblačnost, přes kterou ale bude slunce prosvítat. K večeru a večer se postupně začne od západu zatahovat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách naměříme do 20 stupňů. Vane slabý vítr z jižních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Svůj hudební pozdrav připojila do dnešního dobrého rána zpěvačka Eva Farná a také dnes ladíte rádio vašeho kraje. Za 9 minut bude 7:30. Spolek s názvem Cesty smíření zakládá v Karlových Varech své pomocnou skupinu pro pozůstalé. Chce tak nabídnout podporu lidem, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka. Účastníci budou při pravidelných setkáních mluvit o svých zkušenostech s truchlením i o praktických záležitostech, které po úmrtí řeší. Skupinu povedou proškolené průvodkyně.
1: Zemřel mi tatínek, zemřel nečekaně, byl zdravý, sportovec a zemřel vlastně během jednoho týdne.
2: Vypráví Romana Špindlerová, průvodkyně ve své pomocné skupině. Svou zkušenost se ztrátou přítele má také její kolegyně Petra.
3: Bylo loni v září, akorát, že já už tam nemám, já tam neprocítil ten smutek, ale spíš takové jako
4: úleva.
3: O takovou úlevu, že odešel, protože byl hodně nemocný.
2: Jak jste se s tím vyrovnávali?
1: Každá z nás to cítila jinak, řešila jinak, takže mě by třeba takováhle skupina pomohla. Tady máte bezpečný prostor, podporu, tady breč, tady můžeš brečet, tady tě nikdo nesoudí. Tady nikdo neříká, ale to je dobrý, musíš být silná.
2: Své pomocná skupina je místem pravidelného setkání lidí s podobnou zkušeností, kteří si navzájem pomáhají sdílením svých příběhů.
1: My nejsme psychiatři, nejsme psychoterapeuti, proto je to své pomocná skupina. A v okamžiku, kdy ten člověk bude potřebovat větší pomoc, tak my první, co doporučujeme, je vyhledat tu psychoterapeutickou pomoc.
2: Ve skupině pomáhají i s praktickými problémy.
1: Kdo má vaše hesla? Kdo má vaše bankovnictví? Co bude s vašima sociálníma sítěma? Máte přístup do mailu? Můj táta měl firmu. Já jsem rušila zakázky.
2: Setkávat by se tu měla dvakrát měsíčně, menší skupina zhruba 5 lidí. Pokračuje zakladatelka projektu Dana Hrybová.
5: Ve finále spousta lidí potřebuje hlavně to, aby ho někdo poslouchal a aby to s ním někdo sdílel, kdo si tu zkušenost zažil.
2: Jak dlouho můžou zájemci skupinu navštěvovat?
5: Ten rok si myslíme, že je to minimum pro toho dotyčního. Záleží, kdo přijde s jak čerstvou zkušeností.
2: První rok provozu finančně podpořil Karlovarský kraj.
5: A pokud teda ta podpora bude trvat i v následujícím roce a bude poptávka, tak bychom určitě chtěli pokračovat.
2: Účast ve skupině je zdarma, nutná je ale předchozí registrace. Své pomocná skupina se bude scházet vždy ve čtvrtek od 17 hodin v dobrovolnickém centru Instant v Moskevské ulici. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou 4-kilometrového úseku silnice mezi Karlovými Vary a Plzní. Silničáři budou pracovat mezi Toužimí a Třebouní a řidiči tam musí počítat s omezením. Pracovníci rozšíří taky silnici v křižovatce Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy. V Děpoltovicích plánují stavbu zázemí pro dětskou skupinu. Kapacita bude 12 dětí. Hotovo má být nejpozději v roce 2027. V Aši zatím nebudou stěhovat památník americké armády z Masarykova náměstí. Jedná se o prostor, který patří soukromému vlastníkovi. Ten plánuje na pozemcích postavit bytové domy. Radnice proto chtěla památník přesunout na Gétovo náměstí. Do výběrového řízení na úpravu místa i přesun kamene se ale nikdo nepřihlásil. Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří. Memorandum dnes se spolkem podepíše pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Ten téma považuje za jednu ze svých priorit. Evropská unie usnadní navracení neúspěšných žadatelů o azyl. Na konečné podobě takzvaného návratového nařízení se v pondělí večer dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady. Nová pravidla umožní mimo jiné vytváření návratových center ve třetích zemích. Američanka Serena Williamsová se po 4 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Vítězka 4 zlatých olympijských medailí a 23 Grand Slamů odehraje příští týden 4 hru na trávě v londýnském Queen's klubu, který je jednou z generálek před Wimbledonem. A dnes čekejte většinou po celý den vysokou oblačnost, teploty do 24 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Dopravní nehodu máme hlášenou na D6 na 125. kilometru u obce Loučky na Sokolovsku ve směru na Cheb.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zelenou vlnou skončily krátké zprávy s Lenkou Polákovou a skončily v 7:30. A dobré ráno Českého rozhlasu pokračuje dál. A to ve společnosti zpěváka Janka Ledeckého a také si počkejte na listování regionálními novinami dnes spolu s Lukášem Staňkem. Já přeji hezké dobré ráno.

0: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary. Za 6 minut bude 7:45 a pravidelní posluchači vědí, že právě teď přišel čas na přehled regionálního tisku. A s ním zavítal do studia i editor vysílání Lukáš Staněk, který pro vás připravil výběr těch nejzajímavějších článků z dnešních regionálních novin. A já ho zdravím, přeji hezké dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Tak o čem tedy píše regionální deník?
1: Karlovy Vary budou o víkendu hostit dvě mimořádné akce. V pátek 5. a v sobotu 6. června se tu koná 5. ročník celorepublikové soutěže profesionálních řidičů zdravotnických záchranných služeb a také festival vietnamské kultury, gastronomie a tradic. Jehož součástí bude i evropská soutěž krásy Miss Aoyai 2026. Jak informuje regionální deník, řidiče záchranných služeb bude moci veřejnost vidět jen v omezeném čase, a to v pátek na parkovišti v Polské ulici u hotelu Martel a v blízkém okolí. Souboj v několika disciplínách bude k vidění od 13:30 do 18 hodin. Pestřejší podívanou pro Karlovaráky připravuje vietnamská komunita. Jejímž zázemím pro pořádání festivalu se stane Grand Hotel Ambassador Národní dům. Akce začíná v pátek přehlídkou vietnamských, evropských i českých umělců na venkovním pódiu před ambasadorem, včetně food street přehlídky, kde budou prezentována tradiční vietnamská jídla. Ve 14 hodin se komunita z pěší zóny vydá na velký průvod městem až k Grand Hotelu Pup. Průvodu se má účastnit až 500 vietnamských žen v tradičních národních šatech. Na sobotu je pak před ambasadorem na programu od 10 hodin velká modní přehlídka.
0: Co se dočteme v deníku Právo?
1: Malé synovce roky znásilňoval 39-letý muž z Chebska. Svou vinu přiznal před policií i plzeňským krajským soudem. To je jedním z regionálních článků v dnešním deníku Právo, ve kterém se dále dočtete, že soud uložil muži podmínku a ochranu ústavní sexuologickou léčbu. Obžalovaný pedofil má zároveň lehkou mentální retardaci a emočně nestabilní rysy osobnosti, kvůli kterým je netrpělivý, náchylný ke zbrklým rozhodnutím a některé jeho reakce připomínají malé dítě. Podrobnosti najdete v deníku Právo na straně 18.
0: A co na svých stránkách nabízí regionální příloha Mladé fronty Dnes?
1: Jak jste už včera mohli slyšet v našem vysílání, bečovský tekutý poklad, lahve s vínem a koňakem, které byly před více než 40 lety objeveny v hradní kapli společně s relikviářem svatého Maura, je opět kompletní. Dnes o tom informuje Mladá fronta s tím, že z Francie se vrátila zpět domů extrémně vzácná kolekce vín ročníků 1892 a 1896, pocházejících z ikonického vinařství Château Riquem. Tamní odborníci jejich obsah podrobili mimořádně náročnému restaurátorskému procesu a vína se tak podařilo zachránit. Po ozdravné kůře, která stála 170 tisíc korun, se vrátila zpět na Bečov, kde pro kolekce 136 lahví nejvzácnějších vín světa vzniká nová expozice. Podle odhadů by hodnota celého souboru mohla v případě aukce dosáhnout 100 milionů korun.
0: Přehled regionálních novin připravil Lukáš Staněk, kterému děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teplý a poměrně slunečný den je před námi. Po většinu dne nás čeká jen vysoká oblačnost, přes kterou ale bude slunce prosvítat. K večeru a večer se postupně začne od západu zatahovat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 17 stupňů. Vane slabý vítr jižních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biozátěž, ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná. 7:47 na hodinách, dobré ráno.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Jsme všude tam, kde nás chcete mít, kde nás chcete slyšet, ať už doma, v práci nebo třeba na cestách. A nezapomeňte, že nás najdete také na internetu, ať už na Facebooku, tak i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz. Za 8 minut, to bude 8. hodina raní, na tento čas pro vás chystáme další zprávy, tak si na ně počkejte. A odpoledne po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host a my se teď dozvíme od Alex Minářové, koho si pozvala a na co se bude ptát.
1: Pozvání do Alex a host přijala Gábina Partyšová, moderátorka především lifestyleových pořadů. Vzpomene si ještě na své moderátorské začátky na Nově, kde strávila nakonec 27 let. Co musela vše absolvovat, aby se dostala před kameru? Kolik trapasů zažila a co jí baví a živí dnes? Zeptám se v Alex a host po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Krajské inovační centrum Karlovarského kraje připravuje dlouhodobý systém práce s talenty v Karlovarském kraji. Děpoltovice chtějí vybudovat zázemí pro dětskou skupinu. Tajvanský prezident ocenil Miloše Vystrčila řádem příznivých oblaků. Jeho návštěva je podle něj pro Tajvan jednoznačnou podporou. A dnes čekejte vysokou oblačnost, k večeru zataženo, teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, zpráv, přijala Lenka Poláková.

0: Konference vystoupil student Daniel Biskup, finalista programu Česká cesta do vesmíru Zero G, který se zúčastnil startu mise Artemis 2 v USA. Podle něj je důležité stanovit si cíl, vystoupit z komfortní zóny a jít si za vizí. V Děpoltovicích plánují stavbu zázemí pro dětskou skupinu. Kapacita bude 12 dětí. Hotovo má být nejpozději v roce 2027. Podrobnosti doplňuje nezávislá starostka Štěpánka Luxíková.
1: Chceme to mít mobilních buněk, aby to bylo jakoby nejlevnější a nejrychlejší. A žádný město okolní s náma nechtělo uzavřít smlouvu o umístění dětí předškolního věku, tak proto jsme se rozhodli pro dětskou skupinu.
0: Tajvanský prezident Lai Ching-te udělil českému předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS řád příznivých oblaků za podporu česko-tajvanské spolupráce a její prohlubování. Jeho návštěvu ostrova označil za jednoznačnou a konkrétní podporu Tajvanu. Podle Vystrčila je potřeba, aby spolu podobně smýšlející demokratické země udržovaly dobré vztahy.
2: Naším úkolem je zvyšovat odolnost našich zemí a bránit a chránit naši svobodu a demokracii.
3: Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS varoval před světovými mocnostmi, které na právo ani pravidla nehledí. Podle tajvanského prezidenta Lai Ching-tea sdílí Česko a Tajvan stejné hodnoty demokracie, svobody a lidských práv. Tajvanský prezident Česku také nabídl, že by místní firmy mohly Česku pomoci s projektem Gigafactory. Ostrov Tajvan je technologickým gigantem právě v oblasti umělé inteligence a čipů. V delegaci předsedy senátu jsou i proto zástupci českých technologických firm a univerzit. Z Taipeje Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Dozorčí rada energetické společnosti ČES má 5 nových členů. Akcionáři na valné hromadě zvolili například poslance SPD Radima Fialu nebo vrchního ředitele ministerstva financí Karla Tyla. Naopak v radě skončí mimo jiné liberecký hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. Stát prostřednictvím ministerstva financí vlastní v ČESu téměř 70% akcí. V 11 člené dozorčí radě zůstává jedno neobsazené místo. Sport. Tenistu Jakuba Menčíka čeká čtvrtfinále na Roland Garros. Ve večerních hodinách bude bojovat s Brazilcem Fonsecou. Počasí. Dnes čekejte většinou po celý den vysokou oblačnost, přes kterou bude slunce prosvítat, k večeru až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý vítr z jižních směrů, prospitové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu
0: na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 na 125. kilometru u obce Loučky na Sokolovsku ve směru na Karlovy Vary havarovala dodávka. S opatrností projedete.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Věděli byste, kdy a kde se začalo s pozorováním počasí? Tak právě historii meteorologie bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, kterou si už za chvíli poslechneme. A v následujících minutách dobrého rána vás vezmeme do Chebské galerie 4, kde je možné vidět snímky Petra Hechta, dvorního fotografa divadla Járy Cimrmana. Tak i na to si počkejte a ať máte hezké úterý. Je 8 hodin a 5 minut.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: I nadále ničím nerušený poslech přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Americká popová zpěvačka Madonna se přihlásila o slovo a připomněla nám jednu ze svých písniček a na programu Dobrého rána teď předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A to nám ve čtvrt na 9:02 přináší meteoroložka Jana Adamovská. Já vás zdravím, přeji hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak prozraďte nám, jaký bude ten dnešní den?
2: Tak dneska bude sluneční a teplý než včera, zaprší až v noci. Po většinu dne bude na obloze jen oblačnost vysokého patra, přes kterou bude slunce prosvítat. Zatahovat se začne až ve večerních hodinách a během noci budou od jeho západu přibývat přehánky, případně může i zabouřit. A přehánky pak budou přecházet do deště a k ránu ustávat. Maxima dnes očekáváme do 24 stupňů, na horách do 20 a vítr ten bude foukat jen slabý.
0: Tak a jaké počasí máme pak očekávat zítra?
2: Zítra bude po většinu dne zataženo, ráno bude ještě hlavně na východě kraje doznívat slabý déšť. A odpoledne se od západu objeví lokální přehánky, ale nemělo by jich být mnoho. A večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Zítřejší maxima budou stoupat k 19, na horách k 15 stupňům a bude poměrně větrno, bude nám foukat mírný vítr ze západních směrů o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: O počasí hovořila meteoroložka Jana Adamovská a já vám za to moc děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Přejeme pohodu a dobrou náladu spolu s rádiem vašeho kraje. Za 7 minut bude 8:30. A teď pojďme na skok do Chebu. Záběry herců divadla Járy Cimrmana uvidí návštěvníci v Chebské galerii 4 na výstavě nazvané 70-50-30. Je spojena s prací fotografa Petra Hechta. Název symbolicky připomíná tři významná čísla jeho života. 70 let věku, 50 let fotografické tvorby a 30 let spolupráce s legendárním divadelním souborem. A přímo s autorem si povídal redaktor Josef Šorfa.
1: Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud.
2: Jak jste se dostal k focení pro divadlo Járy Cimrmana?
3: Přes kamaráda, který tam dělal kulisáka. Jednoho krásného dne v roce 85 se mě zeptal, jestli bych neudělal nějaký fotky, a od té doby fotím.
2: Stojíme před celou řadou fotografií, která je chronologií divadla Járy Cimrmana. Máte tady snímky z aktu vyšetřování ztráty třídní knihy, Hospody na Mítince, Vraždy v salonním kupe. Jak se fotí v divadle? Není to tak trochu za trest? Tam je vždycky špatné světlo.
3: No tak disciplína to je těžká, ale já jsem měl svýho času výhodu. Já jsem asi 8 let dělal i kulisáka, takže jsem mohl fotit z portálu, mohl jsem fotit na zkouškách, mohl jsem fotit mezi nima.
2: Člověk se chtě nechtě musí pousmát, protože si představí jednotlivé scénky, které s těmi snímky souvisí.
3: Mnoho diváků ty hry zná, tak když se na ten snímek podívá, tak mu hned naskočí ta replika.
2: Vy jste v podstatě i chodící historií divadla Járy Cimrmana. My tady vidíme Petra Brucknera, třeba už co by šedovlasého starého pána, začínal co by mladíček, minimálně pokud porovnáme ty fotky z jeho začátku a třeba tady fotku z Lijavce.
3: No tak 30 let, co divadlo fotím, tak musí být někde znát. A vážím si toho, co kdysi řekl Zdeněk Svěrák, my jsme ani nevěděli, že nás fotí, takže to pro divadelního fotografa je velká podsta.
2: Vzpomíná na práci v divadle fotograf Petr Hecht. Teď koukáme třeba na profil Jaroslava Weigla z roku 2003 a je to klasický umělecký černobílý snímek.
3: Já už jsem se potom soustředil nikoliv na hru nebo na nějaký ty gesta, které jsou, ale v posledních letech právě na ty portréty, na to vyjádření toho charakteru, nejenom postavy, ale i toho vlastního herce.
2: Byli herci třeba někdy schopni, když jste si říkal, to by stálo za to, vrátit se třeba a sehrát vám nějakou epizodu znovu?
3: No tak to dost dobře nejde, aby mi to sehráli znovu, ale samozřejmě, že se stalo to, že jak už to mám za těch 30 let nakoukaný a vím, co přijde, a chystal jsem se na nějaký to gesto, a ejhle, oni udělali úplně něco jiného. Takže to je pak překvapení.
4: Uzavírá fotograf Petr Hecht. Na výstavě jeho prací v Chebské galerii 4 nazvané 70-50-30 mohou návštěvníci vidět také autorovi krajiny, a to třeba i snímky soch z parku ve Valči na Karlovarsku a fotografie známých osobností. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Skladý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Novém Sedle na Sokolovsku chtějí na střechu základní školy instalovat fotovoltaické panely. Radnice už má přislíbenou dotaci z Ministerstva životního prostředí. Většinu vyrobené elektřiny spotřebuje samotný provoz školy. Karlovarský kraj zahájil nový ročník ankety Senior roku. Zájemci můžou navrhnout aktivního člověka ve věku minimálně 60 let. Anketní lístek je na webu kraje i s dalšími informacemi. Výsledky vyhlásí kraj na začátku října v Lidovém domě ve Staré Roli. Na hradě a zámku v Bečově na Teplou na Karlovarsku představili část kolekce vzácných vín z konce 19. století. Takzvaný tekutý poklad byl v Bečově nalezen v roce 1985 spolu se vzácným relikviářem svatého Maura. Opatrovnické soudy by mohly od nového roku povinně zjišťovat, jestli v rodině dítě nezažívalo násilí. Navrhuje to v úpravě rozvodové novely ministr.

0: ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Soudci by si měli přizvat k posouzení také třeba sociální pracovníky, lékaře nebo zástupce školy. Rusko v noci provedlo rozsáhlý raketový a dronový útok na Kyjev a Dnipro. Tamní úřady hlásí celkem 9 mrtvých a téměř 80 zraněných. Z toho v Kyjevě zemřeli 4 lidé a 5 v Dnipru. V mužské nejvyšší basketbalové soutěži začíná finálová série. O titul se utkají Nymburk a Pardubice. Úvodní duel začne v 18 hodin. V boji o třetí místo vede 1-0 na zápasy Brno, které porazilo Opavu 99-97. A dnes čekejte většinou po celý den vysokou oblačnost, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 máme hlášené 2 dopravní nehody na 126. kilometru u Nového Sedla ve směru na Karlovy Vary. Havarovala dodávka a na 125. kilometru tam osobní auto najelo do svodidel. Místem s opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Úterý 2. června v kalendáři a jmeniny dnes slaví Jarmil. Mužské křestní jméno Jarmil má hned několik teorií výkladu. Jde o slovanské jméno, které se může vykládat jako milující sílu, milující prudkost. Překládalo by se ze slovanských slov jary s významem silný, prudký, bujný a mil ve významu milovat. Přeneseně se pak jméno Jarmil může překládat také jako milující jaro. A další teorie spojují jméno Jarmil se jménem Jarolím, potažmo Jeroným nebo Hieronym a pak by se překládalo jako svaté jméno. Tak Jarmilovi přejeme tedy k svátku vše nejlepší a zhruba za 6 minut budeme soutěžit hned po písničkách od Petra Koláře a Vabyho Daňka. Tak zůstaňte i nadále spolu s námi. Pěkné ráno.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko,

Then I moved it down. Yeah, Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo,

0: Písnička za písničkou vyplňuje náš ranní proud pohodové muziky a teď vám doufám uděláme radost soutěží. Za 5 minut bude 9:15 a před námi teď soutěž o vámi oblíbenou cenu a tou jsou květiny od firmy Florea. Potěšit tedy můžete sebe nebo někoho z vašeho okolí pěkným pugétem a ten můžete vyhrát právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Čerstvé jarní květiny, hyacinty, tulipány nebo tematické kytice pro krásnou jarní atmosféru si můžete objednat u firmy Florea. Květiny potěší jako dekorace do vašeho domova anebo jako milý dárek. A právě dnes pro vás máme kytici z 25 čerstvých květů. A tou si můžete vyzdobit domov a nebo udělat radost někomu blízkému. Tak už na nic nečekejte a vytočte naše telefonní číslo do studia 221 55 37 37. Tak ve vysílání první soutěžící, kdo pak je na telefonu? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Petr z Karlovarska.
0: Zdravím vás, Petře. Tak soutěžíme o květiny, takže květin se tady bude týkat dnešní soutěžní otázka. Tak uvidíme, jaký jste znalec květin. Máte rád vůbec květiny?
1: Ale jo, trošku jo.
0: Tak, držím pěsti pro štěstí, dobře poslouchejte. K nejrozšířenějším okrasným květinám, které snad nechybí na žádném českém balkonu anebo terase, patří petunie. Lidé odjakživa obdivují záplavy jejich pestrobarevných květů, kterými kvetou po celé léto. A my se vás, Petře, ptáme, odkud petunie pochází? Z Ameriky, Afriky nebo Asie? Co myslíte?
1: Tak tady to bude trošku typovačka.
0: No, zkuste.
1: Ale typnul bych tu Asii.
0: Asii, tak bohužel. Je mi to líto. Příště, mějte se hezky.
1: Jasně, mějte se, hezký den.
0: Naslyšenou i vám, hezký den. 221 55 37 37, tak květiny jsou stále ještě ve hře. Tak uvidíme, jestli je někdo vyhraje, tak kdo pak se hlásí o slovo teď. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Jiřina u telefonu.
0: Zdravím vás, Jiřino. Vy máte krásné jméno jako květina, Jiřina.
2: Ano.
0: Odkud voláte, z jakého města?
2: Z Karlových Varů.
0: Dobře, tak Jiřino, řekněte nám, odkud petunie pochází? Zbyla nám tu Amerika nebo Afrika?
2: No tak budu taky typovat, takže zkusím Ameriku.
0: Zkoušíte Ameriku a Amerika klapla, je to tak? Ano.
2: Moc děkuji.
0: Je to tak, typ vyšel, jak se říká, trefa do černého. Petunie pochází z Jižní Ameriky, konkrétně zejména z oblastí Jižní Brazílie, Argentiny, Bolívie a Uruguaje. Do Evropy byly tyto rostliny dovezeny v 19. století a od té doby se staly jednou z nejoblíbenějších balkónových květin. Takže, Jiřinko, vyhráváte krásnou cenu, necháte si ji pro sebe nebo budete mít pro někoho?
2: A si ji nechám pro sebe, udělám si radost.
0: Tak ať vám udělá radost, mějte se moc hezky, pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji. Naslyšenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: legendární skupina Beatles nemohla chybět v dobrém ránu na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 8:45.
1: Počasí.
0: A před námi teplý a poměrně slunečný den. Po většinu dne nás čeká jen vysoká oblačnost, přes kterou ale bude slunce prosvítat. K večeru a večer se postupně začne od západu zatahovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 17 až 20 stupňů. Fouká slabý vítr jižních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď stále ještě mírně nepříznivé, později přes den budou dobré a biozátěž ta je mírná na prvním stupni.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Příjemným hlasem a pěknou písničkou nás právě teď potěšila zpěvačka Petra Janů. No a 9. hodina už je na dosah. Jejím úderem vám první dopolední zprávy nabídne Lenka Poláková a jak mi prozradila, tak v nich uslyšíte například o vzniku nového místa pro setkávání lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka. Řeč bude o spolku Cesty smíření. A také nabídeme informace o tom, jaké prostory jsou nově otevřené na Státním hradě a zámku v Bečově nad Teplou. Tak to a více uslyšíte ve zprávách, počkejte si na ně. A po nich pak otevře dopolední vysílání Stanislav Jurík a ten vám představí nejbližší program. Tak tedy užijte si hezky úterý a ani zítra nezapomeňte vstávat spolu s námi. Těší se na vás Jitka Brošková. Naslyšenou.

0: Vyhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Spolek Cesty smíření začne v Karlových Varech pořádat pravidelná setkání pro pozůstalé. Bečovský zámek láká na novou jídelnu a zahrady s historickým nádechem. Premiér Babiš se dnes sejde s ministrem obrany Zunou. A dnes čekejte vysokou oblačnost, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Lidé, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka, budou mít v Karlových Varech nové místo pro pravidelná setkávání a vzájemnou podporu. Spolek Cesty smíření otevře dvě malé skupiny, vždy nejvýš pro pět účastníků. Schůzky se budou konat dvakrát měsíčně v dobrovolnickém centru Instant. Podle zakladatelky skupiny Dany Hrybové podobná služba v regionu chyběla.
2: Z té zkušenosti osobní i v těch setkáváních, které děláme s lidma, že ve finále spousta lidí potřebuje hlavně to, aby ho někdo poslouchal a aby někdo sdílel, kdo si tu zkušenost zažil. Takže to je, proto je to svépomocná, protože se vlastně navzájem podporujou.
1: Svépomocná skupina se bude scházet vždy ve čtvrtek od 17 hodin v dobrovolnickém centru

0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře. Věnovat by se ale měli i nové koncepci armády. Tu Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Babiš ale s návrhem nebyl spokojený. Koncepce klade důraz na budování armády a navyšování počtu vojáků. V tomto ohledu je ale podle premiéra Babiše návrh nedostatečný. Členské státy Evropské unie budou moct rychleji navracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady v rámci toho počítají taky se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatele o azyl budou navíc zaevidováni v jednotném formuláři, ve kterém budou zapsané klíčové body rozhodnutí o navracení. Uvedené informace pak budou dostupné všem členským státům Evropské unie.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou po celý den vysokou oblačnost, k večeru až zataženo, nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý vítr jižních směrů, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 se máme hlášené 2 dopravní nehody. Na 126. kilometru u Nového Sedla ve směru na Karlovy Vary havarovala dodávka a na 125. kilometru osobní auto najelo do svodidel. Místem s opatrností projedete. A v Sokolově v ulici Karla Havlíčka Borovského se srazila 2 osobní auta. Dejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Úterní dopolední program rádia vašeho kraje je tady, máme 4 minuty po 9. hodině. Náš životní styl může za řadu zdravotních problémů, se kterými se potýkáme, patří k nim i chronické žilní nemoci, o kterých se nemluví tak často. Proč za pozornost rozhodně stojí, povíme už za chvilku ve zbrusunovém dílu rubriky Zdraví v cajku. Ať se vám příjemně poslouchá.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: Zdraví v cajku.
1: Není jim věnována tak velká pozornost jako ostatním nemocem, přesto můžou člověka dovést k invaliditě nebo ho dokonce ohrozit na životě. S Miroslavem Šutou dneska probereme chronická žilní onemocnění. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak velkým a jak závažným problémem jsou chronické žilní nemoci?
2: Moc se o nich nemluví, ale postihují zhruba 30 až 40% lidí. S rostoucím věkem se ten výskyt zvětšuje. Je to i velmi závažný problém. Ta škála postižení je velmi široká, od víceméně kosmetických problémů až po stavy, které mohou ohrožovat život. Lékařská metodika rozlišuje 7 stupňů. V tom prvním vlastně nejsou viditelné žádné změny. Potom mohou nastávat různé formy vlastně rozšíření žil, říkáme tomu křečové žíly nebo varix. Později může docházet k otokům nohou, zejména u kotníků, k poškození kůže a v nejhorším případě se ta rána otevře a vzniká ten známý bercový vřed.
1: A předpokládám, že dřív či později od vás také uslyšíme slovo trombóza.
2: Ano, trombóza je velmi významná komplikace. Trombóza vlastně znamená, že dojde ke sražení krve v těch žilách, většinou dolních končetin, často je to právě v místě těch varixů neboli křečových žil. Pokud se uzavře velmi důležitá céva, můžete dokonce o tu nohu přijít. Velmi závažnou komplikací je také to, když se část té sraženiny utrhne a putuje zpět do srdce, přes srdce se dostane do plic a dochází takzvané plicní embolii. To je stav, který může ohrožovat život. Řada lidí na tu plicní embolii může umřít.
1: Dědí se tyto nemoci po předcích nebo ne?
2: Dědí se předpoklady. To znamená, pokud vaši rodiče mají tyhle problémy, měli byste být opatrnější, budete k ním asi náchylnější. Zažil jsem mladé lidi, třeba 20-leté, s velmi rozsáhlými varixy, ale hodně záleží také na tom vašem životním stylu.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Co všechno tady můžeme ovlivnit tím vlastním životním stylem?
2: Asi drtivou část případů tvoří právě lidé, kteří nemají vhodný životní styl. Víme, že ty problémy existovaly i v minulosti, ale byla to spíš nemoc králů nebo bohatých lidí. Problém je, že dneska má spousta lidí sedavé zaměstnání nebo v práci stojí, takže dlouhé stání nebo sezení zvyšuje riziko vzniku tohoto problému. Dalším rizikovým faktorem je nadváha a obezita. Čím větší obezitu máte, čím déle ji máte, tím hůře pro vaše cévy. Dalším velmi významným rizikovým faktorem je kouření. Kouření samotné poškozuje cévy všude v těle, to znamená v těch dolních končetinách jsou potom náchylnější ke vzniku těch varixů nebo až toho bercového vředu.
1: Jakou léčbu v případě chronických žilních nemocí lékaři nasazují?
2: V podstatě by měl každý dodržovat alespoň takzvaná režimová opatření. To znamená, měl by změnit svůj životní styl, více se hýbat, pokud možno zhubnout, určitě nekouřit. Existují i takzvané kompresní pomůcky, které zlepšují oběh v dolních končetinách. Existuje celá řada metod, jak potom zasahovat vlastně invazivně, od laserových metod nebo radiofrekvenční ablace až po například sklerotizaci, to znamená, že do žíly, která je postižená, se vpraví speciální roztok, který způsobí to, že se ta žíla vlastně slepí a vedle se nám vytvoří žilka nová. V některých případech ten zásah je spíš na žádost pacienta, jedná se o kosmetické zásahy drobných varixů, to často řeší ženy, nicméně v případě těch závažnějších problémů je potřeba se poradit s odborníkem. Rozhodně neplatí, že když váš soused, kamarád nebo někdo z rodiny je léčen určitým způsobem, tak to neznamená, že je to vhodné i pro vás.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
3: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Lubomír Lipský a Miroslav Homola ve scénce Hlustvy sihák na třídní schůzce.
2: Ne, ten císař žil ve 12. století.
3: No jo, ale to náš Venda ještě nebyl na světě. On se narodil až po únoru.
2: Toho prosím neomlouvám.
3: No já vím, ale my jsme dřív združenou nemohli. Ona tehda měla porád noční a já měl raní.
2: To se neplejte, pane Lustvisi.
3: No ne, já jenom, aby kluk s tím neměl na dosmrti opletačky.
2: Prosím dál. Kolega zeměpisec, jak by smet?
3: Co? Jak by smet? Teď mě říkáš, že se jmenuje Valoušek.
2: No ovšem, kolega Valoušek, no? Nemůže z něj dostat slovo.
3: Který slovo?
2: No vůbec, ani slovo.
3: Jak by smet?
2: Ne, Valoušek.
3: No tak jestli se s Valouškem nehněvají.
2: Pochybuji, kolega Valoušek je velmi mírný člověk.
3: No to máte na kliku, náš kluk se hned pere.
2: Jeho chování je přímo destruktivní.
3: No tak sláva aspoň s tím chováním, že jste spokojený. A co takhle mravy, pane učitel, mravy?
2: Dovolte, mravy a chování, to je přece totéž.
3: No tak ono je to teďka sloučený. To my za mlada jsme to ještě měli každý extra. To nás někdy učitel tak stříckal kvůli mravům, že jsme ani neslyšeli zvonit. A jindy nás zase stříská kvůli chování, že jsme slyšeli zvonit furt.
2: My ovšem dneska žáky nebijeme.
3: No, taky nemáte na to figuru.
2: My je netrestáme tělesně, ale snižujeme jim prospěch.
3: Dobře, ono se dneska šetřit musí všude.
2: Já si to s nimi prostě vyřídím ve známkách.
3: Jo, tak vy jste filatelista, ha?
2: Ale ne.
3: Napravdu bych vám mohl přenechat Puerto Rico.
2: Já nekouřím.
3: Ale to je známka, Kubo.
2: Prosím.
3: Puerto Rico jako Kubo.
2: A tak.
3: Kuba.
2: Prosím dál. Potom ta matematika. Představte si, že neovládá ani takové základní matematické úkony, jako je například A plus B, a to celé na entou.
3: Co, kam?
2: Na entou.
3: Kde to je?
2: V algebře.
3: A jo, ovšem, znám, to je tam dole na Václaváku, že ano? Algebra. Ale pane učitel, já jsem mu tyhle ty noční logály zakázal.
2: Ale to je nesmysl.
3: No ne, teda mezi náma, já ho tu a tam někam vemu, víte? Ale jenom tak pár piv, 2-3 prcky a domů.
2: To ovšem slyším velmi nerad.
3: No, jestli myslíte, tak já ho vemu častěji. No, když jde o výchovu, tak holt nějakou tu pětku obětovat musím, že ano?
2: O tom já vůbec nemluvím.
3: No, bude byste o tom mluvil, taky máte pořádný plat, že ano? To, co beru já, to není plat, pane. No, to na mě nemůžete žádat, teda.
2: My na vás nic nežádáme, prosím.
3: Teda, pane učitel, v tomhletom směru se snaží Venda i sám, víte? Tomu leco zbrousí s tou svojí holkou.
2: Tak pozor, no. Pozor. V tomhle věku bych mu rozhodně nedoporučoval mít vážnou známost.
3: Ale ne, to není vážná známost, to je jedna potvora od nás baráku. No víte, se slušnou holkou bych mu lajdání netrpěl.
2: Podívejte, pane Hlustvisiák, konstatuji, že se v těchto věcech těžko dorozumíme. Pane Hlustvisiáku, se s vámi musím rozloučit, za chvíli bude zvonit.
3: Jak to? Teď máte otevřeno, ne?
2: Ale ne, začátek vyučování.
3: Jo, tak vidíte, já jsem zase zapomněl, že jsem ve škole.
2: No hlavně, aby na to nezapomínal váš syn. Co bude dělat s takovýmhle vysvědčením? No. A kam půjde?
3: No já nevím, on říká, že se podívá do světa.
2: Jako co?
3: Jako fotbalista. Český rozhlas Karlovy.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Plzeňském Velkém divadle uvede soubor divadla Je Kátila inscenaci Jakub a jeho pán. Hra vychází z předlohy Milana Kundery a nabízí příběh plný putování, humoru i filozofických úvah o lásce a lidských osudech. Takzvaná skeptická komedie začíná v 19 hodin. Obvodní knihovna Skvrňany zve na koncert mezi knihami, zpěvák, skladatel, textař a kytarista František Kasl slaví 70. narozeniny a vystoupí od 18 hodin se svojí autorskou hudbou, inspirovanou tvorbou Boba Dylana, Petra Kalandry a nebo Petra Spáleného. Zahajovací odpoledne festivalu Žonglobalizace začíná v 16 hodin v Plzni u Branky, představí chůdaře workshopy žonglování, vzdušnou akrobacii i herní zónu pro děti. Plzeňský soubor Tuto cirk pak v 18 hodin zahraje novocirkusovou komedii plnou žonglování, absurdních situací a tropické atmosféry s názvem Banana. Do refektáře jezuitské koleje v Klatovech můžete zavítat na večer plný otázek, smíchu a týmového soupeření. Dobro kvíz tam začíná v 17 hodin a výtěžek poputuje na charitativní účely. Představení divadla Radka Brzobohatého Trosečnice uvidí diváci Sokolovského divadla. Divoký team building čtyř manažerek z prvky černého humoru začne v 19 hodin. A divadelní verzi slavného filmu Zamilovaný Shakespeare začne v Karlovarském městském divadle od 19 hodin. Hrají členové Západočeského divadla v Chebu a Karlovarské činohry. Tolik tipy pro volný čas, o čem budeme v našem dopoledním programu mluvit za chvilku. No v Nýrsku by mohla od září opět fungovat městská policie. Město už jedná se čtyřmi zájemci, ještě ale čekají povinné zkoušky a testy. Víc v reportáži.

0: Mírsku chtějí do září obnovit činnost městské policie. Aktuálně ve městě není ani jeden strážník. Radnice láká na náborový příspěvek, zatím má rozjednanou spolupráci se 4 zájemci, většinou mimo městskými.
1: Poznáváme to, protože jsou potřeba, že jo, na přechody a tak.
2: No, takže jako jo.
3: Takže třeba u školy, jako když
1: jo, na těch přechodech a takový ty prohlídky kolem, aby občas prošli, tak to jako chybí, no. Byly by potřeba na tuhle ty věci, co nedělají normálně státní policie.
3: To už dodává maminka Lucie.
4: Vídal jsem je často, což bylo dobře, protože je to prostě znát, že tady nejsou. No.
3: To, že tady strážníci chybějí, vnímá i pan Oldřich.
4: Státní policie tam má svých dost starostí. A měšťáci ty tady fakt chybějí, nejenom skrz dopravu a tohleto, ale skrz všechno.
3: V Mírsku nemají žádného strážníka už několik měsíců.
5: Dva odešli na vlastní žádost, třetí také ukončil činnost a bude odcházet do důchodu.
3: Vysvětluje starosta Miloslav Rubáš z volby pro Mírsko a spádové obce. Teď chce město nabrat až 5 nových strážníků. Většinu už má zajištěnou.
5: Máme rozjednaný nástup 4 lidí, z toho 3 už mají zkušenost s městskou policií, jeden by byl úplný nováček, jeden je místní a 3 by měli dojíždět. V dojezdové vzdálenosti zhruba 30 minut.
3: Město také zavedlo pro strážníky nové benefity.
5: Zavádíme náborový příspěvek 70 tisíc, který bude rozložen do měsíčního platu po dobu 2 let. Zrovna tak budeme přispívat dojíždějícím na dopravu.
3: Kromě preventivního působení ve městě strážníci dohlížejí i na bezpečnost, dopravu, veřejný pořádek a obecně na dodržování městských vyhlášek.
5: A ty věci týkající se vlastně platné legislativy řešíme ve spolupráci tady s místním oddělením policie ČR.
3: Víc k tomu dodává policejní mluvčí Michal Šen.
6: Policie České republiky plní úkoly a povinnosti, které jsou dány ze zákona. A co se týče Mírska, tak vlastně vykonáváme zde standardní úkoly, dohlížíme nad veřejným pořádkem, jako je třeba dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných místech, kdy vlastně za to můžeme ukládat i pokuty v příkazním řízení.
3: Městská policie by měla v Mírsku obnovit činnost během srpna nebo září. Z Mírska Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

Píšeme 2. červnový den roku 2026. Dneska je to na den přesně 170 let, co došlo k první automobilové krádeži. Stalo se 2. června 1856. Tehdy jistému baronu de Zuylenovi se ztratil vůz ze značky Peugeot. No a zloděj, jak to asi mohlo dopadnout, byl lehce dopaden, protože aut bylo tak málo, že se prostě našlo. Takhle jednoduché to bylo. No další výročí na dnešní den za chvilku v našem vysílání přednese Petr Jungmann. Do té doby Miloš Dodo Doležal a Guyman Dude. Musím přiznat, že tuhle písničku jsem neslyšel tak 25 let. Jmenuje se Soudím.

0: Night. Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 2. června. Svátek má Jarmil. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
3: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady.
2: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithart a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
4: prosím jedno pivo,
2: a německou nádražní restaurací.
4: Ein Bier bitte.
2: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Je ta 50 je dneska specialistce na biomasu.
5: Tak vy jste místopředsedkyně strany Zelený, hele, zůstali jsme viset na biomase.
6: My jsme úplně zabředli do biomasy.
2: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
6: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
2: Já přeju hezký den.

Návrat k nevinnosti, Return to Innocence a projekt Enigma. Do 10. hodiny nás doprovodí Hana Zagorová a písnička Tak to jsem já. A pak už tu budou zprávy v 10 a povídání o věcech, jako je lokomat nebo robotická ruka. Už za chvíli.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Horním Slavkově vznikne moderní expozice mapující historii města. Policie navrhla obžalovat dva lidi kvůli loňskému požáru v Mostě. Ve Zlínském kraji bude dnes a zítra prezident Petr Pavel. A dnes čekejte vysokou oblačnost, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Horní Slavkov přestaví měšťanský dům ze 16. století na nové muzeum. Letos chce město dokončit stavební úpravy, v příštím roce instalovat multimediální expozice. Cílem přestavby je zachovat výjimečnost stavby pro příští generace a přilákat do města návštěvníky. Podle nezávislého starosty Alexandra Tereka dosáhnou náklady na vybudování nového společenského centra 45 milionů korun.
2: Investice letošního roku u nás v Horním Slavkově je určitě rekonstrukce objektu číslo 6 popisné. To je jeden z nejstarších domů v Horním Slavkově a my těch historických domů už moc nemáme. Dům by měl být hotový plus minus do konce roku. Následovat zhruba do půl roku by měla ta expozice, která už se zadala taky, ale ta výroba taky bude trvat nějakou dobu.
0: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl 7 obětí. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Podle něj vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě, že soud je shledá vinnými, jim hrozí až 10 let vězení. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které omylem převrhl jeden z hostů.

0: Správce Kolínského domu Petr Fisenik řekl západoněmeckému rozhlasu, že nůžky mezi výdaji a příjmy chrámu je potřeba přivřít. Údržba katedrály stojí v přepočtu zhruba 1 milion korun denně. O to se zatím dělí zejména arcibiskupství a soukromá nadace na podporu chrámu. Účastníci bohoslužeb budou mít dál vstup zdarma. Zastánci poplatku argumentují, že v Londýně nebo Miláně se to dělá stejně. Kritici vstupného se obávají, že chrám ztratí funkci volně přístupného středobodu města. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Počasí.
1: Dnes čekejte většinou po celý den vysokou oblačnost, k večeru až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Vane slabý vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech Dvorech se na Chebské ulici srazilo nákladní auto s osobním a obě dopravní nehody na D6 na 126. kilometru ve směru na Karlovy Vary jsou už došetřené a odstraněné a místo zcela průjezdné.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: I teď po 10. hodině vám přejeme hezké dopoledne. Slyšeli jste někdy o robotické ruce nebo takzvaném lokomatu? Jde o novinky v neurorehabilitaci. A skutečně může robot postavit člověka na nohy? Zeptáme se našeho dnešního dopoledního hosta. Už za chvílku to bude doktorka Tereza Cejtková z Plzeňské fakultní nemocnice. Tak si rozhovor nenechte ujít. Teď je tady ale někdo s píšťalkou. A je to skupina Buty. Přejeme hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Naším dnešním dopoledním hostem je lékařka interního oddělení neurorehabilitace fakultní nemocnice v Plzni, paní doktorka Tereza Cejpková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Moc vás vítám. Neurorehabilitace, kdybyste nám laikům na začátek vysvětlila, o čem vlastně bude řeč, co to je?
1: Ano. Neurorehabilitace je rehabilitace, která je zaměřená na pacienty hlavně po cévních mozkových příhodách, jako jsou mrtvice nebo jako jsou operace mozku, ale leží u nás i pacienti například po operaci páteře, ale leží u nás i normální v uvozovkách pacienti, kteří například prošli po výměně totální endoprotézy kyčelního kolenního kloubu a občas i po nějakých autonehodách, když potřebuje ta rehabilitace ještě nějaký čas.
0: Možná se zeptám trochu naivně, ale zeptám se napřímo, jak moc důležitá ta rehabilitace je. Je nutná pro každého pacienta s těmi diagnózami, které jste teď vyjmenovala?
1: Já si myslím, že ano. Pak je druhá otázka, zdali ten pacient ještě třeba tu rehabilitaci chce, jestli oni stojí. Ale po těch mozkových příhodách jsou to většinou pacienti, kteří mívají nějaký deficit. Nemohou hýbat rukou, nemohou hýbat nohou, nemohou mluvit, nemohou chodit. A to jsou tací pacienti, kteří se potom dostanou k nám po nějaké té akutní fázi, jsou přeloženi k nám a začínáme obnovovat ten pohyb.
0: Začínáte obnovovat, to znamená, že se jedná o nějakou dlouhodobou záležitost.
1: Je to tak. Pacienti u nás většinou leží minimálně 3 týdny, zase samozřejmě záleží na té diagnoze, ale většinou 3 týdny až 6 týdnů a někdy se dostáváme do takové kličky toho, že pak je třeba nemáme úplně kam dát, domů je propustit nemůžeme, nezvládli by to třeba ještě na doma, takže pak překládáme třeba do rehabilitačních ústavů nebo navazujeme spolupráci s nějakými dalšími ústavy.
0: Napadají mě lázně třeba nějaké, nebo to také tam nefunguje úplně, nebo?
1: Funguje. Je to tak, lázně, ale máme nejradši rehabilitační ústavy, kde ta rehabilitace je ještě intenzivní. My využíváme spolupráci s rehabilitačním ústavem Kladruby, protože ty jsou nám takové nejblíž. Občas máme, překládáme i do nemocnice v Horažďovicích, ale protože těch míst je prostě strašně málo v České republice a právě, že ty pacienti leží na těchto lůžkách velice dlouhý čas, tak někdy bojujeme o to každé místo a o ten čas, takže využíváme i třeba lůžko Šumberk na druhé straně České republiky, nebo teď jsme přeložili naši pacientku do Klimkovic.
0: Napadá mě, jaká kapacita je přímo u vás, jestli dostačuje, nebo musíte nějakým způsobem šetřit ta lůžka?
1: My máme 24 lůžek a samozřejmě si troufnu říct, že i kdyby jsme ten počet zdvojnásobili, že bychom byli schopni je zaskládat, ale pak je tady druhá otázka a to je otázka personální. Takový neurologický pacient vyžaduje spoustu péče, hlavně té ošetřovatelské péče ze začátku, kdy skutečně ten náš ošetřovatelský personál ho musí mít, musí ho polohovat, musí dopomáhat při hygieně. A pak je to tým fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopeda, nás lékařů, protože my musíme toho pacienta denně kontrolovat. Někdy třeba ty vizity probíhají i 2x denně, řešíme různé komplikace, jsou to většinou těžcí pacienti. Takže tak, abychom dokázali se o ty pacienty kvalitně postarat, potřebujeme tomu úměrně i kvalitně vyškolený personál v dostatečné kapacitě.
0: To bývá asi trochu problém, jak vás tak poslouchám.
1: Je to tak. A teď teda s tím, že jsme vytvořili nějaké centrum robotické rehabilitace, tak potřebujeme další odborníky, další nadšence.
0: Právě o té robotické rehabilitaci si budeme povídat. Zmíním jenom, v avizu jsme řekli roboruka nebo robotická ruka. Jak to zařízení funguje? Jenom než si pustíme písničku, řekněte posluchačům, co to vlastně je?
1: Robotická ruka si můžou pacienti představit jako taková rukavice, která se postupně každý prst se navlékne zvlášť. A ta rukavice je připevněna na taková speciální táhla, má to zase nějakou ovladovnu, počítač a ta rukavice vlastně za vás vykonává ten pohyb. Ohýbání prstů, natahování prstů, pak můžeme pracovat i se zápěstím, natahování zápěstí, ohýbání zápěstí a na chůzi máme lokomat, o tom se ještě asi budeme bavit, ale to si ve zkratce představte jako ortézy, kdy pacienta zavěsíte, takové speciální a dosti specifické ortézy jim nasadíte na dolní končetiny a ty ortézy vlastně za vás ten pohyb vykonávají.
0: No, budeme podrobnější už za chvilku s paní doktorkou Terezou Cejpkovou.

0: neurorehabilitaci si povídáme s paní doktorkou Terezou Cejpkovou. Povídáme si o novinkách, které souvisí s robotickou rukou, lokomatem. Už jsme něco málo naznačili. Ta robotická ruka, já si to dovedu představit jenom proto, že jsem viděl nějaké krátké video někde na sociálních sítích. Aha. Jak na tu robotickou ruku reaguje ten pacient? Cítí něco, když mu tu rukavici navléknete, tak jak jste říkala před chvilkou, a začnete s těmi prsty třeba nebo s těmi svaly hýbat?
1: Mm-hmm. To je moc hezká otázka. Cítí, záleží, jak moc ta ruka je ochrnutá, jak moc se prsty hýbou nebo nehýbou. A většinou ti pacienti to cítí pozitivně, protože si představte, že máte najednou ochrnutou ruku. A mozek vnímá, že ta ruka je ochrnutá, pacient s ní nemůže hýbat. Někdy bývá i oteklá právě v důsledku toho, že se nehýbe. A vy mu najednou nasadíte tu rukavici a začínáte obnovovat tu hybnost. Začínáte ty prsty ohýbat, ty svaly protahovat, ten otok třeba najednou dokáže se zredukovat, částečně i ustoupit tedy. A to samozřejmě cítí ten pacient pozitivně a je mu to příjemné, ale zároveň tím dává signály zpět do mozku, že ruka se zase hýbe, pojďme něco dělat. Takže to má spoustu těch vstupů a těch benefitů, to má jenom mnohonásobně více, než jenom to, že se vám hýbou prsty.
0: Mm-hmm. Něco podobného jako ta roboruka, tak je lokomat. Říkám
1: ano.
0: To dobře.
1: Říkáte to výborně.
0: Je to výraz, který slyším poprvé. A co to tedy je? Popište, prosím, posluchačům.
1: Lokomat je robotický systém pro nácvik chůze. To znamená, představte si pacienta, který špatně chodí, nebo dokonce třeba ještě neušel ani krok, má ochrnutou jednu nohu nebo obě nohy a ta chůze mu nejde. Zvládne třeba ve vysokém chodítku chvilku stát nebo ujde pár kroků. A tohle je robot, který vlastně za vás chodí. Chodí za vás buď úplně, anebo za vás vám jenom dopomáhá v té chůzi. To znamená, že ten pacient je v závěsu, nemůže nám tedy spadnout, pak je tam nějaký chodník dynamický, který se pohybuje různou rychlostí, to už je zase na nás, na terapeutech, abychom tedy to nějak navolili. A pak jsou to hlavně tedy ty ortézy, kdy my je připevníme na pánev, na kyčle, na koleno, na kotník. A nastavíme každý ten kloub nějak speciálně, to je zase podle našich potřeb, a spustíme nějakou třeba počítačovou hru a rozjede se to, že ty ortézy za vás začnou chodit. To znamená, že začne obnovovat hybnost v kyčelních, koleních, kloubech a spustí to vlastně, simultuje vám to chůzi.
0: Vy toho pacienta do toho musíte tedy obléci. Představuji si to dobře.
1: Je to tak, my si ho musíme zaměřit, zvolit vhodné ortézy, to je základ. Tady, když zachybujete, tak celá ta terapie se pak taky může ubírat špatným směrem, takže tohle nám zabere nějaký čas. Pak nastavujeme takzvanou bezpečnou chůzi, to znamená, že ten člověk udělá v tom závěsu 3 kroky ve vzduchu a my už podle toho dokážeme určit, zdali ty ortézy máme dobře zaměřené, co tak výhledově můžeme od té chůze očekávat a pak ho postupně spouštíme na ten pás, přidáváme rychlost a snižujeme vlastně zatížení toho pacienta, protože on je celou dobu odlehčený a my mu postupně vlastně ho dáváme, jak představte si to, že ho dáváme čím dál tím níže na ten pás a ten pás jde rychleji a rychleji a nastavujeme ty ortézy tak, aby za něj chodili správným stereotypem chůze.
0: No tak to i tady se musím zeptat, jaké jsou reakce těch pacientů? Vnímáte to jako pozitivní reakce nebo se prostě jenom diví, že se něco děje s tím tělem?
1: No, mnohdy je to hodně emotivní, protože ti pacienti třeba ještě neušli ani krok a teď najednou jdou tak, jako chodili dříve, protože právě jsou zavěšeni a jsou v odlehčení a ty ortézy ten pohyb vykonávají za ně. Takže mnohdy se setkáváme s pláčem, se smíchem, s radostí. Prostě je to hrozně, to jsou chvíle takové hodně jako emotivní.
0: Jak moc je ten lokomat vytížen, jak často ho využíváte?
1: Tak my jsme zahájili zkušební provoz v únoru a od té doby se i my zdokonalujeme a teď máme zhruba 3 pacienty za den a samozřejmě bychom chtěli tento počet navýšit.
0: Můžete říct, v čem je výhoda oproti klasické rehabilitaci? V čem je ten lokomat lepší?
1: Já bych to úplně neporovnávala. protože ta roboticky asistovaná rehabilitace je takovým pomocníkem. Ta klasická rehabilitace, tak jak ji známe, která je založená na kontaktu fyzioterapeuta, ergoterapeuta a rehabilitačního lékaře s pacientem, tak ta zůstane nadále základem kvalitní péče, ale ten robot, ty roboti jsou dobrou dopomocí.
0: Můžeme čekat, že třeba podobných robotických zařízení bude přibývat? Nebo máte toho ještě víc na oddělení?
1: Máme toho víc v našem novém centru robotické rehabilitace. Máme tam i nějakou nestabilní plošinu, kterou si představte jako když bosu, takový ten poloovál, ano, byste otočil na druhou polomíč, byste otočil na druhou stranu a vytvoří vám to nějakou nestabilní plochu. A ti pacienti na tom můžou trénovat stabilitu. A zase je to všechno o motivaci toho pacienta. Všechny tyto přístroje, o kterých už jsme si tady povídali, mají nějakou zpětnou vazbu v podobě nějaké počítačové hry, tak aby to ty pacienty bavilo. Takže i tato nestabilní plošina má zase nějakou hru, že například lyžujete, sjíždíte sjezdovku nebo létáte. Takže to je moc prima. A pak máme ještě takovou speciální tabuli, kde třeba trénujeme dotyk, kde trénujeme i kognici, čili třeba paměť, postřeh. A pak máme ještě jednoho robota, který se zaměřuje na celou horní končetinu, to znamená i na loketní kloub a na ramenní kloub.
0: S doktorkou Terezou Cejpkovou si povídáme o neurorehabilitaci a za chvilku pokračujeme.

0: Doktorka Tereza Cípková si povídá se mnou laikem o neurorehabilitaci. To slovo mimochodem tady ve Wordu ukazuje chybu pravopisu. To slovo skoro ani neexistuje podle češtiny, ale existuje a existuje i v robotickém vydání, což jsme velmi rádi tady u nás v Plzni. Vzpomínáte si, paní doktorko, na nějaký případ, který vyloženě vám nejde z hlavy, který máte v paměti, který je, nechci vás tomu nutit, ale jaksi do plusu třeba?
1: Určitě rezonuje ve mně teď čerstvý případ mladé pacientky 38 let, běžkyně, vysokoškolsky vzdělaná, poměrně ve vysoké pozici, dvě malé děti, skvělá pečující rodina. Pacientka zakrvácela do mozku, následkem toho měla spoustu komplikací, měla ochrnutou ruku, ochrnutou nohu, viděla dvakrát, měla ochrnutou i polovinu obličeje a my jsme ji přijímali a byla víceméně ležící. A právě přes všechny ty fáze rehabilitace, kdy se postupně naučila sedět, kdy se naučila stát ve vysokém chodítku, kdy se začala sebe obsluhovat na tom lůžku, to je hlavně taky důležité, že se už uměla třeba najíst, napít, tak jsme ji právě dali do lokomatu. A my jsme ten lokomat vlastně zapli a dali jsme ji poměrně hned tu první terapii takzvaně do těla. A ona se rozešla, pak se až skoro rozeběhla a ona začala strašně plakat. A musím říct, že to byl dojemný moment pro nás všechny, že my jsme teda taky začali trošku plakat, protože ona byla šťastná, že prostě najednou to její tělo zase poznává ten běh a tu rychlou chůzi. A tuhle pacientku, jestli mě poslouchá, tak bych jí se srdce ráda pozdravila, protože ta právě teď bude na sobě makat v Klimkovicích a to byl velký dříč a makáč a my se těšíme, až nás přijde pozdravit po té rehabilitační léčbě a přijde už třeba bez všeho.
0: A bude zdráva.
1: A bude zdráva.
0: To je krásné. Vy jste zmínila rodinu. Podpora rodiny, možná i nějaká motivace okolí, to je pro toho pacienta asi hodně důležité.
1: Nesmírně. Nesmírně, protože a někdy to může být třeba i kamarád, protože někdy ty lidi jsou opuštění nebo třeba už rodinu nemají, mluvíme o těch starších ročnících, ale rodina je prostě strašně důležitá. Aby chodila na ty návštěvy, aby se naučila s tím pacientem pracovat už za té hospitalizace. My vlastně umožňujeme třeba systém propustek, to znamená, že ti pacienti odejdou na víkend a zkusí si fungovat v tom domácím prostředí. A rodina je prostě základ i té psychické podpory.
0: Napadá mě, jestli existují jaksi u vás v té branži lékařské ještě nějaké mýty o té neurorehabilitaci jako takové, co přetrvávají třeba z minulosti a lidé si něco myslí špatně o tom. Existuje něco takového?
1: Určitě existuje to, že cévní mozková příhoda se musí odležet, tak tam jsem teda zásadně proti, protože my už teď víme, že se musí začít pracovat co nejdříve s pacientem, který je stabilní a od prvních někdy i hodin, ale určitě v rámci hned těch brzkých dnů a to velice intenzivní rehabilitací a využíváme všemožné motivace toho pacienta. I když se nemůže hýbat, tak se dá s takovým pacientem velice dobře pracovat. A potom je to určitě takové to, že ten pacient třeba leží po té mozkové mrtvici, je upoután na lůžko 2-3 týdny a někdo třeba před ním řekne, no tak ten už chodit nebude. A to teda je pro mě takový red flag, takový jako, to nemám ráda. Nemám ráda vůbec tyhle závěry ani tyhle soudy.
0: Člověk musí zůstat optimistou, je to tak?
1: Je to tak.
0: A vy musíte mít zkušenosti s tím, že lidé se doléčí, že přece to světlo na konci tunelu prostě je.
1: Je to tak a ta motivace toho pacienta a to pozitivní ladění je vždycky základem taky toho úspěchu.
0: Jsem rád, že jste nám tady popsala ty roboty, lokomaty a tak dále. Teď už budu vědět, až se mě někdo bude ptát, tak řeknu, já vím, co je lokomat.
1: Myslím, že teď to víte perfektně.
0: Díky vám. Lékařka interního oddělení neurorehabilitace fakultní nemocnice v Plzni, doktorka Tereza Cejpková, byla naším dnešním hostem. Přeju hodně úspěchu a děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji a děkuji mu za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Český rozhlas Karlovy Vary.

Prostřednictvím rozhlasového vysílání s námi za chvilku můžete do Bečova nad Teplou, tam vzniká expozice takzvaného tekutého pokladu, tvořeného kolekcí vzácných vín. Podle historiků přesahuje hodnota desítek lahví 100 milionů korun. Podrobnosti za chvilku. Teď tu něco nechodí.

0: Správa státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou oficiálně představila kolekci značkových vín, která se stane součástí nové návštěvnické expozice. Unikátní sbírku už zkoumali francouzští vinaři a část starých lahví vybavili novými korkovými uzávěry.
1: Právě začíná slavnost otevírající nově upravené bečovské barokní zahrady a rekonstruovanou zámeckou jídelnu. Součástí programu je představení souboru lahví vzácných starých vín a koňaků. Společně s relikviářem svatého Maura je kdysi našli v hradní kapli kriminalisté.
2: Historická sbírka vín a koňaků přímo souvisí s příběhem relikviáře svatého Maura. Pátý vévoda Beaufort Spontaine se na konci války rozhodl ukrýt relikviář svatého Maura společně s tímto tekutým pokladem pod podlahou hradní kaple, kde byl v roce 1980. Nalezen. Relikviář byl odvezen do Prahy, byl restaurován, ale tekutý poklad zůstal tady na Bečově.
1: Kastelán Tomáš Vizovský označuje celkem 138 lahví vín a koňaků z 19. století v Bečově za tekutý poklad. Kdysi ho tam zanechali původní vlastníci panství. Prvních 8 lahví vína z vinařství Château Dickem se teď ale vrátilo z Francie. Po dlouhém jednání tam současní majitelé vinařství potvrdili pravost a kvalitu vín. Degradované korkové uzávěry vyměnili.
2: Snažili jsme se získat přímluvu původních majitelů Beaufort Spontaineu, což se podařilo. Intervenovali europoslanci, honorální konzul v Bordeaux, České kulturní centrum v Paříži a další.
3: So it's always a difficult moment because you are opening very old bottles.
1: Je to vždy velmi obtížné otevírat a zkoumat lahve velmi starých vín, říká sklepmistr francouzského vinařství Tony L. Cavant, podle kterého u svěřených lahví zkoumali kvalitu a hlavně původnost. A právě kvůli úpravám expozice pro unikátní kolekci vín teď vzniká veřejná sbírka.
4: V první etapě řekněme, že potřebujeme 4 až 5 milionů korun. Kdyby se dařilo, tak bychom dokázali zrealizovat i druhou polovinu, to je cílová částka kolem 8 milionů korun. Samozřejmě vnímáme to tak, že pokud veřejnost se odhodlá nás podpořit, tak my i nějakým dílem státních prostředků to budeme financovat také.
1: Vysvětluje Petr Hrubý, oblastní ředitel Národního památkového ústavu, který sbírku organizuje. Takzvaný tekutý poklad chce totiž správa státního hradu a zámku prezentovat veřejnosti v nově upravených podzemních prostorách a měl by to být v českých podmínkách výjimečný projekt.
4: My jsme rádi podobné projekty rozdělili na více hradech a zámcích, možná je ojedinělý samozřejmě tou ceností a tím příběhem a asi to je mimořádná věc i z hlediska té finanční částky.
1: A ty částky související s tekutým pokladem nejsou úplně malé. Zástupci hradu a zámku v Bečově odhadují cenu celé sbírky historických vín na 100 milionů korun. Z Karlovarského kraje Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sokolov znovu podpoří seniory. Univerzita třetího věku nabídne více programů. Do Bečova na Teplou se vrátila část kolekce historických vín. České ministerstvo zahraničí kvůli fotbalovému šampionátu posílilo velvyslanectví v USA. A dnes čekejte vysokou oblačnost, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Sokolov podpoří studium seniorů na univerzitě třetího věku i v následujícím roce. Jak uvedla starostka Renata Oulehlová z Hnutí ANO, o vzdělávání je mezi seniory velký zájem. V příštím akademickém roce si proto budou moct lidé nad 65 let vybírat z 5 programů. To je o jeden více než letos. Vzdělávací kurzy pro seniory jsou v Sokolově přes 20 let. Letos se přihlásilo téměř 90 zájemců. Výuku zajišťuje integrovaná střední škola technická a ekonomická ve spolupráci se Západočeskou univerzitou. Celkové náklady na zajištění roční výuky jsou přibližně 300 tisíc korun. Část je hrazena z dotace. Do areálu státního hradu a zámku v Bečově na Teplou se vrátila část kolekce značkových vín z 19. století. 8 lahví se ve Francii podrobilo ověření původu a staré špatné korkové zátky vinaři vyměnili za nové. Průzkum se odehrál v areálu vinařství, odkud sbírka pochází. Podle kastelána Tomáše Bizovského stál projekt 170 tisíc korun.
2: Historická sbírka vín a koňaků přímo souvisí s příběhem relikviáře svatého Maura. Pátý vévoda, Beaufort Spontaine, se na konci války rozhodl ukrýt relikviář svatého Maura společně s tímto tekutým pokladem pod podlahou hradní kaple, kde byl v roce 1985 nalezen. Relikviář byl odvezen do Prahy, byl restaurován, ale tekutý poklad zůstal tady na Bečově.
0: Ošetřené lahve jsou součástí sbírkové kolekce značkových vín. Jejich cenu správa hradu a zámku odhaduje na 100 milionů korun. České ministerstvo zahraničí kvůli letošnímu fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Mistrovství hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Resort na svém webu zveřejnil základní doporučení pro fanoušky, kteří se na šampionát vypraví. Česká diplomacie radí například registraci do systému

0: Většinou po celý den vysokou oblačnost, k večeru až zataženo, nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů, vane slabý vítr jižních směrů, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Všechny dosud hlášené dopravní nehody v Karlovarském kraji byly odstraněné a nové zatím hlášené nemáme. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dnešní jazykový koutek uslyšíte už za chvilku a probere výrazy permanentní a pernamentní. Cítíte v tom nějaký rozdíl? Já skoro ne.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Jazykový koutek.
1: Také dnes odpovídáme na dotaz posluchačky, kterou zajímá, jestli se mezi spisovná slova už nepřipojilo slovo pernamentní. Jak to tedy s tímto a podobnými slovy v češtině je? Na to se ptáme Růženy Pískové z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
2: Dobrý den. Slovo pernamentní se do spisovného jazyka zatím nedostalo a není k tomu ani důvod. Ve skutečnosti se totiž jedná o slovo permanentní, jen chybně vyslovované. Jevu, ke kterému zde dochází, říkáme metateze, neboli přehození pořadí hlásek.
1: Je to v češtině častý jev a proč k přehození těch hlásek ve slovech dochází?
2: K metatezím hlásek dochází během celého vývoje jazyků. Například zhruba v 8. až 9. století se tento jev objevil ve slovanských jazycích, kde metateze přispěla k jejich rozrůznění na jednotlivé jazykové větve. Původní praslovanská slova se začala vyslovovat různě. Například praslovanské slovo gordu se u východních Slovanů změnilo na górod, v jihoslovanské a záproslovanské skupině ale vzniklo slovo grad. Vývojem samozřejmě prošel i význam těchto slov, takže například ruské górod a české hrad se dnes významem liší, ale pro nás je důležitá hlásková stavba obou slov.
1: A nějaký novější příklad než z doby Cyrila a Metoděje v češtině nemáme?
2: Máme jich spoustu, jen si to většinou neuvědomujeme. K metatezím totiž většinou dochází kvůli usnadnění výslovnosti slova. A proto tento jev důvěrně znají rodiče malých dětí, které tvoří slova, jako je verliba místo velryba, čupitadlo místo počitadlo, kočkoláda místo čokoláda a podobně.
1: Je tohle přeskupování hlásek ve slovech typické pouze pro děti, anebo se objevuje i u dospělých?
2: U dospělých se metateze objevují často v nářečích. Někde se místo celer říká cerel, jinde místo lžíce říkají žlíce. Jinak se metateze vyskytují často v cizích slovech, která mají pro češtinu nezvyklou hláskovou stavbu. Takové je třeba přídavné jméno permanentní, o kterém už byla řeč, nebo slovo permanentka. Jeho zkomolená podoba, tedy pernamentka, se sice možná pro někoho lépe vyslovuje, ale určitě se nedostane do spisovného jazyka. Pokud si ale při jeho užití nejsme jisti správnou podobou, můžeme si pomoci nespisovným zkráceným slovem permice, které se skládá z počátečních hlásek perm a přípony ice. Tamto m slyšet je a nikdo permanentce neřekne pernice.
1: Říká Růžena Písková, autorka dnešního jazykového koutku. Díky, nashledanou.
2: Nashledanou.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary a seriál Tajemství technických památek nás tentokrát zavede nedaleko Loučné pod Klínovcem v Krušných horách, kde stojí nejstarší dochovaná šachtová vápenka. Podrobnosti už za chvilku v našem dopoledním vysílání.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Víte, jak se v Krušných horách vyrábělo vápno pro stavby a zemědělství? Odpověď nabízí nejstarší dochovaná šachtová vápenka v České republice. Technická památka, která patřila k největším svého druhu v regionu a která je dnes součástí světového dědictví UNESCO.
1: Průvodcem Matyášem Horským z obecního úřadu Loučná pod Klínovcem vcházíme do vápenky, která stojí mezi Hájem a Kovářskou.
2: Je to v podstatě historická vápenka, kde se vyrábělo a pálilo kusové pálené vápno. Takže z vápence v místním lombu se těžil surový vápenec a tady se z něj získávalo kusové vápno.
1: Milovníkům historie musí zaplesat srdce, pokud uvidí tuhle stavbu.
2: Je to takový unikát, protože tenhle ten typ staveb se už moc nedělal, zejména opěrný systém, který je tady vevnitř ve vápence. Jsou to klenby, které jsou spíš známý z doby gotiky, kdy se stavěly hrady, ale v polovině 19. století tyhle ty věci už moc se nedělaly.
1: Pojďme si říct něco k historii.
2: Byla postavená v polovině 19. století, byly tady tři pece. První byla postavená roku 1851, druhá roku 1856 a třetí roku 1872.
1: Držíte světlo, které je potřeba, a říkal jste, že ten objekt je lednice i v létě, tak kolik je stupňů uvnitř?
2: No, netuším, nemám tam teploměr, protože ani místní tehdy pracovníci neměli teploměry, aby si změřili, jakou mají teplotu v peci, ale předpokládám, že tam bude takových 6-7 stupňů.
1: Jsme v jižní budově vápenky.
2: Máme tady na ukázku různé druhy vápenců. Jednak místní vápenec, což je v podstatě dolomitický vápenec. Pak tady máme koněpruský vápenec, jeden z nejkvalitnějších v České republice. Dvorecko-prokopský vápenec, takže tady můžou lidé vidět jednak zbarvení vápence a porovnat i samotnou kvalitu. Tady jsme u vyhrabávacího prostoru, kde už se teda vyhrabávalo žhavé kusové vápno. Bylo tady hrozné horko, ale už při stavbě samotné vápenky v té době nad tím přemýšleli, že pro člověka to bude nesnesitelný. Proto vlastně nad vyhrabávacím prostorem udělali odvětrávací šachtu, která odvětrávala ten největší žár. Tím pádem ten člověk s tímto dlouhým hrablem byl schopen žhavé vápno vyhrabávat.
1: Po dřevěném schodišti jsme se dostali do horního patra, tak teď se díváme do šachty.
2: Teď se můžeme dívat do šachty skrz topeniště, takže tady v tom topeništi nám hořel oheň a tímto otvorem vlastně šlehaly plameny dovnitř do té samotné šachty. Tato vápenka je jaký unikátní v tom, že zde je oddělená vlastně pec a samotné popeliště. To znamená, vápno ve zdejší peci bylo čisté, protože se vyhrabávalo vápno a popel padal vlastně jinam. Tady v prvním patře, ona v podstatě ta vápenka byla i komplexně navržená. Nesloužilo to jenom pro výpal samotného vápna, ale i sklad jako pro palivo. Takže tady, kde stojíme v prvním patře, tak byl sklad pro dřevo. Dřevo muselo být vyschlé, zhruba nařezená je do půl metrových polen a nad náma tady v druhém patře tak byl sklad rašeliny. Takže v této jižní budově se výhradně používalo dřevo a rašelina.
1: Výroba vápna tady skončila ve 20. letech minulého století. Dnes je zrekonstruovaná vápenka přístupná veřejnosti a jako součást hornického regionu Erzgebirge Krušnohoří připomíná jedinečnou průmyslovou historii Krušných hor. Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio

0: Teď 5 minut po půl 12 vám řekneme, že začíná festival nového cirkusu Žonglobalizace. Letos proběhne v novém formátu. Místo týdne diváci umělce uvidí v průběhu června a začátku července a nabídne sérii venkovních akcí napříč Plzní. Pořádá jej spolek Jongleros Ensemble, který se v Plzni dlouhodobě věnuje rozvoji nového cirkusu, autorské tvorbě a vzdělávání.
1: V loňském roce festival Žonglobalizace získal občanský průkaz, proto my letos vstupujeme do 16. ročníku a nachystali jsme si spoustu změn a novinek.
2: Popisuje organizátorka festivalu Žonglobalizace Martina Vaněčková.
1: Největší rozdíl je v tom, že z původně týdenního festivalu, který měl lokalitu u Ježíška, se teď přesouváme takřka do 6 týdnů nového cirkusu, to znamená každé úterý od 2. června až do 7. června. Probíhá jedna akce festivalu. Každý ten týden je v něčem jinačí, každé představení přináší jiný typ nového cirkusu do Plzně.
2: Kde se úterní představení budou odehrávat?
1: Začneme u Branky, to bude takový nejpodobnější formát tomu, co jsme představovali v předchozích letech. Budou tam chůdaři, budou tam žongléři, workshopy, zároveň tam proběhne autorské představení místního souboru Tuto cirk, který spadá pod naší organizaci. Potom se přesouváme do Mlýnské Strouhy, další lokace je na Lochotíně u našeho centra nového cirkusu Cirkulárium v obchodním centru Atom, respektive kolem něj a na něm. Přesouváme se také do Hradištské plovárny, kde bude velmi zajímavý formát představení, které probíhá u ohně, je tam storytelling, je tam hudba loutky, to znamená, že mnoho různých míst s jinačími tématy a jinačími způsoby, jak se prezentuje nový cirkus.
2: Uvidíme tedy vaše práci, kterou celý rok děláte, a co se týká
1: Velmi ráda bych vás pozvala na takového headlinera, bych řekla, našeho festivalu, Viktora Černického, který se zde představí se svojí inscenací Pneu. Jsou to 4 muži a 500 kilo pneumatik, kdy oni v podstatě bez jakékoliv hudby, jenom za zvuku úderů pneumatik, za použití jejich hlasu vytváří nádhernou symfonii hmoty a drsné práce, která se přetavuje do obrovské hravosti.
2: Představení se musí nějak rezervovat?
1: V letošním roce jsou zdarma. Není třeba se na ně rezervovat, samozřejmě na některých je omezená kapacita v rámci toho, aby to bylo dobře slyšitelné, aby se dobře vidělo, takže doporučujeme přijít včas. Veškerý program lze dohledat na našich webových stránkách, kde jsou časy, ale i místa a další informace o jednotlivých akcích.
2: Návštěvníci se budou jenom dívat nebo si budou muset něco vyzkoušet?
1: To je docela dobrá otázka, protože kromě toho, že tam budou workshopy nového cirkusu, tak mnoho z těch představení má interaktivní prvek. To znamená nejenom, že si vyzkoušíte nový cirkus, ale vlastně vás ten performer vtáhne přímo do toho představení. Skvělým příkladem je představení Stepní běžci od Lenky Švolíkové, které se odehraje u obchodního centra Atom, které má až gamifikační prvky. To znamená, že ten divák jde se svojí mapkou a hledá kusy toho představení, zaznamenává si je do svého jakoby aršíku a je to úplně jiný formát. Je to interaktivní, zábavné a láká to se zapojit. Pro každého diváka je to představení úplně unikátní, protože si ho prochází svojí vlastní cestou.
2: A každý má individuální zážitek.
1: Přesně tak.
2: Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: Zahajovací odpoledne začíná dnes v 16 hodin u Branky žonglováním a vzdušnou akrobací. V 18 hodin pak vystoupí plzeňský soubor Tuto cirk.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

Bridge Over Troubled Water po Simon Arkard Funkel. Do 12. hodiny určitě stihneme ještě babské rady, o čem dneska budou, jak správně sušit květy divizny a proti kterým neduhům je použít. Podrobnosti od Jarky Vykoupilové za chvíli.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Babské rady.
1: Divizna je oblíbená léčivka. Květenství je v hustém hroznu a květy nakvétají postupně od července do září. Má ráda slunné strahaně, už naše prababičky sbíraly její květy. Pro obsahové látky podporující dýchací cesty a celkovou obranyschopnost organismu. Diviznové květy se rozvíjejí přes noc, zasvítání jsou plně rozvinuté a v poledne už odkvétají a opadávají. Nejlepší je usušit květy na přímém slunci během jediného dne. Doporučuje se je rozprostřít na papír či plech tmavé barvy, která přitáhne sluneční paprsky. V troubě se suší při teplotě do 60 stupňů. Pohlídejte si, aby usušené květy zůstaly krásně žluté. Divězna je oblíbenou součástí bylinkových čajů proti kašli a nachlazení. Pomáhá uvolňovat hleny, sklidňuje podrážděný krk a usnadňuje vykašlávání. Často se kombinuje s lípou nebo heřmánkem. Dá se využít i zevně ve formě obkladů.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Levandulová, Hanna Hegerová a Petr Habka. Do 12. hodiny zbývají 4 minuty. Zpívat bude Cat Stevens, potom přineseme polední zprávy. Ještě předtím řeknu jméno hosta dnešní Humoriády. Mezi 16. a 17. hodinou s námi bude moderátor Jiří Ptáčník. Tak a za chvíli už hrajeme na přání. Hezké dopoledne, dobrou chuť.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Do včerejška mohly obce, lidé i kraje posílat připomínky k akceleračním zónám. Chodov na Sokolovsku začal kontrolovat projekty přihlášené do participativního rozpočtu. Bezpečí dítěte v opatrovnickém řízení a rozvodu mohou pomoci soudcům posoudit nové nástroje. A dnes čekejte vysokou oblačnost, k večeru zataženo, teploty do 24 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Hanou Zubkovou. Vypršel termín pro připomínky k akceleračním zónám. Poslední bylo možné zaslat Ministerstvu pro místní rozvoj včera. V Karlovarském kraji by podle plánu vlády mohly vzniknout 4 takzvané akcelerační zóny, kde by bylo jednodušší budovat solární nebo větrné elektrárny. 2 zóny pro výstavbu větrných elektráren stát navrhl u Nového kostela na Chebsku a u Vintířova na Sokolovsku. Solární elektrárny by zase mohly vznikat v prostoru podkrušnohorské výsypky mezi Dolními Nivami a Lomnicí na Sokolovsku a v Březové v místě odkaliště Silvestr. S vymezením akcelerační zóny u Vintířova nesouhlasí vedení obce, protože podle něj není pro větrné elektrárny vhodná. Návrh zón připomínkoval i kraj, říká náměstek hejtmana Martin Hurajčík z hnutí ANO.
3: My jako Karlovarský kraj jsme připomínkovali ten návrh akcelerační zóny jako celek, ne samostatné zóny, protože máme některé připomínky k tomu, podle nás, co by šlo dělat lépe, nebo jak by ta komunikace byla lepší. K jednotlivým zónám máme samozřejmě připomínky už od jednotlivých aktérů, jako jsou obce anebo nějaké místní skupiny, se kterými budeme pracovat, ale jako Karlovarský kraj, jak říkám, jsme připomínkovali celek.
2: V Chodově na Sokolovsku skončilo přihlašování nápadů do participativního rozpočtu. Než bude o vítězných projektech hlasovat veřejnost, musí návrhy zkontrolovat odborná komise. Jde hlavně o to, aby splňovaly podmínky rozpočtu. Pokud bude nějaký projekt vyřazený třeba kvůli ceně, město s ním může pracovat dál, říká starosta Patrik Pizinger z hnutí místní.
4: Rada města bere všechny návrhy v úvahu a pokud ten projekt třeba opravdu je zajímavý, protože mnohdy se stane, že se o projekty opakují, tak takový projekt už se vyřazuje platností, ale nápady, které třeba jsou dražší nebo vyžadují větší přípravu, tak rada města je potom zařazuje normálně do běžné agendy a pokud dávají smysl, tak se je snažíme realizovat v rámci normálního rozpočtu.
2: Posuzování konfliktních rozvodů a opatrovnické řízení mají soudcům usnadnit nové materiály. Připravili je úředníci Ministerstva spravedlnosti. Jmenují se checklist a risk mapa. Testuje je 7 okresních soudů v Ústeckém a Jihomoravském kraji. Podle nich by mohl soudce poznat, jestli v rodině dochází k násilí a taky jaká přijmout opatření, říká místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
5: Proto, aby bylo dítě v bezpečí, popřípadě druhý rodič v bezpečí, a další úvaha vede k tomu, jakou odbornou pomoc mám kterému z členů rodiny nabídnout nebo uložit a jak mám zatímně nebo trvale upravit poměry dítěte.
2: Noční ruské útoky na Ukrajinu nepřežilo nejméně 11 obyvatel.

0: Biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou po celý den vysokou oblačnost, přes kterou bude slunce prosvítat. K večeru se postupně začne od západu zatahovat. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Vane slabý jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v ulici Závodu míru havarovala dvě osobní auta. Provoz je tam řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
2: Dobrý den, také v úterý 2. června posloucháte vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a jak napověděl v minulé hodině kolega Stanislav Jurík, právě teď budeme plnit vaše písemná a telefonická přání v našem úterním vysílání. 221 55 37 37 je telefonní linka, kterou teď můžete využívat až do 13. hodiny. A nebo nám vaše vzkazy pište kdykoliv na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Je 2. června 2026, svátek mají Jarmil a Jaromil a u mikrofonu vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary je Petr Čimpra. Přeju vám pěkný den, hezké odpoledne a klidný poslech. A na úvod Petr Muk, Tančíš sama.

Petr Muk zaspíval v našem úterním vysílání. Teď je 12 hodin a 9 minut. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Je tady první písemný vzkaz. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku od Honzy Kalouska a kapely Zoo Čas sluhů. Písnička bude pro vás do Českého rozhlasu a pro všechny vaše posluchače. S pozdravem Jan Sklatov. Tak teď splníme tohle přání. Zdravíme do Klatov Jana, našeho posluchače.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A znělka napověděla, že posloucháte pořad, do kterého nám můžete psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz anebo telefonovat na studiovou linku 221 55 37 37. Teď ve 12 hodin a 16 minut vítám paní Anu z Ostrova. Dobrý den.
2: Dobrý den, Peťo, děkuju, jste hodnej. A chtěla bych Bírovi ze Sokolova, ten na mě myslí, ten mě vždycky nechá zahrát. Pak Alici, Olince, Alence, Vaškovi kamarádovi, Holice, Luce, no, za Standovi z Dolců, nevím, jestli jsem říkala.
1: Ještě ne, takže Standovi z Dolců všem, vašim kamarádům, přátelům jste vybrala Petra Spáleného, to je váš oblíbený zpěvák, tak si ho poslechneme a vybrali jsme společně písničku Hráč. Tak a paní Ano, zdravím vás do Ostrova, hezké odpoledne a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Tak to byla skupina Abraxas, Obyčejný svět. Písnička dozněla ve 12 hodin a 25 minut. Do našeho úterního vysílání se písemně zapojil také Tomáš z Karlových Varů. Dobrý den, zdravím rádio Český rozhlas Karlovy Vary. Poslouchám vás především o víkendu, ale dnes jsem si také naladil váš program. Mám dnes volno, tak si poslechnu písničku. Pokud tedy zahrajete od Pokáče Solitér, bude to pro mě, pro mé kamarády, přátelé a také pro vás do studia Pokáč Solitér. Podepsán pod tímto vzkazem je Tomáš a přeje nám ještě hezké slunečné odpoledne. No tak snad to počasí bude příjemné, věřím, že ano, třeba ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Je to tak, také minutu před půl jednou posloucháte pořad, který vám Český rozhlas Karlovy Vary nabízí každý den, vždy mezi 12. a 13. hodinou. Dnes je u mikrofonu Petr Čimpera a rád splním další písemné přání. Dobrý den, zdravím do rádia Karlovy Vary, zdravím všechny posluchače a hlavně tebe, pájino, do porcelánky Lesov. Poprosila bych nějakou písničku od skupiny Queen, výběr nechám na vás, Petře, nějakou pěknou od podlahy, jak to Freddie Mercury uměl. Děkuji a přeji krásný den, Káťa z Karlových Varů. Tak Káťo, snad se trefím do vašeho hudebního vkusu i do vkusu pájiny. Je to písnička Kind of Magic. Myslím si, že udělá radost.

Ve stínu na pláži písnička z alba Jitka 2000 a podle hlasu jste určitě poznali interpretku Jitku Zelenkovou, která dospívala 6 minut po půl jedné. V pátek Jitka Zelenková oslaví své narozeniny, ale do té doby stihneme ještě mnoho hezkých písniček. Třeba v pořadu písničky pro vás Českého rozhlasu Karlovy Vary, které nabízíme každý den od pondělí do neděle vždy v pravidelném čase mezi 12. a 13. hodinou. We'll be right back.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 12:44, tady je úterní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, telefony blikají, jsme za to rádi. Tady už je následující vzkaz, který pro nás má Olga, která nás teď aktuálně po telefonních linkách zdraví ze Žadce. Olgo, dobrý den, hezké odpoledne, tak to chci.
1: Já jsem bez alkoholu.
0: Skáče mi tam to A, nevím proč. Olgo, dobré odpoledne, dobrý den.
1: Dobré odpoledne, krásný dobrý den přeju všem. Takže ano, ze Žadce zdravím, odpočinková chvilička. Posílám písničku a poděkování za pozdrav Alence Dochodová, která se ozývala nedávno, a také Aničce do Ostrova za krásnou písničku a poděkování všem, přání krásného dne všem posluchačům, vám Petře i vašim kolegům. Písničku jsem vybrala od Smolíka, Dívka s bílou halenou. Vy jste tam sice chlapi, ale určitě nějakou halenu nebo košilku máte.
0: Dobře.
1: Krásný den přeju tak, užívejte.
0: Ano, paní Anu jsme slyšeli na začátku písniček a Alenu Schodova uslyšíme hned po téhle písničce Jakuba Smolíka, kterou jste vybrala. Tak děkujeme za zavolání, naslyšenou, pěkný den.
1: Krásný den a děkuji.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A já k té informaci o pořadu, který teď aktuálně posloucháte, přidám také čas 12 hodin 49 minut. A na telefonním čísle 221 55 37 37 teď vítám paní Alenu Schodova. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Petře. Já vás moc zdravím a písničku, kterou jste mě našel, si dnes ponechám pro sebe, protože mi moc dává. Prostě chytne mě za srdíčko a měla ji ráda i moje milovaná maminka, na kterou s láskou vzpomínám. A moc zdravím paní Olinku, teď dávala zahrát. Děkuju, Olinko. Já vám děkuju, pane Petře, a zase někdy naslyšenou.
1: Díky za zavolání, naslyšenou.

verše psát vroucně a jemně, vácně si vypůjčím, ale slzy, slzy jsou ze mě.

Za 4,5 minuty bude 13 hodin. V Bečově nad Teplou začala veřejnosti sloužit další část obnoveného parku. I to uslyšíte ve zprávách ve 13 hodin s Hanou Zubkovou. No a po nich začíná vydání pořadu Alex a host. Tak takové byly druhé červnové písničky pro vás. A pokud jste nestihli zatelefonovat, napsat, nebojte, už zítra chvilku po 12. hodině tento pořad nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Tak hezké úterní odpoledne.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: O stipendia pro budoucí učitele začíná být v Aši zájem. Správa státního hradu a zámku v Bečově obnovila další část zámeckého parku. Ústečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v mostecké restauraci, navrhli obžalovat dva lidi. A dnes čekejte vysokou oblačnost, k večeru zataženo, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Zastupitelé v Aši schválili žádosti o stipendia budoucím učitelům. Program pro studenty pedagogických fakult nabízí město od začátku letošního roku. Učitelé ve městě stárnou a nemá je kdo nahradit. Podpora by tak mohla problém vyřešit. Určená je prozatím pro zájemce z Aše, říká starosta Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO.
3: Každý student, který se zaváže k tomu, že bude 5 let učit v Aši, tak dostane ročně 96 000 stipendium a pokud skončí studium a bude teda využívat těch výhod, tak mu poskytneme byt na rok zdarma a v dalších letech poloviční nájemné a další benefity.
2: V Bečově nad Teplou začala veřejnosti sloužit další část obnoveného parku. Prostor v blízkosti barokního zámku má připomínat období, kdy historický objekt obývali původní vlastníci. Síť pískových cest a květinových záhonů se bude v areálu objektu dál rozšiřovat, říká zahradní architektka Národního památkového ústavu Ina Truxová.
4: Došlo jenom k úpravě toho, co bylo narušeno stavbou a k prvnímu počinu návratu k zahradní úpravě do podoby, která by měla posléze se promítnout i za mostem. Je to první polovina 20. století, kdy tady žil Beaufort Spontaine rod.
2: Správa Bečovského hradu a zámku obnovila i původní jídelnu. Úpravy interiérů a přilehlých zahrad stály 2,5 milionu korun. Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo poté, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
5: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskoldované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
2: O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. Zaměstnanci londýnského metra dnes stávkují. Protestní akci vyhlásili odbory po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku o zavedení 4denního pracovního týdne. To by podle odborářů přineslo prodloužení denních služeb. Varují například před únavou řidičů a bezpečností. Na 4 linkách dnes nebude žádný provoz. Omezení se ale můžou projevit i na dalších z celkových 11 tras. Celodenní stávka je naplánovaná taky na čtvrtek.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou vysokou oblačnost, přes kterou bude slunce prosvítat. K večeru se postupně začne zatahovat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Vane slabý jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Všechny hlášené dopravní nehody by měly být v Karlovarském kraji odstraněny.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak,
1: ano.
0: Ale tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Tá, myslím tím, nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workoholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, někdy jsem nebyla

0: byla zaměstnaná. Já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu. A já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let. Budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích, a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
1: Takže jsi tu dnes jako doma.
0: A no, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
1: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak si tě každý nebo většina asi lidí zařadí do Novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
0: Je to tak, ano, já jsem rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně ano začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka, a no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, jsem to vyhrála a hrála jsem Klementínku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
1: A nabírala si zkušenosti. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
0: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
1: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
0: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem od 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
1: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tady vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos, a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo té Lucky Výborné. Takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči. Ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně. No a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu, no a pak, že kouření je vždycky škodlivé, tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala, tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu, ano, a tak. Ano. Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějako zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si, tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva, a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko.
1: A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo a já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon nebo před kameru. Takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp, a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty jsi zmiňovala to období, kdy jsi moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji prací ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večer a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo jsi byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne, už
0: je prostě ne. Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuju ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje 7leté televizní bylo právě ve Snídani s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodinku nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před 5 a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že 5x v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní,
1: řekněme. Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku. Ano. Ty jsi potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat.
1: Přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle o celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let, tam 5 let, tam to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pravda.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří, někdejší výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
0: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova, zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako v oknem a já vlezu prostě komínem. Takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď já. A bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv. No a jsem tomu strašně ráda. Já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
1: I s úsměvem. Mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zabouchla si ty dveře definitivně, nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy. Aha. Bylo něco takového?
0: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
1: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
0: Je to pravda,
1: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
0: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už jsem zpovídala prostě milionkrát. Takže vlastně, když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. A, takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že jsem zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále, už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně základní školu s Hany Kennedyen, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože je to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš. A takže měla jsem stažený žaludek hodně tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl. Potom jsem teda ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala a v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono Alex strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
0: Hmm, Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vidět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
3: Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews, a já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže... to asi má, jsem chtěla říct.
1: No, a celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku, a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli, já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tom letom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělý člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery, nikdy mi nemluvili jakoby do výběru, ať už vzdělávání nebo mých partnerů, a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne a možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože máme samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
1: Prozrad. Já budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc, já že moc jsi děkuju. Přišla, užij si léto a ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský filmový festival uvede v hlavní soutěži dva filmy s českou koprodukcí. Radnice v Terezíně podepsala memorandum s Klocknerovým ústavem z ČVUT. A zítra čekejte zataženo až oblačno, místy lokální přehánky, teploty do 19 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Filmový festival v Karlových Varech uvede v hlavní soutěži dva filmy s českou koprodukcí. Ve snímku Čika Čeka stvárnila hlavní roli ovdovělé pošťačky herečka Pavla Tomicová.
2: Pani Janáková, akorát za váma jdu.
3: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
4: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec ne.
3: Druhým snímkem hlavní soutěži, který má českou stopu, je slovenský film Pramen. Ten natočil Ivan Ostrochovský. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
5: Pramen je psychologické drama odehrávající se v 80. letech v hlavní roli s Aňou Geisterovou.
3: Premiéru bude mít na začátku července na Karlovarském festivalu také dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou sledovala 50 let režisérka Helena Třeštíková. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Vědci z Klocknerova ústavu z ČVUT budou dohlížet na opravy památek v Terezíně. Radnice s vedením ústavu podepsala memorandum o vzájemné spolupráci, upřesňuje ředitel ústavu Jiří Kolísko.
6: Naší úlohou je odborným způsobem pomáhat v přípravě těch rekonstrukčních prací. Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů, umíme kontrolovat materiály při dodávkách.
0: Opravy se týkají zhruba 30 staveb, kam patří například kilometry hradeb, podzemních chodeb, 4 střechy vojenských budov a 3 pevnostní mosty. Město na záchranu památek může od státu čerpat přibližně 2 miliardy 200 milionů korun. Valná hromada skupiny ČES v Kongresovém centru Praha schválila oba klíčové body programu. Na každou akci vyplatí dividendu 42 korun, tedy 80% očištěného zisku. Zároveň nejpozději během léta vznikne nová dceřiná společnost, do které ČES vyčlení vybrané zákaznické firmy.
7: Valná hromada ČES schválila reorganizaci 90% většinou. Během několika týdnů by měla vzniknout nová dceřiná společnost. Další vývoj popsal generální ředitel ČES Daniel Beneš.
8: Někdy na konci roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy tu dceřinu zákaznickou společnost.
7: Následovat by měl prodej až 49% dceřiné společnosti. V úvahu přichází prodej strategickým investorům i upsání akcí na burze. Výhodnější je první možnost, říká menšinový akcionář ČES Michal Šnobr.
9: By měl upřednostnit jednoznačně prodej spíš několika větším investorům v balíku.
7: Prodej podílu může podle místopředsedy představenstva ČES Pavla Cirányho trvat až 2 roky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: V Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900. To je o 42% víc než loni a zároveň více než dvojnásobek oproti roku 2024. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO by Česko chtělo z Filipín získat pracovníky do průmyslu, zdravotnictví a sociálních služeb. Zaměstnavatelé si totiž dlouhodobě stěžují na nedostatek pracovníků a žádají je z ciziny.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou zataženo, ráno ještě doznívající slabý déšť, který bude dopoledne ustávat. Odpoledne pak čekejte oblačno, místy lokální přehánky, večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby ho zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: pozdravení. Pak jste ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a právě v tomto čase začíná Dobré odpoledne pořad, ve kterém nabízíme příjemnou muziku a přidáme tradiční příspěvky, jako jsou reportáže a také rubrika Co v učebnicích nebylo. Věděli byste, kdy a kde se začalo s provozováním počasí? Historii meteorologie bude patřit právě dnešní vydání zmiňované rubriky, a to s Martinem Písaříkem už za chvíli. Dobrý poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: Úterním dobrém odpoledni také pozvánky ve 14 hodin 24 minuty. Krajská knihovna v Karlových Varech připravila ve spolupráci s Menzou Česko od 15 do 17 hodin oficiální testování IQ. Testování je určeno pro děti i dospělé a probíhá pod vedením certifikovaných testerů. Akci Týden ptačího zpěvu připravili v Chebské knihovně. Dnes je od 16 hodin na programu Maňásková pohádka Ptačí detektiv Očko zasahuje. Představení divadla Radka Brzobohatého Trosečnice uvidí diváci Sokolovského divadla. Divoký teambuilding čtyř manažerek z prvky černého humoru začne v 19 hodin. Divadelní verzi slavného filmu Zamilovaný Shakespeare začne v Karlovarském městském divadle od 19 hodin. Hrají členové Západočeského divadla v Chebu a Karlovarské činohry. V Londýně žijící český autor Jan Mladovský se po čase vrací do českého výstavního kontextu s projektem Information Situation, který uvidí návštěvníci ostrovského letohrádku. Stěžejním motivem jeho autorovi pověstné alfabetogramy písmena zbavená zemské tíže, která rotují v prostoru. A výstava Ašské kostičky představuje v muzeu na Poštovním náměstí sbírku Tomáše a Ondřeje Balšánových, kteří sestavili z Lego kostiček dioramata inspirovaná tematikou Star Wars. Tak takové byly úterní tipy pro volný čas s datem 2. června.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po půl třetí je s vámi úterní dobré odpoledne. No a v neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl třetí nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Šlo o zajíce s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. Tentokrát ho vylepšil o základ z kořenové zeleniny, víno slivovici a další koření kuchař Ivan Vodochodský. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Ivan Vodochodský, který vám s Patrikem Rozehnalem řekne, co budete potřebovat.
1: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu, je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
2: Dobře.
1: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
2: Zhruba po 100 gramech.
1: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. Králíka osolíme. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. 2x, 3x otočit mlínkem nad každým stehínkem.
2: Ale jak krásně voní.
1: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
2: Barvy žet.
1: Barvy žet, jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
2: V jakém poměru?
1: Prostě v poměru, abych to dal 1:1. A nejprve si opečeme taká čistehna.
2: Položíme a necháme. Až se tak jako samo uvolní maso?
1: Tak a když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo? A to je v podobě alkoholu. Tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. Takže zalijeme a zapálíme.
2: Aha, trošku moc. Plameny výšky 1,5 metru.
1: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vydáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
2: Nové koření, pepř, bobkový list.
1: Dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
2: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
1: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
2: A případně okyselíme citronem, šťávou.
1: Ochutáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
2: Králík je hotový.
1: Já jsem spokojený. No, tak pochutnej. Dobrý, viď? Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
2: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
1: No, tady tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: Pokud vás zajímá, jak to vypadalo v kuchyni při flambování a kam až šlehaly plameny, tak se podívejte na stránky www.pochoutkovirok.cz. Najdete tam samozřejmě i celý recept na králíka s černou omáčkou podle Ivana Vodochodského, ale i ten původní soutěžní na zajíce s černou omáčkou podle Zuzany Kučerové. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 získal stříbrnou medaili. Půjde o dortovou omáčku, jakousi koprovku se svátkem, kterou nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Já jsem na začátku této hodiny připomněl, co všechno zahrnuje dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, kromě muziky, které rubriky. No tak tu pravidelnou týdenní teď otevíráme, je to, jak napověděla znělka rozhlasové tržiště a i dnes, teď ve 14 hodin a 45 minut, můžete na telefonním čísle 221 55 37 37 inzerovat, otevřeli jsme úterní rozhlasové tržiště s datem 2. června. Také pokud máte inzerát, který chcete zveřejnit ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, máte teď příležitost, telefonujte na studiovou linku 221 55 37 37. Čekáme na vaše inzeráty. Každý všední den vždy před 15. hodinou dáváme prostor vašim inzerátům ve vysílání rádia vašeho kraje. Tak také dnes v úterní dobrém odpoledni můžete inzerovat ještě jednou, tedy pro osvěžení, telefon k nám do studia 221 55 37 37. Tak vypadá to, že dnes budeme opět bez inzerátů. Stává se nám, že jakmile znělka uzavře tuhle rubriku, pak telefonujete, ale v tom případě už nemohou být akceptovány vaše telefonáty. Tak myslím, že jsem toho řekl hodně a využil jsem toho času naplno k tomu, abyste měli příležitost zavolat k nám do studia do úterního rozhlasového tržiště. Tak to další zítra, ve středu.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už

chlápek stál tak.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Chodov na Sokolovsku začal kontrolovat projekty přihlášené do participativního rozpočtu. Radní Kadaně a Klášterce nad Ohří zasedli poprvé k jednomu stolu. Jednali například o spolupráci při likvidaci komunálního odpadu. A zítra čekejte zataženo až oblačno, místy lokální přehánky, teploty do 19 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Chodově na Sokolovsku skončilo přihlašování nápadů do participativního rozpočtu. Než bude o vítězných projektech hlasovat veřejnost, musí návrhy zkontrolovat odborná komise. Jde hlavně o to, aby splňovaly podmínky rozpočtu. Pokud bude nějaký projekt vyřazený třeba kvůli ceně, město s ním může pracovat dál, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
2: Rada města bere všechny návrhy v úvahu a pokud ten projekt třeba opravdu je zajímavý, protože mnohdy se stane, že se o projekty opakují, tak takový projekt už se vyřazuje konečnou platností, ale nápady, které třeba jsou dražší nebo vyžadují větší přípravu, tak rada města je potom zařazuje normálně do běžné agendy a pokud dávají smysl, tak se je snažíme realizovat v rámci normálního rozpočtu.
0: Likvidace odpadů, průmyslové zóny nebo doprava. O tom všem společně jednali radní Klášterce nad Ohří a Kadaně. Sousední města sepsala memorandum, na základě kterého by mohla v budoucnu více spolupracovat. Schválit ho musí ještě zastupitelé obou měst. Témata spolupráce vyjmenoval starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drost z Hnutí STAN.
3: Určitě od zdravotnictví, odpady, sport, kultura, cestovní ruch, je toho fakt strašně moc. My jsme řešili to, co nás čeká po roce 2030, to znamená likvidace odpadů, zda do spalovny, nebo zda budeme třídit, přetřiďovat, jak to tam budeme vozit.
0: Spolupracovat chtějí obě města i v oblasti zdravotnictví nebo školství. 4 lidi a jednu firmu stíhá policie kvůli obchodování s dívkami. Měli zneužívat tíživé situace mladých žen, často čerstvě plnoletých, a pod záminkou výdělku za erotické fotky a videa s nimi uzavřeli smlouvu o zastoupení umělce, zejména na platformě OnlyFans. Ta umožňuje tvůrcům vytvářet obsah na míru pro své fanoušky a často se na ní obchoduje právě s erotickým obsahem. Dívky ale zpravidla ke svým profilům neměly přístup. Stíhaní postupně na ženy vyvíjeli větší tlak, jak popsal mluvčí centrály proti organizování zločinu Jaroslav Ibehej.
4: Za účelem maximalizace finančního prospěchu měli obvinění psychickým nátlakem ve formě hrozby smluvních pokut nebo hrozbou nevyplacení odměny postupně a proti svobodné vůli dívek požadovat odvážnější, pro předplatitele lákavější a prodejnější erotický obsah.
0: Celkem měla organizovaná skupina na desítkách dívek vydělat přes 3,5 milionu korun. Jeden z obviněných je ve vazbě, zbytek policie stíhá na svobodě, hrozí jim až 12 let vězení. V Belgii se až do 21. hodiny zastavil letový provoz. Důvodem je předem neohlášená stávka letových dispečerů. Na webových stránkách o tom informuje bruselské letiště. Aerolinky podle něj budou muset zrušit lety. Další podrobnosti i případný dopad stávky na spojení z Prahy zjišťujeme. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková postoupila s americkou parťačkou Townsendovou do semifinále 4 hry na Roland Garros. Na pařížské Antuce porazili nasazené jedničky belgicko-slovinský pár Kempenová-Klapačová 6-1 a 6-3.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou zataženo, ráno ještě doznívající slabý déšť, který bude dopoledne ustávat. Odpoledne pak čekejte oblačno, místy lokální přehánky, večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Počítejte se zdržením na silnici 1/6 ve směru na Německo nedaleko Chlumečku na Chebsku. Na krajnici stojí osobní auto s defektem, objíždí se do protisměru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezký dobrý den, po zprávách se ke slovu vrací úterní dobré odpoledne, je 15 hodin a 5 minut. Ve dnech 12. a 13. června se uskuteční další ročník Dobrosmrťáckého festivalu. Co se skrývá pod tímto pozoruhodným názvem, co všechno v těchto dnech festival nabídne, tak

0: 15 hodin a 13 minut posloucháte úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Já jsem na začátku této hodiny představil, o čem si budeme povídat, respektive hovořil jsem o festivalu, který nese název Dobrosmrťácký festival 2026. Tak co všechno se skrývá pod názvem tohoto festivalu, nám řeknou naši dnešní hosté. Za organizační tým přijali pozvání Kristýna Fojtík. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A společně s ní je s námi ve studiu také Jan Sebian. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Tak přátelé, festival Dobrosmrťácký. O čem je, Kristýno? Je to velké téma,
1: je to
0: důležité
1: velké téma. Přesně. Jak už to napovídá, je to o dobré smrti. To znamená, hlavně podporujeme hospic svatého Jiří v Chebu, který pomáhá vlastně důstojný odcházení lidí. Takže, že máme tu podporu a z jakýhokoliv jakoby hlediska i psychickou a organizační, takže hlavně o tom ten náš dobrosmrťák je.
0: Ten festival se jen věnuje domácí hospicové péči a také paliativní péči. Kdy jste ten festival založili? Pokolikáté se uskuteční?
2: Jo. Takhle, možná bych doplnil, že to je samozřejmě i o té paliativní a hospicové, ale ještě to máme k tomu i nové trendy v pohřebnictví. To je prostě všechno, co se týká smrti, tak je součástí našeho festivalu. A my jsme ho založili tady s Kristýnou v roce 2021, že jsme se rozhodli, že bychom chtěli to téma trošku přinést mezi lidi, protože si myslíme, že je důležitý a že je důležité o těchto věcech posledních člověka mluvit naprosto normálně, přirozeně, protože smrt je přirozená součást.
0: Kristýno, ve kterých dnech se festival uskuteční?
1: Je to 12. a 13. června. V pátek se sejdeme v Chebu, v papírně. Pardon. A kde vlastně bude divadelní představení a ten festival jako takovej se uskuteční v sobotu v Jindřichovicích.
0: Vážení a milí hosté, možná otázka na vás, na oba, máte s tím festivalem zkušenost. Jak veřejnost vnímá ten důstojný odchod z této země, ze života, pohledem tohoto festivalu?
2: Tak ten festival je vlastně, není to nějaká smutná událost, o těch věcech se mluví, jsou to věci bolestivé, samozřejmě, že jo, to smrt není, že bychom se jako tady radovali, veselili, ale my si spíš skrze ten festival sdělujeme informace, informujeme a možná tím cílem je i to, že si pojďme říct, každá chvíle, která tady je, tak je darem a pojďme si to užít i na tom festivalu, protože tam se společně radujeme.
0: Kristýno, doplníte slova Jana Sebiana, jaká je optika tohoto festivalu?
1: Přesně, před tou smrtí je ten život a ten bychom chtěli prožít, proto je to i zaměřený na celou rodinu, máme tam bohatý program i pro děti, takže trávit čas s rodinou, s kamarády a zatančit si, dát si něco dobrýho jídlu a k pití, o tom to je.
0: Já musím tedy říci, a to naši posluchači neslyšeli, že když jste přicházeli do studia, já měl obavy z toho rozhovoru, ale je vidět, že vy toto téma dokážete prezentovat tak, jak je vlastně dané. On ten smutek přichází, ale pak většinou si říkám, že vzpomínáme na ty blízké v tom dobrém, vybavujeme si ty dobré okolnosti. Tak když se vrátíme k tomu festivalu, už to Kristýna částečně napověděla, co všechno nabídne, kromě těchto témat, jaké aktivity.
2: Kristý, jak můžeme asi se střídat, viď?
1: Jo, klidně.
2: Tak já mám na starosti třeba tu sekci hudební, to mě nejvíc baví, takže tam máme výborné kapely, které v sobotu budou hrát v Jindřichovicích u kostela na takovém place. Takovou hlavní hvězdou je Filharmonie Hradec Králové s kapelou Razam. Přijedou s programem Zuzaně Navarové do nebes. Takže to bude úplně superový umělecký zážitek. A pak tam jsou prostě kapely Birchtown, Stevens, BG4, takže to je ta hudební stránka. Kristý má doplňkový program?
1: Tak, jak jsme říkali, že je to zaměřený i jako na ty děti, tak tam budeme mít různý tvořivý dílničky, budeme tam mít cirkus Ceres, tady taky z našeho Karlovarského kraje, to je taky taková už pevná součást našeho festivalu, to všechny moc baví na těch šálách, kruzích, točit tím talířem, i dospělí kolikrát neodejdou, dokud se to jako nenaučí. Máme tam lanové překážky od skautu z Habartova, snad tam budeme mít i koníka, Lordíka z Jindřichovic, kde se můžou děti povozit, malování na obličej, taková klasika a divadelní představení pro děti.
0: Tak my už teď víme, díky našim hostům Kristýně a Janovi, že Dobrosmrťácký festival se koná ve dnech 12. a 13. června, ale kde, to vám prozradíme hned po písničce. Hezké odpoledne a dobrý poslech.

0: 15 hodin, 21 minut, posloucháte úterní dobré odpoledne o dobrosmrťáckém festivalu, o jeho 5. ročníku si povídáme s Kristýnou Fojtík a Janem Sebianem, kteří jsou našimi hosté, jsou tady za organizační tým festivalu, ale Jene, vy máte ještě kolegyni, kterou bychom mohli zmínit, protože nejenom vy dva se věnujete tomuto festivalu.
1: Správně, jsme takový tříčlenný organizační tým a tady dneska nechybí Veronika s náma, Hřebejková, která je momentálně teďka se svým synem v nemocnici, takže jí tímto zdravíme, Verču, která nám vlastně tady s tím hodně pomáhá.
0: A už jste slyšeli hlas také mého druhého hosta, Kristýny Fojtík. Kristýno, vy jste hovořili o tom, že festival se koná 12. a 13. června, ale kde? To je důležité zmínit.
2: Koná se to u nás v Jindřichovicích v Krušných horách.
0: Vy jste z Jindřichovic?
2: Ano.
0: Po 5. ten festival budou Jindřichovice hostit. S jakými ohlasy jste se potkali za ty předchozí ročníky?
1: No, ty vogo. Tak asi normální, jakože lidi jsou nějak... Já nevím, jakože by mě poplácávali, asi ne, jsou rádi, že se tam něco děje. A jsou tam zajímavé setkání a rozhovory, to je pro mě asi to nejdůležitější, bavit se s lidma, kdy vám třeba pak řeknou na základě toho, že ta smrt je tam to téma, tak se tam pak otvírají témata, které třeba ty lidi trápí a můžeme si o tom povídat.
0: A my se k tomu otevírání témat ještě dostaneme, ale vy jste představili ten váš program a ještě nějaké divadelní představení, pokud se nemýlím, bude součástí letošního ročníku festivalu.
1: Jo, máme tam divadelní představení, to bude v pátek v té papírně v Chebu a jmenuje se to O smrti jen dobře a je to pro... diváky od 6 do 99 let a je to vlastně o pohřebních rituálech a je to takovou, ne zábavnou, ale takovou příjemnou formou představení toho, že smrt je přirozená součást a důležité jsou ty rituály, to, jak uzavírat ty naše životy tady na tom pozemském, v tom pozemském putování.
0: A Kristýna hovořila o těch Jindřichovicích, kde je tedy část toho programu, o kterém si povídáme, dobrosmrťáckého festivalu. A vy tam v kostele svatého Martina připravujete také setkání s jedním hostem. Kdo to bude? Jestli to říkám správně, Adam Vokáč.
1: Adam Vokáč,
2: jo,
1: ano.
2: Ano.
0: Teď jsem se lekl, že jsem nahlédl do jiného ročníku festivalu.
2: My tam budeme mít víc.
1: On ten Adam Vokáč, on nebude přímo v kostele, ale součástí toho našeho festivalu jsou stánky organizací, které dělají nějakou činnost, která je spojená s umíráním a ze smrtí. Takže ten Adam Vokáč alias pohřebníček Luční, tak tam bude mít vlastně taky svůj stánek, kde se lidi budou moct něco dozvědět o tom přírodním pohřebnictví.
0: Tak a ještě pojďme tedy k tomu tématu té hospicové péče, paliativní péče. Přijde tam návštěvník vašeho festivalu a potřebuje se nějakým způsobem vyrovnat s touto problematikou. Bude tam nějaký odborník, někdo, kdo i v rámci toho festivalu, který nabízí kulturní program, bude moci jaksi prezentovat i tu odbornou stránku?
2: Těch lidí tam je víc, záleží přesně, co ho trápí, co ho bude zajímat. Jsou tam i samozřejmě lidi zrovna z toho hospice svatého Jiří, takže ty určitě poradí, určitě odkážou na konkrétní osobu nebo středisko podle toho, čeho se to bude týkat.
0: Doplníte je, ne?
1: Jo, my tam vlastně máme pak ještě lidi ohledně, protože se pohybujeme teďka v tom přírodním pohřebnictví, tak tam budou ty obřadníci tady z Karlových Varů, my tam budeme obřadníci od Jakuba a no a to si myslím, že těm lidem to umírání a pohřbívání úplně stačí k té smrti.
0: A k tomu ten bohatý doprovodný program, nebo skoro bych řekl hlavní program celého dobrosmrťáckého festivalu 2026. Nicméně, vy jste hovořili také o tom, že festival zohledňuje ekologii. To je důležité. Také
2: přesně tak. Snažíme se zredukovat ty odpadky, takže máme vratné kelímky například, ekologické další nádobíčko například, takže když si někdo dá nějakou dobrotu, tak je to ekologický talířek, tácek, protože se snažíme v tom být trošičku takový už světový.
0: A úplně na závěr, přátelé, platí se nějaké vstupné na tomto festivalu, nebo je to zdarma? Ještě to bychom mohli v těch posledních vteřinách doplnit.
1: Jo, my máme celý 4 ročníky bylo dobrovolné, ale jelikož už je to hodně finančně náročné, tak jsme se rozhodli, že musíme dát vstupné, takže celodenní vstupné je 300 korun za dospělou osobu, děti jsou zdarma.
0: Což jde.
1: Je to výborný.
0: Dámy a pánové, slyšeli jste zajímavé povídání jako pozvánku na 5. ročník Dobrosmrťáckého festivalu. Koná se 12. a 13. června v Jindřichovicích a v Chebu a mými hosty byli Jan Sebián a Kristýna Fojtík za organizační tým. Tak ať se daří.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme a těšíme se. Dobré umírání.
0: Tady je Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje, 15 hodin 27 minut. Dobré odpoledne, klidný poslech.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 15:36 posloucháte úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Spolek Cesty smíření zakládá v Karlových Varech své pomocnou skupinu pro pozůstalé. Chce tak nabídnout pravidelnou podporu lidem, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka. Setkání povedou proškolené průvodkyně.
1: Zemřel mi tatínek, zemřel nečekaně, byl zdravý, sportovec. A zemřel vlastně během jednoho týdne.
2: Vypráví Romana Špindlerová, průvodkyně ve své pomocné skupině. Svou zkušenost se ztrátou přítele má také její kolegyně Petra.
3: Bylo loni v září, akorát, že já už tam nemám, já tam neprocítil ten smutek, ale spíš takové jako
4: úleva.
3: O takovou úlevu, že odešel, protože byl hodně nemocný.
2: Jak jste se s tím vyrovnávali?
1: Každá z nás to, jak říkám, cítila jinak, řešila jinak, takže mě by třeba takováhle skupina pomohla. Tady máte bezpečný prostor, podporu, tady breč, tady můžeš brečet, tady tě nikdo nesoudí. Tady nikdo neříká, ale to je dobrý, musíš být silná.
2: Své pomocná skupina je místem pravidelného setkání lidí s podobnou zkušeností, kteří si navzájem pomáhají sdílením svých příběhů.
1: My nejsme psychiatři, nejsme psychoterapeuti, proto je to své pomocná skupina. A v okamžiku, kdy ten člověk bude potřebovat větší pomoc, tak my první, co doporučujeme, je vyhledat tu psychoterapeutickou pomoc odborníka. Jo? Takže my tohle to nesuplujeme, my jenom doplňujeme tu kostičku puclíků do toho celého obrazu.
2: Ve skupině pomáhají i s praktickými problémy.
1: Kdo má vaše hesla? Kdo má vaše bankovnictví? Co bude s vašima sociálníma sítěma? Máte přístup do mailu? Můj táta měl firmu. Já jsem rušila zakázky.
2: Setkávat by se tu měla dvakrát měsíčně, menší skupina zhruba 5 lidí. Pokračuje zakladatelka projektu Dana Hrybová.
5: Ve finále spousta lidí potřebuje hlavně to, aby ho někdo poslouchal a aby to s ním někdo sdílel, kdo si tu zkušenost zažil. Takže to je, proto je to své pomocná, protože se vlastně navzájem podporujou.
2: Jak dlouho můžou zájemci skupinu navštěvovat?
5: Ten rok si myslíme, že je to minimum pro toho dotyčného. Záleží, kdo přijde s jak čerstvou zkušeností.
2: První rok provozu finančně podpořil Karlovarský kraj.
5: A pokud teda ta podpora bude trvat i v následujícím roce a bude poptávka, tak bychom určitě chtěli pokračovat.
2: Účast ve skupině je zdarma, nutná je ale předchozí registrace. Své pomocná skupina se bude scházet vždy ve čtvrtek od 17 hodin v dobrovolnickém centru Instant v Moskevské ulici. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 15 hodin 42 minut, čas na soutěž. K dispozici je studiová linka 221 55 37 37. Hlavní a výukový bazén, tobogán, masážní trubková podvodní lavice a lehátko, chrliče, masážní stěnové trysky pro podvodní masáž těla a nohou, perlička a výřivka. Tak to vše je denně k dispozici v bazénovém centru Matony Arény Karlovy Vary a my vám právě teď za správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku nabízíme dvě volné vstupenky. Také myslím si, že to je velmi lákavá cena v našem úterním vysílání. Tak k dispozici je telefon 221 55 37 37 a věřím, že někomu z vás uděláme radost takto při našem odpoledním programu. Dobrý den!
1: Dobrý den, tady Věra Karlovy Vary.
0: Věra z Karlových Varů bude soutěžit jako první, tak Věro, teď už víte, že můžete vyhrát dvě volné vstupenky do bazénového centra Matony Arény Karlovy Vary. Teď tedy soutěžní otázka, dobře poslouchejte. Výřivky mají dlouhou historii. Lidé totiž využívali teplou a bublající vodu už ve starověku. Například Římané budovali rozsáhlé lázně s ohřívanou vodou už před více než 2000 lety. A tady je soutěžní otázka. První komerční výřivku ale na trh uvedla japonská společnost Jacuzzi. A její jméno se na dlouhou dobu stalo synonymem pro moderní výřivky. A kdy se tak stalo? Ve kterém roce byla uvedena na trh první komerční výřivka? Mám tu tři možnosti. Tak za A v roce 1868, za B v roce 1968, anebo za C v roce 2008.
1: Nevím, budu typovat. Takže Ačko.
0: Vy typujete Ačko, rok 1868. Tak paní Věro, bohužel, není to správně. Škoda, škoda, škoda. Zavolejte příště naslyšenou.
1: Jo, děkuju, naschledanou.
0: Tak paní Věra typovala tu variantu A, nebylo to správně. Je tady další soutěžící. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchač Míra z Ostrova.
0: Míra z Ostrova soutěží jako druhý, tak Mirku, zůstávají dvě možnosti. Ve kterém roce...
2: Já bych zkusil ten 68, 28 je docela brzo a tam ten ano. Minulým století ještě před minulým den byl úplně...
0: Ano, mimo hru. Na vás to vyšlo velmi dobře, Mirku, protože přesně, já jsem si říkal, že již tam kolega, náš editor Lukáš Staněk, dal tu variantu C 2008, takže to nikdo z vás typovat nebude. Je to naprosto správně, rok 1968. Mimochodem v tom roce uvedl Jacuzzi první integrovanou výřivou vanu s tryskami zabudovanými přímo ve stěnách této vany. Takže já vám blahopřeju, ty dvě vstupenky jsou vaše, určitě využijete cenu.
2: Děkuji vám, už 100%.
0: Je mi to jasné, tak zůstaňte ještě na telefonu, naslyšenou, pěkný den.
2: Naslyšenou vám také přeju, pěkný den.
0: Tak to byl náš soutěžící, který zabodoval v dnešní soutěži a vyhrál dvě vstupenky do bazénového centra Matony Arény Karlovy Vary. Teď je 15 hodin 46 minut, zpívá Helena Vondráčková. Dobré odpoledne.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co všechno se dá dělat na mandlu?
1: Kokos.
2: Banány.
3: Přespává se tam.
4: Opevňuje se?
5: Je to asi nějaký stroj.
4: Ještě se tam může přibydlet, jakože tam může bydlet.
6: Jakože někdo prostě se dohaduje s někým, nebo...
7: A nebo když smukneme.
8: Můžou tam tancovat.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: O stipendia pro budoucí učitele začíná být v Aši zájem. Záchrana historických vín v Bečově nad Teplou trvala 11 let. A zítra čekejte zataženo až oblačno, místy lokální přehánky, teploty do 19 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Zastupitelé v Aši schválili žádosti o stipendia budoucím učitelům. Program pro studenty pedagogických fakult nabízí město od začátku letošního roku. Učitelé ve městě stárnou a nemá je kdo nahradit. Podpora by tak mohla problém vyřešit. Určená je prozatím pro zájemce z Aše, říká starosta Vítězslav Kokoř z hnutí ANO.
2: Každý student, který se zaváže k tomu, že bude 5 let učit v Aši, tak dostane ročně 96 000 stipendium a pokud skončí studium a bude teda využívat těch výhod, tak mu poskytneme byt na rok zdarma a v dalších letech poloviční nájemné a další benefity.
0: Do Bečova nad Teplou se vrátila část kolekce značkových vín z 19. století. Jde o součást sbírky lahví, které se našly v hradní kapli v roce 1985 současně s relikviářem svatého Maura. Testování a ošetření části sbírky v místě původu ve francouzském vinařství nebylo jednoduché. Pomoct museli bývalí vlastníci historické památky i politici, říká kastelán Tomáš Vizovský.
3: Snažili jsme se získat přímluvu původních majitelů Beaufort Spontaneu, což se podařilo. Intervenovali europoslanci, generální konzul v Bordeaux, České kulturní centrum v Paříži a další. Od toho roku 2015 až do letošního roku probíhaly intenzivní jednání a přípravy, které vyvrcholily právě návratem zachráněných vín zpátky na Bečov.
0: Správa státního hradu a zámku v Bečově chce pro sbírku vín vybudovat novou výpravnou expozici. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvýš za 42 korun a 25 haléřů za litr. To je o 21 haléřů míň než dnes. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po dvou týdnech zastaví. Cenový strop u ní oproti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Regulace cen paliv bude pokračovat do konce června. Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci ve specializovaném centru armády v Těchoníně na Orlicku Ústecku. Ve středoafrické zemi se šíří ebola, voják příznaky nemá. Informaci deníku N potvrdila radiožurnálu mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová. Voják do Česka dorazil předminulý pátek. Podle Košvancové jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země.
4: Víme, že nebyl v kontaktu s nikým nakaženým a nevykazoval a nevykazuje vůbec žádné příznaky nemoci. První příznaky se objevují mezi 7. a 10. dnem. To je důvod, proč tam voják stává trochu déle, než je tedy standardní. Předpokládám, že v několika málo dnech bude propuštěn.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou zataženo, ráno ještě doznívající slabý déšť, který bude dopoledne ustávat. Odpoledne pak čekejte oblačno, místy lokální přehánky, večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 12 až 15 stupňů. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 20 poblíž Třebouně u Toužimi na Karlovarsku je z důvodu prací na silnici zavedený střídavý jednosměrný provoz. Český rozhlas Karlovy Vary přeje šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, dobře vyladěný tež.
5: I dnes nás čeká soutěžení. Nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno. Pojďme do toho.
1: Humoriáda.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, ve stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka. Nebo...
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako
1: to by
0: knihu.
1: To bylo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale on něco takového zmínil Patrik a já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit humorest Ustonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano.
3: ...fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte.

0: asi se ženskýma válíte.
1: No tak já a Alain Delon, no. To nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
0: No.
1: Tedy ten váš obrázek, že?
0: No.
1: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
0: Jo.
1: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
0: No, totiž...
1: Ano?
0: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
1: Svatební? Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
0: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
1: Upřímnou soustrast.
0: No, dík.
1: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
0: Co? Klofnout?
1: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
0: Jo, vlastně, proč ne?
1: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
0: Akt?
1: Akt. Akt.
0: Akt?
1: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
0: Jo.
1: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
0: Jo.
1: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
0: A tohle navrhujete mě? Vy... Čůně z fotoaparátem.
1: Ano, já čůně z fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
0: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
1: ano?
0: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
1: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
0: Fajn.
1: No, já totiž znám muže, že?
0: Jo.
1: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
0: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
1: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
0: A ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
1: No, jak myslíte?
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
4: Ne.
5: Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako musím říct někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě.
3: No
5: já jsem totiž...
3: Cenzurovat potom, já že jsem, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaž.
5: No to nemůžu, ne? Přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
3: vyber,
5: že mi to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic. Ona se tebou zabývá. Ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
3: A že? Umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
5: Přesně tak.
3: A je tam atmosféra.
5: Ano.
3: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
5: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo. Ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
3: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Jančurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydat tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování. Na telefonu v tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Standa Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáčník vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: Uhum, a tak je to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, dobrou noc, hlasuju pro Ačko.
2: Ačko,
3: no, děkujeme.
2: Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, halo. Ano, vy nás.
6: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka. Přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera. A byla bych pro pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
2: I za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte, takže, madam, co si račte přát?
10: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží.
10: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Kohoutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl při tom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím, dítěk mrtvejky jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele...
9: Ano?
10: Vy ale máte pěkný krče.
9: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne, jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to je, kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět.
10: No,
9: já to
10: kde?
9: Nechci vědět.
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
9: Ano, ano, ale co pak to děti? Dítě, já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den,
0: stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vezle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola, že
0: pana Krampola byste chtěl, když to vidíte. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Já to ten Zlín.
0: Zlín. Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak jsem vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: V lásce.
0: Určitě.
1: Jo, díky.
0: Naschledanou. Anebo ve sportce, nebo v jiné hře.
2: No,
0: kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20
2: tak.
0: Let si vydržel?
2: Ano.
0: To už se dneska nenosí úplně u mladé
2: já
0: generace?
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána, skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla jako legrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže jsme tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila, takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byli každý
0: kolínské
2: rok,
0: zastavení
2: mnoha leté. Tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a ano. Přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rosák začal nadávat. My jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsáh řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli, rozsáh mě jí poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek. Kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane Rosák. No takže, prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď seš na řadě ty. A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám, říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst, já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody, nebyli to ptákovi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy tak restaurace?
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě snad. To,
0: ten základ.
2: To bych dopadl nějak špatně, jak šel v pauze.
0: To byla legrace samozřejmě.
2: No, dobrý. Takže tohle to je jenom jako taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkové kategorii, kdy jako to musím, to nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový, ale zobecníme.
2: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář asi máš,
2: mám,
0: jinak by tě bolelo za
2: krkě. Já jsem si ušetřil na polštář.
0: I postel k tomu má. Je to bohatý muž, však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
0: Ano,
2: když
0: určitě.
2: Něco porouchá,
0: tak opustíme to. Já, ty jsi to vzal moc vážně. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo, nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete, bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900, co bude humor podle vašeho gusta. Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den. Halo, halo.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Halo.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku, tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šok a dovidenia.
1: Děkujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré. Až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika, zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchačky a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, divačata, divačačata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu, Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, smůžník, kdybyste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžníčky. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Merlows Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jelena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
2: Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova a nebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam, takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel, ty na mě koukali jak na zjevení, co jsem to přines na kontrolu. Já nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prvíti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, tam může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Vymyslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě, ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není a ta bude tady, ta je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali. Ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečenej rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorology v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, že kolem 30.
1: Ale to bylo i v květnu, ale no, to neoficiální, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Ne, neumíme.
1: Ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo opravy silnice 1/20 u Toužimi mezi Karlovými Vary a Plzní. Kadaň a Klášterec nad Ohří by mohly spolupracovat při tvorbě územních plánů. Počet pacientů s pooperační sepsí by se mohl snížit, plánuje to ministr zdravotnictví. A zítra čekejte zataženo až oblačno, místy lokální přeháňky, teploty do 19 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo opravu silnice 1/20 mezi Toužimí a Třeboudí na Karlovarsku. Jak informovala mluvčí ŘSD Kamila Zahálková, silničáři opraví povrch vozovky, propustky i svodidla. Obnoveno bude také dopravní značení. Součástí modernizace je i rozšíření křižovatky Kosmová Polikno pro vyšší bezpečnost a plynulost dopravy. Práce za téměř 43 milionů korun potrvají do září a vyžádají si částečné uzavírky, řízení dopravy, semafory i objížďky. Kadaň a Klášterec nad Ohří by v budoucnu mohly spolupracovat při tvorbě územních plánů. Shodli se na tom na historicky první společné schůzce radní obou měst. V čem by to mělo být pro obě strany výhodné, vysvětluje starosta Kadaně Jan Losenický z ODS.
3: Nabízí se tam spolupráce v územním plánování, protože ty naše města jakoby jsou tak blízko, že za potokem my máme Klášterec. Klášterec zase má blíž ke svýmu území některý třeba naše vesnice. Tam je určitě dobrý vladit třeba i to územní plánování.
2: Na společném jednání radních obou měst vzniklo memorandum o spolupráci, které ještě musí schválit zastupitelstva Kadaně i Klášterce. Stát chce o polovinu snížit počet případů pooperační sepse, tedy závažné infekce spojené s otravou krve. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Podle něj nemocnice v Česku evidují zhruba 5000 takových případů ročně. Česko tak v tomto ohledu ve srovnání s ostatními vyspělými státy zaostává. Správnou péči jde přitom podle Vojtěcha pooperačním sepsím zabránit. Do budoucna chce proto Vojtěch platby od zdravotních pojišťoven nastavit tak, aby takové komplikace nemocnice neměly zaplacené.
4: I poměrně dlouze zbytečně hospitalizování, někdy řadu týdnů, někdy skončí i na jednotce intenzivní péče, takže to nejsou jenom samozřejmě dopady na toho konkrétního pacienta, ale jsou to i dopady finančního rázu.
2: České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému DROST. Řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak například mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Rezort začal na úpravách podle Macinky pracovat po nedávné repatriační krizi. Poukázal na organizování návratu tisíců Čechů z Blízkého východu kvůli americko-izraelské válce s Íránem.
1: Počasí.
2: V noci a zítra bude většinou zataženo, ráno ještě doznívající slabý déšť, který bude dopoledne ustávat. Odpoledne pak čekejte oblačno, místy lokální přeháňky, večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech v ulici Starorolská uvízla pod viaduktem dodávka. Komunikace je momentálně neprůjezdná.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: A Karlovarský kraj každý den přináší nové příběhy, dění v městech i menších obcích, doprava, kultura, lázeňství i témata, která ovlivňují život nás všech. Tohle všechno probíráme v pravidelném pořadu Den v kraji. Vítejte u dnešního, tedy úterního, s datem 2. června. Ani nejlepší scénář se nedokáže vyrovnat příběhům, které napíše sám život. A právě toho už mnoho let využívá dokumentaristka Helena Třeštíková. Ta teď na Karlovarském festivalu uvede svůj nový časozběrný snímek o zpěvačce Báře Basikové. Více o programu si řekneme už za chvíli. No a už více než 20 let zaznamenává dění v Ostrově do městské kroniky. Podílela se na rozvoji festivalu Oty Hoffmana a bez práce se život neumí představit ani dnes. Valburga Mikešová za několik dní oslaví 68. narozeniny a právě jí je věnovaný první díl seriálu Naši seniori. Tohle všechno a mnohem víc v Dni v kraji. Teď muzika Leona Machálková. 17 hodin 5 minut, David Forst u mikrofonu, přeji příjemné odpoledne.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Zastupitelé v Aši schválili žádosti o stipendia budoucím učitelům. Program pro studenty pedagogických fakult nabízí město od začátku letošního roku. Učitelé ve městě stárnou a nemá je kdo nahradit. Podpora by tak mohla problémy vyřešit. Určená je prozatím pro zájemce z Aše. Pokračuje starosta Vítězslav Kokoř z hnutí ANO.
2: Každý student, který se zaváže k tomu, že bude 5 let učit v Aši, dostane ročně 96 000 stipendium, poskytneme byt na rok zdarma a další benefity.
1: Lidé, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka, budou mít v Karlových Varech nové místo pro pravidelná setkávání a vzájemnou podporu. Spolek Cesty smíření otevře 2 malé skupiny na nejvýš pro 5 účastníků. Své pomocná skupina se bude scházet vždy ve čtvrtek od 17 hodin v dobrovolnickém centru Instant v Moskevské ulici. Karlovarský filmový festival uvede v hlavní soutěži český snímek s názvem Čika Čeka. Pořadatelé 60. ročníku uvedou v premiéře také dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou sledovala desítky let režisérka Helena Třeštíková. Dokumentu se budeme věnovat už za pár minut. V Bečově nad Teplou začala veřejnosti sloužit další část obnoveného parku. Prostor v blízkosti barokního zámku má připomínat období, kdy historický objekt obývali původní vlastníci. Síť pískových cest a květinových záhonů se bude v areálu objektu dál rozšiřovat. Pokračuje zahradní architektka Národního památkového ústavu Ina Truxová.
3: Došlo jenom k úpravě toho, co bylo narušeno stavbou.
1: V Císařských lázních v Karlových Varech se dnes uskuteční promítání dokumentárního filmu Síla vody. Snímek přibližuje příběh karlovarských minerálních pramenů, jejich vznik, léčivé účinky i význam pro lázeňské město. Více informací přineseme před 17:45 regionální stopař Josef Šorfa.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Zatímco většina filmařů počítá každý natáčecí den, u Heleny Třeštíkové by se plán dal počítat spíš na roky. Dlouhá léta sledovala zpěvačku Báru Basikovou, o které natočila časozběrný dokument. Ten bude mít premiéru na Karlovarském festivalu.
1: Od rokových začátků 70. let přes výrazné muzikálové role až po úspěchy v hitparádách. Celkem 50 let sledovala režisérka Helena Třeštíková zpěvačku Báru Basikovou.
2: Všechny ty manželství jsou je přes kopíra.
1: Do hlavní soutěže Karlovarského festivalu pak vybrali pořadatelé dva snímky s českou koprodukcí. Jedním z nich je Čika Čeka.
3: Pani Janáková, akorát za váma jdu.
1: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
4: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec.
1: O hlavní cenu v podobě křišťálového globu bude usilovat také slovenský snímek Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ten obsadil do hlavní role ambiciózní lékařky, která musí nuceně sterilizovat romské ženy, Aňu Geislerovou. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
5: Napříč hlavním programem máme 37 snímků, z nichž hned 15 jsou první filmy, tedy filmy debutantů. To nám činí samozřejmě velkou radost, protože rozmyslet si, kde daný filmař či daná filmařka od premiéry svůj první film, je úkol velmi závažný, je to rozhodnutí velmi těžké. My samozřejmě v této souvislosti velmi rádi, že zmiňujeme dnes už slavného norského filmaře Joachima Triera, držitele Oscara za citovou hodnotu, který se rozhodl před 20 lety, že svůj debut reprý zadá právě Karlovarskému festivalu a nelitoval toho.
1: Sestra Ani Geislerové Ester uvede na Karlovarské přehlídce svůj nový dokument Dvě deci tuše o jejich otci Petru Geislerovi. Jubilejní 60. ročník naší největší filmové přehlídky začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Naši seniori.
1: A v našem novém seriálu Naši seniori vám představujeme osobnosti, které v minulých letech získaly ocenění za mimořádný přínos Karlovarskému kraji. Dnes vás seznámíme s Valburgou Mikešovou z Ostrova, ženou, která už desítky let spojuje svůj život s kulturou, historií města, ale i prací pro druhé.
2: Valburga Mikešová patří k lidem, bez kterých si dnes mnoho obyvatel Ostrova kulturní a společenský život ani nedokáže představit. Přitom její cesta do města nebyla vůbec přímočará. Narodila se v roce 1940.
3: Tak já jsem se narodila ve Staré Roli. V roce 1946 jsme šli v rámci takzvaného rozptylu Němců do Křešic, které jsou u Vrchotových Janovic. V těch Vrchotových Janovicích jsem chodila do první třídy i s bratrem, protože ani jeden z nás jsme nemluvili česky. Potom teda, protože jsme měli vízum do západního Německa, tak tatínek jel na konzulát do Prahy. No a my jsme 3 dny o něm nevěděli, protože on tam na konzulátě potkal kostelníka z Kraslic. Ten mu říká, v Kraslicích se mluví hodně německy, je tam plno Němců, tak pojď se mnou do Kraslic.
2: Do Ostrova přišla po svatbě v roce 1971. Brzy začala pracovat v Domě kultury a právě tam se naplno rozvinula její celoživotní láska ke kultuře. Za jejího působení se z někdejší národní přehlídky filmů pro děti postupně stal festival Oty Hoffmana. Do Ostrova díky němu pravidelně přijížděli herci, režiséři a další osobnosti českého filmu.
3: Věru Šimkovou Plívovou, Drahušku Královou, Karla Kachyňu, Václava Vorlíčka. No a samozřejmě jako přátelé mi zůstali Zdeněk Zelenka, Zdeněk Troška a Pavel Nový. To už jsou dneska přátelé, že?
2: Když se jí člověk zeptá na největší profesní úspěch, odpovídá bez váhání.
3: Asi ten festival. Ten mi prostě tak jako uvízl.
2: Vedle kultury se ale stále více věnovala také historii města. Když v roce 2002 převzala kroniku po své předchůdkyni, netušila, že se této práci bude věnovat více než 2 desetiletí. Dnes je kronikářkou Ostrova už 24 let. Shromažďuje dokumenty, fotografie, zaznamenává významné události a uchovává paměť města pro budoucí generace. Kromě kroniky se podílí na činnosti Spolku přátel města Ostrova, připravuje výstavy, vlastivědné zájezdy a pomáhá propagovat město, kdykoliv je příležitost.
3: Dneska jsem patriot Ostrova, jako já dokonce i v tom IKEMu, když jsem ležela v nemocnici, tak jsem tam našla takovou duši, která jako hodně cestuje, jako dělají turistiku s manželem. Já říkám, no ale vy jste nebyla ještě v Ostrově. Tak jsem jí pak přivezla nějaký materiály, jo. Takže já takhle propaguju prostě naše město, jo.
2: Za pár dní oslaví 680. narozeniny a zůstává stále aktivní. Do práce chodí denně a tvrdí, že bez ní by si život neuměla ani představit.
3: No, já bych bez toho ani žít nemohla. Já jsem, i když jsem byla v nemocnici, tak jsem poprosila děvčata, aby mi přivezli notebook, aby mohla psát kroniku, materiály, aby mi přivezli. Mám ráda tu práci, opravdu jo.
2: Za celoživotní propagaci Karlovarského kraje, za uchovávání paměti města Ostrova i za obdivuhodný elán získala Valburga Mikešová krajské ocenění. Sama přitom za nejdůležitější považuje hodnoty, které jí předali rodiče.
3: Slušnost, pokora, ohleduplnost.
2: Právě těmito slovy by se dal charakterizovat i život ženy, která už více než půl století pomáhá utvářet kulturní a společenskou tvář Ostrova. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Naši seniori. Ty další nominujte na webových stránkách Karlovarského kraje.

0: Přejeme stále krásné odpoledne. Je minutu po půl šesté a vy posloucháte úterní program Českého rozhlasu Karlovy Vary, který vám až do 18. hodiny nabízí Den v kraji. V Karlovarském kraji se za necelé dva týdny uskuteční Dobrosmrťácký festival. Akce s nadhledem a respektem otevírá téma důstojného loučení, paliativní péče a života až do posledního okamžiku. Na to, co vše akce nabídne, se zeptal moderátor Petr Čimpera, Jána Sebiána a Kristýny Fojtík z organizačního týmu festivalu.
1: Festival Dobrosmrťácký. O čem je, Kristýno?
2: Jak už to napovídá, je to o dobré smrti. To znamená, hlavně podporujeme hospic svatého Jiří v Chebu, který pomáhá vlastně důstojný odcházení lidí. Máme tu podporu a z jakéhokoliv jakoby hlediska, i psychickou a organizační, takže hlavně o tom ten náš Dobrosmrťák je.
1: Ten festival se jené věnuje domácí hospicové péči a také paliativní péči. Kdy jste ten festival založili? Pokolikáté se uskuteční?
3: Možná bych doplnil, že to je samozřejmě i o té paliativní a hospicové, ale ještě tam máme k tomu i nové trendy v pohřebnictví. To je prostě všechno, co se týká smrti, tak je součástí našeho festivalu. A my jsme ho založili tady s Kristýnou v roce 2021.
1: Kristýno, ve kterých dnech se festival uskuteční?
2: Je to 12. a 13. června. V pátek se sejdeme v Chebu, v Papírně, kde vlastně bude divadelní představení a ten festival jako takovej se uskuteční v sobotu v Jindřichovicích.
1: Jak veřejnost vnímá ten důstojný odchod z této země, ze života, pohledem tohoto festivalu?
3: Není to nějaká smutná událost. O těch věcech se mluví, jsou to věci bolestivé, samozřejmě, že jo, to smrt není, že bychom se jako tady radovali, veselili. Tím cílem je i to, že každá chvíle, která tady je, tak je darem a pojďme si to užít i na tom festivalu, protože tam se společně radujeme.
2: Přesně, před tou smrtí je ten život a ten bychom chtěli prožít, proto je to i zaměřený na celou rodinu. Máme tam bohatý program i pro děti, takže trávit čas s rodinou, s kamarády, zatančit si, dát si něco dobrýho jídlu a k pití, o tom to je.
3: Takže tam máme výborné kapely, které v sobotu budou hrát v Jindřichovicích u kostela na takovém place.
2: Jak jsme říkali, že je to zaměřený i jako na ty děti, tak tam budeme mít různý tvořivý dílničky, budeme tam mít cirkus Ceres, tady taky z našeho Karlovarského kraje, to je taková už pevná součást našeho festivalu.
1: Jené, vy máte ještě kolegyni, kterou bychom mohli zmínit, protože nejenom vy dva se věnujete tomuto festivalu.
3: Správně, jsme takový tříčlenný organizační tým a tady dneska nechybí Veronika Hřebejková, která nám vlastně tady s tím hodně pomáhá.
1: Kristýno, vy jste hovořili o tom, že festival se koná 12. a 13. června, ale kde?
2: Koná se to u nás v Jindřichovicích v Krušných horách.
3: Máme tam divadelní představení, to bude v pátek v té Papírně v Chebu a jmenuje se to O smrti jen dobře a je to pro diváky od 6 do 99 let a je to vlastně o pohřebních rituálech. Je to takovou příjemnou formou představení toho, že smrt je přirozená součást a důležité jsou ty rituály, to, jak uzavírat ty naše životy v tom pozemském putování.
4: Den v kraji. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Nový film režiséra Ondřeje Urbance uvidí dnes od 19 hodin návštěvníci Karlovarských císařských lázní. Jmenuje se Síla vody. Podrobnosti o novince zjišťoval ještě před samotnou premiérou náš regionální stopař Josef Šorfa, kterému přeji příjemné odpoledne, Pepo.
2: Pěkné odpoledne z lázeňských Karlových varů.
1: A myslím, Pepo, že odpověď na otázku, proč má nový film Síla vody premiéru právě v Karlových Varech, se vlastně asi nabízí sama.
2: Je to tak. Posluchači, kteří si domysleli, že jde o vodu léčivou, trefili do černého. Síla vody, to je hodinový hraný dokument, taková pozvánka k návštěvě Karlových Varů. Takže v něm nemůžou chybět záběry z nejznámějších kolonád, pohledy do centra lázní a špičkoví odborníci. To jsou třeba lázeňská lékařka Dagmar Sárová, archeolog Jiří Klsák, balneolog Ladislav Špišák nebo třeba hydrogeolog Tomáš Vilita.
1: A tak to jsou lidé na svém místě, kteří toho ví o Karlových Varech opravdu hodně. Počítám ale, že rodilé Karlovaráky asi nepřekvapí, že v centru lázní najdou vřídelní kolonádu. Může být film Síla vody zajímavý i pro místní diváky?
2: Já myslím, že podívanou pro ně můžou být třeba letecké záběry centra varů z dronu. Ty působí opravdu pompézně. Je vidět, že když mluvil Johann Wolfgang Goethe o lázních jako o sletu dortu, tak vůbec nepřeháněl. No a když už jsme u osobností spojených s Karlovými Vary, diváci se díky zdejším hercům mohou těšit na setkání třeba právě s Goethem, kterého stvárnil František Špaček. Jako Ludwig van Beethoven se představí Jindřich Skopec, Zdeňka Daňka uvidí diváci jako Antonína Dvořáka, a to přímo v poštovním dvoře, kde měla kontinentální premiéru jeho Novosvětská. Martin Cirkl z Karlovarského divadelního studia D3 si zahraje Kasanovu a svede krásku, kterou není nikdo jiný než Jana Šmejkalová. No a průvodce celým filmem je pak herec Viktor Braunreiter, ten si předčasem zahrál v dalším dokumentu roli Davida Bechera.
1: Pepo, tohle bylo téměř vyčerpávající. Zbývá ještě připomenout jméno samotného režiséra snímku.
2: Tím je Ondřej Urbanec, teď už je to Pražák, ale jeho jméno budou určitě znát mariánsko-lázeňští fanoušci kapely 100 stupňů Celsia, kterou tam založil.
1: Film má dnes premiéru od 19 hodin v Císařských lázních, to jsme zmínili, takže by zájemci teoreticky mohli ještě stihnout, je to tak?
2: Teoreticky ano, ale vzhledem k zájmu už to prakticky není možné. Nicméně není třeba zoufat, Sílu vody můžou od příštích dnů vidět zájemci v promítacím sále turistického infocentra FIL Karlovy Vary, to je nově v Lázeňské ulici u tržní kolonády, a ten film budou pouštět denně od 16 a od 20 hodin.
1: To byl Josef Šorfa z Karlovarských císařských lázní. Pepo, díky za informace o tomhle novém snímku a přejeme příjemné odpoledne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Je 17 hodin a 51 minut, takže přejeme stále krásné odpoledne s Českým rozhlasem Karlovy Vary. No a řekneme si teď, jaké bude aktuální počasí. Jana Adamovská z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni na telefonní lince. Jano, i vám přeji krásné odpoledne, jak bude večera v noci.
2: Dobré odpoledne, takže zatím máme takové oblačné počasí, večer se budou od západu zatahovat a během noci budou od jeho západu přibývat přehánky, případně nám i zabouří a přehánky budou postupně přecházet do deště a k ránu budou ty srážky už od západu ustávat. V noci teploty klesnou k 10 stupňům a foukat nám bude mírný jeho západní vítr.
1: To je večer a noc a zítra, tedy středa 3. června, z pohledu počasí, jak bude?
2: Ráno bude ještě zataženo a na východě kraje bude doznívat slabý déšť. Během dopoledne se bude oblačnost protrhávat a pak odpoledne se od západu objeví lokální přehánky, ale měly by se vyskytovat spíše s menší pravděpodobností a večer budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění a zítra bude chladněji než dnes, maximál očekáváme do 19 stupňů, na horách do 15 a bude poměrně větrno, bude nám foukat mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a večer ten vítr zeslábne.
1: Aktuální předpověď počasí od Jany Adamovské právě teď ve vysílání Dne v kraji. Jano, díky, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký večer.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V karlovarské nemocnici začala modernizace a přestavba urgentního příjmu za 550 milionů korun. Na Dny vietnamské kultury má do Karlových Varů přijet 2,5 tisíce návštěvníků. Sněmovna podpořila růst rodičovského příspěvku. Od ledna má stoupnout o 50 tisíc korun. A zítra čekejte zataženo až oblačno, místy lokální přeháňky, teploty do 19 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V nemocnici v Karlových Varech začala přestavba urgentního příjmu. Jedná se hlavně o jeho rozšíření a modernizaci. Péče o pacienty tak bude rychlejší a zlepší se i zázemí pro personál. Urgentní příjem byl postavený zhruba před 15 lety, kapacitně už ale nestačí, říká náměstkyně léčebně preventivní péče nemocnice Dagmar Schneidárková.
2: Počet pacientů se zhruba zpětinásobil, to znamená denně tím prostorem prochází o víkendu zhruba 200 lidí, ve všední den nějakých 150. Pokud chceme v návaznosti na centra, které máme, dodržet ten nejdůležitější parametr, což je časová dostupnost, tak musíme mít pacienta kam dát a vlastně umožnit tomu lékaři a personálu, aby se mu věnoval i hned.
0: Takzvaný pavilon G1 bude stát 550 milionů korun, 85 miliony přispěje Evropská unie. Zbytek peněz dá Karlovarský kraj. Hotovo bude v roce 2028. V Karlových Varech v pátek začíná dvoudenní festival vietnamské kultury a gastronomie. Do lázeňského města má přijet 2,5 tisíce hostů, především z evropských zemí. Program začne v Zejarově ulici nedaleko autobusového nádraží městské hromadné dopravy, říká primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z Hnutí ANO.
3: Vietnamský festival gastronomie a kultury začíná v Karlových Varech tento pátek, trvat bude celý víkend a oficiálně zahajujeme v pátek v 10 hodin a to v Zejerově ulici u hotelu Ambassador. Předpokládáme, že ten hlavní večer se bude konat v sobotu od 18 hodin.
0: Festivalový program obsahuje přehlídku tradiční vietnamské kuchyně, slavnostní průvod městem nebo módní přehlídku. Zvýšení rodičovského příspěvku prošlo ve sněmovně úvodním kolem. Vláda navrhuje, aby rodiče dětí narozených od 1.1.2027 pobírali 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc, než je dosud. Většina opozičních zástupců s návrhem souhlasí, chtějí ho ale rozšířit o automatickou valorizaci příspěvku. Lidovci chtějí ale i další změny, dodává bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
4: My bychom chtěli jako lidovci k tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic, je to jen o větší flexibilitě.
0: Návrh teď zamíří na posouzení na sociální výbor. U pražského letiště Točná spadlo soukromé ultralehké letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Na místě kromě ní zasahují i záchranáři a hasiči. Okolnosti případu pádu letadla teď budou vyšetřovat kriminalisti společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Nehoda se stala krátce po 16. hodině. Sport. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítingu bronzové kategorie kontinentální tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 se dokázala během svého postupného návratu z mateřské pauzy. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o více než 6 metrů.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou zataženo, ráno ještě doznívající slabý déšť, který bude dopoledne ustávat. Odpoledne pak čekejte oblačno, místy lokální přeháňky, večer ustávání, srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Všechny hlášené dopravní nehody by měly být v Karlovarském kraji odstraněné a nové hlášené nemáme.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary,

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Dnes vás budu lákat k výletům po naší malebné zemi. Česká republika skýtá mnoho krás a jistě je v ní stále co objevovat. Ať už jsou to hrady, zámky, krásná krajina, historická i nová města, kulturní i technické památky a mnoho dalšího. Všichni víte, že se skládá ze tří větších celků, často zmiňovaných jako historické země – Čechy, Morava a Slezsko. O největší z nich, o Čechách, bude následující píseň.

Čechy byly královským centrem zemí Koruny České. Čechy, Morava i Slezsko byly dříve samostatnými správními celky, tedy České království, Moravské markrabství a vévodství Slezské. Jejich hranice se v historickém kontextu měnily, například Slezsko bylo daleko rozsáhlejší a sahalo až na území dnešního Polska. Dnes už jsou tyto celky vnímány spíše jako kulturní aspekt, pro obyvatele ovšem stále hrají důležitou roli. Ze správního pohledu je nahradili kraje, ale státní znak České republiky obsahuje symboly všech těchto zemí. Čechy symbolizuje stříbrný dvouocasý lev se zlatou korunou na červeném poli, Moravu znázorňuje orlice stříbrno-červeně šachovaná se zlatou korunou na modrém poli a Slezsko symbolizuje černá orlice

Píseň Moravo, krásná Moravo nám zahráli Bojané. Velmi svébytná Morava si dodnes zachovala výraznou kulturu, tradice a nářečí. Její název je odvozen od řeky Moravy a jejími hlavními městy jsou Brno a Olomouc. Zajímavé je, že větší část Jihlavy patří k Moravě a taktéž Ostrava náleží z části k Moravě a zbytek ke Slezsku. Obě tato města leží na bývalých zemských hranicích. Slezsko je nejmenší českou zemí, ale dříve bývalo daleko větší. Jeho historickým hlavním městem je Opava. Píseň Slezsko je láska má zahraje Slezská kapela.

Protože jsem dnešní pořad nazvala Křížem krážem Českou republikou, nyní si uděláme ten pomyslný kříž přes naše území, tedy od severu na jih a od východu na západ. Nejsevernějším městem České republiky je Šluknov a nejsevernější bod se nachází v osadě s názvem Severní. Nám sever bude zastupovat rozverná polka ve šluknovském výběžku v podání orchestru Petra Finka.

Nejjižnější bod České republiky se nachází u obce Dolní Drkolná v katastrálním území města Vyšší Brod. My se ze severu na jih přesuneme společně s Šumavskou polkou od Vladimíra Brunáta v podání Zlaté muziky, která nám popíše, na jakém území se celá Šumava rozprostřela.

Nejvýchodnějším regionem České republiky je Jablunkovsko a nejvýchodnější bod je na území obce Bukovec v oblasti pomezí tří států – Polska, Slovenska a České republiky. Několik desítek kilometrů odsud se nachází proslulé město Rožnov pod Radhoštěm, které nám bude zastupovat východ republiky a píseň Rožnovské hodiny v podání Moravanky jistě potěší každého z vás.

Po putování po České republice se opět dostáváme zpátky domů, do západních Čech. Naším nejzápadnějším městem je Aš. Obcí je pak krásná u Aše, na jejímž území se nachází nejzápadnější bod České republiky. Dovolím si náš pořad zakončit dle mých dostupných informací nejzápadnější dechovkou u nás, kterou je moje chodovarka z Chodové Plané. Navíc jedna z našich zpěvaček je z Aše, tudíž si jistě zaslouží reprezentovat západ České republiky. Polku domova zpívají Lucie Švalbová, Lucie Márová a Václav Kašpar a s vámi se od rozhlasového mikrofonu loučí Věra Kestřáková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, špalíček lidových písní.
2: Dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás Zdeněk Vejvoda. Slavnost těla a krve páně, lidově Boží tělo, je jeden z důležitých pohyblivých svátků římskokatolické církve. Slaví se vždy ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, letos tedy 4. června, a jeho pohyblivost souvisí s termínem hlavních křesťanských svátků Velikonoc. Milí posluchači, v dnešním špalíčku lidových písní se i díky publikaci Evy Večerkové Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře seznámíme s tradičními obřady spojenými se svátkem Božího těla. Přeji vám příjemný poslech.

Se skupinou Jiřího Fischera zpíval v roce 1984 Jiří Ica Pospíšil. Vznik svátku těla a krve páně, lidově božího těla, je spojován s rozmachem kultu oltářní svátosti ve 12. století. Dobovou atmosféru dokreslovala touha středověkého člověka po silnějším smyslovém prožitku náboženských obřadů, lidově řečeno povětší podívané. S tím snad souvisela i opakovaná vidění augustiniánské řeholnice Juliány z Lutychu v roce 1209. Zjevoval se jí zářivý měsíční kotouč s jedním tmavým místem, údajně znamením, že mezi křesťanskými svátky chybí místo pro svátek Eucharistie. To bylo podnětem pro zavedení zvláštního svátku ke cti nejsvětější svátosti a roku 1264 jej papež Urban IV. Předepsal pro celou církev. Průvody božího těla jsou doloženy poprvé v Kolíně nad Rýnem po roce 1274.

Hrála vám muzika Bohemika, zpíval Jiří Březík, Jaroslav Krček a sbor kapely. Již ve 14. století byly oslavy Božího těla obvyklé po celé Evropě. V našich zemích průvod vstřebal prvky takzvaného polního prosebného procesí. Zastavoval se u čtyř venkovních oltářů, kde byly postupně do čtyř světových stran zpívány začátky všech čtyř evangelií, konaly se prosebné modlitby a udílalo se svátostné požehnání. V barokní době se průvod rozvinul v okázalou slavnost. K církevním obřadům se ale přidružil i světský a lidový živel, mimo jiné ve zdobnosti ozvláštňující cestu monstrance s tělem páně a zvlášť ve víře v magické účinky posvěcených rostlin.

Hrála Konrádiho dudácká muzika, zpívali Václav Švík, Marie Frejová a Jana Hojdová. Boží tělo se utvářelo jako městská slavnost. Řemeslnické cechy, stejně jako literátská bratrstva, měly účast v boží tělovém procesí přímo zakotvenu ve svých řádech a jednotlivé korporace měly v procesí určené místo. Jak uvádí etnografka Eva Večerková, v Jevíčku v roce 1472 šli ve stanoveném pořadí tkalci, koláři, bednáři, provazníci, olejníci, vetešníci, lazebníci a nakonec soukeníci a potom páni starší se svojí korouhví. Církevní pokyny nařizovaly i konšelům o svátku Božího těla účastnit se s hořícími svícemi procesí. Lidé měli stlát trávu na zem, stavět před domy máje, zdobit domy a rozsvěcovat v nich svíce. Tyto zprávy máme z Jindřichova Hradce. Zejména ve velkých městech vynikaly pozdější barokní průvody rozměrností a výrazovou bohatostí.

hráli Plzeňský lidový soubor a kapela Národopisného souboru z Postřekova, zpívali Michal Polcar, Oldřich Heindl a Albert Švec. Posloucháte Špalíček lidových písní, dnes na téma Boží tělo. V 19. a 20. století tvořila také na venkově a ve farních vsích slavnost Božího těla vžitou a oblíbenou součást ročního svátkového cyklu. Okna domů zdobily svaté obrazy, svícny s rozžatými svíčkami a květiny. Takzvané kostelíčky, oltáříky zbudované ve výklencích nebo v průjezdech domů, si rodiny každoročně zdobily obrazy svatých, kvítím a březovými májkami. Čestné funkce, například nesení baldachínu nad knězem s monstrancí, zastávali starosta, radní, přední sedláci a později zástupci katolických spolků. V průběhu procesí se objevovaly nové prvky. Na náměstí přijela ozdobená hasičská stříkačka, u oltářů zněly oslavné salvy z moždířů. V působivém procesí šli členové spolků, hasiči a vojenští veteráni, školní mládež s učiteli, družičky v bílých šatech a věncích před knězem s monstrancí sypali květy z božítělových proutěných košíků.

Hrála Konrádyho dudácká muzika, zpívali Pavlína Batistela a Ivana Červená. Boží tělová zeleň byla v lidových představách magickým prostředkem k zajištění přízně osudu. Šlo o svazky květů, věnečky bylin, zelené májky podél trasy procesí i o trávu schrabanou z cesty, zkrátka vše po dotyku monstrance. Věřilo se v příznivý účinek roubíků zhotovených z boží tělových májek. Obilí svázané při žních takovými roubíky prý myši ve stodole nežerou, ale naopak se ze stodoly odstěhují. Odvar z posvěcených rostlin zase údajně uzdravoval nemocný dobytek. Věnce se pálily pro utišení bouří a ochraňovaly šestinedělku. Milí posluchači, dnes jsme pootevřeli další kapitolu z bohaté kulturní historie našich předků, dnes konkrétně spojenou s obřady Božího těla. Snad vás dnešní pořad potěšil, na příští setkání na rozhlasových vlnách se těší a pro dnešek se loučí Zdeněk Vejvoda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj pokračuje v projektu Medikem na Gimplu. V Karlových Varech vzniká nová svépomocná skupina pro pozůstalé. Letošní jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé a nejsuší od roku 1961. A zítra čekejte zataženo až oblačno, místy lokální přehánky, teploty do 19 stupňů. Zprávy a Hana Zubková. Rada Karlovarského kraje schválila spuštění čtvrtého ročníku projektu Medikem na Gimplu. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO se do něj od září zapojí celkem 30 nových studentů z gymnázií napříč regionem. Program pomáhá studentům v přípravě na přijímací zkoušky na lékařské fakulty. Každý ročník je koncipován jako tříletý vzdělávací program, do kterého studenti nastupují ve druhém ročníku gymnázia a přípravou procházejí až do maturity. Výuka probíhá jednou měsíčně formou celodenních sobotních workshopů na gymnáziu Sokol a zahrnuje intenzivní přípravu z biologie, chemie a fyziky, tedy předmětů, ze kterých studenti skládají přijímací zkoušky na lékařské fakulty. Spolek Cesty smíření začne v Karlových Varech pořádat pravidelná setkání pro lidi, kteří přišli o blízkého člověka. V dobrovolnickém centru Instant vzniknou dvě malé skupiny, vždy maximálně pro 5 účastníků. Lidé se tam budou scházet dvakrát měsíčně a sdílet své zkušenosti se ztrátou blízkých. První rok fungování projektu finančně podpořil kraj, říká zakladatelka své pomocné skupiny Dana Hrybová.
2: Pokud teda ta podpora bude trvat i v následujícím roce a bude poptávka, tak bychom určitě chtěli pokračovat a pak teda ten rok si myslíme, že je to minimum pro toho dotyčního. Záleží, kdo přijde s jak čerstvou zkušeností.
0: Svépomocná skupina se bude scházet vždy ve čtvrtek od 17 hodin v dobrovolnickém centru Instant v Moskevské ulici. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsuší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila slabá zima, která byla teplotně nadprůměrná a chudá na sníh. Jarní teploty podle ústavu stoupají v průměru o 0,3 stupně Celsia za 10 let. Meteorologové proto naměřili posledních 12 nejteplejších jar po roce 2000. V Belgii se kvůli neohlášené stávce letových dispečerů zastavil letový provoz. Zrušeny jsou stovky letů. Pražské letiště Václava Havla informovalo o jednom večerním spoji z a do Bruselu. Protest má trvat do 21. hodiny. Situace se ale může podle mluvčí dispečerů změnit. Stávkující nesouhlasí s tím, za jakých podmínek je uváděna do provozu nová digitální řídící věž v Namuru. Ta by měla v budoucnu centralizovat činnost řídících věží na letišti v Lutychu a Charleroi.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou zataženo, ráno ještě doznívající slabý déšť, který bude dopoledne ustávat. Odpoledne pak čekejte oblačno, místy lokální přehánky, večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: S pozdravem Jiří Borovička. Končí dotaz, který k nám přišel do Hezky česky a na co se pan Borovička ptá. Vážení v Českém rozhlase, chtěl bych poprosit o radu, proč se nad písmenem ú na začátku slova píše čárka, třeba úl, a uprostřed slova kroužek. Moc by ho to zajímalo, asi se ptá na to, jak to vůbec vzniklo a proč existuje v češtině čárka i kroužek.
2: Je to fakt, je to opravdu dáno historickým vývojem. Proč ten vývoj probíhal tak, jak probíhal, to teda nevím, ale vím, jak to bylo. Tak se to pokusím vysvětlit. Ono je to hrozně jednoduché, ale já se při tom vysvětlení jsem se dříve vždycky zamotávala, tak to zkusím
1: trochu. Zkuste se nezamotat a říct to v pár větách.
2: Přehledně, tak. Totiž úplně na začátku měla čeština dlouhé U, to máme pořád. A pak ještě měla dlouhé O. A to dlouhé O zaniklo. Nemělo by nás mást, že nám zůstalo, nebo máme ho v cizích slovech. Tak. Tam jsme to převzali a to se vlastně toho vývoje netýká. No, ale to dlouhé O, s tím se na konci 14. století stalo to, čemu se říká diftongizace, neboli stala se z něj dvojhláska. Stalo se z něj UO. Z nějakého důvodu to nevydrželo. A už zase v 16. století se z něj stalo U.
1: Máme příklad nějakého slova, kterého by se to týkalo. Mně napadá úterý.
2: Tohle není ono.
1: Ne?
2: To není ono ještě. Tohle je ten případ třeba dom, duom, dům.
1: Takže uprostřed to U.
2: Taky, ale jde tam o to UO. No a ve chvíli, kdy se tedy z toho UO stalo U, tak písaři byli, tak jako jsme i dneska, něco se naučíme a pořád to píšeme stejně, tak oni byli trošku pozadu a pořád psali UO. Ale protože už se vyslovovalo U dlouhé, no tak to vyřešili jednoduše a z toho O udělali kroužek nad U.
1: Jo, že to Očko dali jako kroužek. Takže kroužek nad U je vlastně O trošku tak z minulosti.
2: Původní O, ano.
1: A na začátku nebyl proto důvod, tak tam zůstala ta čárka?
2: Na začátku zůstalo to U dlouhé, ale zhruba ve stejnou dobu, jako se nám vyvíjelo to dlouhé O, tak se z toho U stalo OU. Teď jsme u toho vašeho příkladu.
1: Outerek.
2: Outerek nebo Ouřad. A pak do toho vstoupila spisovnost. A mohl tam zůstat Ouřad a měli jsme to vyřešené a U s kroužkem by bylo dlouhé a jiné žádné. No ale tvůrci spisovné češtiny řekli, že na začátku se jim to nezdá dost spisovné a vrátili se k tomu dlouhému U. Takže z Ouřadu se zase zpátky stal Úřad.
1: A dali jako tam byl tu čárku.
2: Ona tam vždycky byla. Tam nebyl důvod dávat to O.

0: o ten kroužek, protože tam nikdy nebyl. No, ale uprostřed slov a na konci slov to v té spisovnosti prý nevadilo. Takže dneska nemáme sůd, ale máme soud, no ale máme úřad a nemáme ouřad.
1: Ani jste se moc nezamotala nějak, tak jsme to asi pochopili.
0: Děkuju.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer. Manga vlačera te šukar šuniben. Dnes navštívíme nově otevřený barber salon v Praze a také se podíváme do Neratova, poutního místa v Orlických horách. O své práci na tomto výjimečném místě nám poví kněz Josef Suchár.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a poslech nám zpříjemněla Monika Bagárová. V chráněných dílnách v Neratově v Orlických horách pracují Romové a zástupci národnostních menšin. Kněz Josef Suchár, který se řídí heslem Společně s lidmi, zde spolu s nimi bojuje a rozvíjí toto výjimečné poutní místo. Romům i příslušníkům dalších národnostních menšin slouží bohoslužby a dlouhodobě se snaží bourat předsudky, překonávat bariéry a podporovat vzájemné porozumění, natáčel Karel Sladký.
1: Ty, který my tam máme, tak jsou spojený s buď životem třeba z dětského domova nebo s různým odebráním, s různými bolestmi a trápením, které s tím bylo spojené, který vstoupil do jejich života. I když si myslím, že dneska ta romská komunita, identita je taky hodně roztříštěná. I tím, jak ten svět žije, jak se do toho dostali třeba právě drogy, násilí a všechny možné věci, které to, co patřilo vždycky k romské tradici, kultuře, identitě, tak to roztříštilo. Snažíme se pomoci těm, kterým můžeme pomoct. A protože nemůžeme pomoct všem, neděláme rozdíly, jestli ten člověk patří mezi Romy nebo ne. Byl bych moc rád, kdyby se nám podařilo i to, abychom pro různé menšiny, které prožívají někdy bolestně ten svůj stav, který cítí jako vyloučení. Myslím si, že třeba v naší republice už vztah třeba hodně jako vstřícný, myslím tím v té většinové společnosti. Myslím si, že máme velký rezervy v tom pojetí a vidění toho jejich světa. Neměli by mít právě tyhle ty bolavý pocity, že to odmítání, že nejsou milováni. Je mým snem, abychom i v tom našem kostele mohli být i s možnostmi, které oni by potřebovali, tak abychom mohli být vstřícnější. Se modlíme, aby trošku se to proměnilo a mohli jsme se zase vrátit k tomu hledání těch propojování těch světů a ne stavění bariér a likvidaci těch jiných světů.
2: Vy se setkáváte právě i s Romy.
1: Ve svém dětství jsem vyrůstal, protože pocházím z brněnského Bronxu, jak se tomu říká, tak jako kde jsem žil a chodil do školy, kde teda těch Romů všude kolem nás bylo hodně. Je to právě o té jinakosti a také i o té jako otevřenosti a hledání těch věcí, které společně můžeme dělat. A hledání a vazeb přátelství, na kterých by to mělo začínat. Ne na té různosti, ale na tom, co bychom společně mohli dělat a zkoušet to. Jako. A třeba jinak, jako, ale abychom to nevzdali.
2: Jak právě s Romy a s menšinami pracujete v Neratově? Nebo co je důležité v tom přístupu k ním?
1: Samozřejmě, že i ta identita vlastně a přirozenost toho člověka určuje potom i některé věci, které cítí nebo vnímá víc či míň a podobně, tak je potřeba být vnímavý a hledat ty cesty, jak to udělat, abychom společně mohli dělat to, co společně dělat chceme a aby to na sebe nenaráželo.
2: Daří se to?
1: Myslím si, že se to daří, ale to neznamená, že je všechno v pořádku. To, že se to daří, znamená, že to pořád můžeme zkoušet. Protože zase tím, že jsme vázáni těmi různými pravidly, standardy a podobně, které mnohé ty věci sešněrovávají. Neseme odpovědnost za všechny, kteří tam jsou. Osobně si myslím, že je velice důležité, aby v té naší zemi byla velká paleta různých zařízení, které pomáhají různým lidem a abychom si ty lidi mohli nějakým způsobem předávat. Může začít někde jinde, ale že o něj je nějak postaran, že nezůstane někde sám.

0: Tak to byla kapela Gypsy Brothers a David Kraus. Dříve převažovala klasická dámská kadeřnictví a pánská holičství. Dnes se však muži stále častěji obracejí na specializované barbershopy. Současné pánské holičství už dávno není jen místem pro rychlý střih. Stává se spíše tradičním pánským klubem, kde si muži mohou odpočinout, popovídat si nebo si dát drink a samotná návštěva se tak mění v malý rituál. Pro Daniela Lola, který působí v gastronomii, bylo otevření vlastního barbershopu splněným snem. Připravila Iveta Durduňová.
1: Pane Krauzi, jsme na otvíračce nového barbershopu. Vy jste byl první zákazník. Jste spokojený?
2: Jsem spokojený, přemlouvám, abych mohl zaplatit, protože odvedli tady vynikající práci. A já jsem docela citlivý na tohleto a z těch barbershopů jsem dal vlastně přednost takový paní kadeřnici starší, která stříhá 30 let, protože mě ostříhá normálně. Ale musím říct, že tohle je první barbershop. Na první pokus mě tady ostříhali tak, jak to mám rád, dokonale. Ještě jsme si u toho skvěle popovídali. Ještě tady vlastně jsou moji milovaní Romové, takže já jsem, tohle je můj barbershop teďkonc. Půjdu sem na podzim a to vám ještě musím říct, já s ním otrvalý. Já se jmenuji David Kraus, což znamená David Kudrnatý, jo. Ty mý židovský předci, který přišli vlastně z Izraele, tak hledali německý jméno a byli asi kudrnatý. Já už tak kudrnatý nejsem, protože je to několik generací. Ale byl jsem kudrnatý, když jsem byl malinký a mně se to hrozně líbí. Jsem zpěvák, prostě k tomu show patří občas nějaká změna. Jo, a já jsem se styděl, a tady se nestydím, tady si to nechám vyrobit na hlavě.
1: Pane Lolo, čím všem jste museli projít, než jste otevřeli tento barber?
3: Je toho spoustu samozřejmě rozhodování, jestli člověk do toho má jít, nemá jít. Já mám zkušenosti z gastra, jelikož dělám šéf kuchaře a švagr dělá kadeřníka. Takže nějaké zkušenosti on má zase v kadeřnictví, já mám nějaké zkušenosti v gastru, v podnikání, takže jsme to dali dohromady a vymysleli jsme to. Ale já nebudu stříhat, já se jenom o to budu se starat o reklamy a o další věci.
1: Jsou to miniburgery, chlebíčky, je to vaše práce?
3: Ano, je mýho týmu, mý kuchyně. Samozřejmě bychom rádi i tady vařili, ale to bohužel z hlediska hygieny ho nejde, ale jako nějak příležitostně můžeme něco třeba nějaký VIP klienty něco uvařit někde jinde a dovést to sem, anebo je pošleme za námi do restaurace.
1: Tvůj tatínek, Viktorko, je šéfkuchař, ale pracuje i v barbershopu.
4: Ne, on to tady jenom uklidil všechno, ale bude pracovat tady možná trošku si myslím, ale pracuje ve své práci.
1: Co se ti líbí na stříhání?
4: Že prostě udělá krásný ty vlasy. Má ještě dobrý v takový plášenky.
1: Pane Čonko, vy jste jeden z barberů, který momentálně tady stříhá zákazníka. Jaký má požadavky zákazník?
5: Zdravím, Marek. Pán to chce dostat se na trojky do záru lízaný.
1: Co vás nejvíce baví na této práci?
5: Mám tady plno kamarádů, je to druhý můj domov.
1: Co jste dělal předtím, než jste začal dělat barbera?
5: Byl jsem na stavbě a odmala jsem byl takový, že jsem chtěl být jiný. Pomalu časem jsem se naučil stříhat. Potkal jsem Martina, tady kolegu, co vlastně se mu stříhá, tak jsem mu řekl, jestli mě to nenaučí a on řekl, že OK, dám ti 3 měsíce, jestli se nenaučíš, tak musím se rozejít. Ale já vlastně jsem se naučil 5 měsíce, protože jsem to chtěl.
1: Já mám u mikrofonu přítelkyně Marka, Sáru Hrehovou. Váš přítel stříhá už 7 let. Když začínal, byla jste jeho oporou.
6: Já jsem mu kupovala první strojek, když se rozhodoval, že bude stříhat. A to bylo vlastně takový, že měl svoji práci a koukal na nějaký různý videa, jakože chce stříhat, tak se to učil na známých, na kamarádech. Potom se seznámil s Martinem, se to vlastně pomalu jako rozjíždělo.
1: V současné době mu také kupujete strojky?
6: Ne, tak už si to kupuje sám.
1: Pane Bologu, jak vy dlouho máte zkušenosti se stříháním?
7: Tak stříhám od 14 let, a je mi 25. Začínal jsem 17 letech v salonu, kde jsem se teda hodně naučil. Největší školu mi dalo to, že jsem pracoval u toho Luckyho, kde jsem se teda první jenom koukal na to, jak se stříhá. Začínal jsem tam úplně od nuly, takže jsem prostě skládal ručníky, uklízel záchod, no nádobí, dělal kávu. Pak jsem se teda dostal ke stříhání, začalo mě to bavit, začal jsem se v tom zdokonalovat, tak jsem se furt zlepšoval a šel jsem si pro to.
1: Co se změnilo za tu dobu, co stříháte?
7: Když jsem začínal stříhat, tak to nebylo tak moc mediální. a nebylo to tak moc in. A dneska už je to tak, že to dělá každý druhý a je to hodně medializovaný. Takže ta klientela se získává pomocí internetu a člověk musí jít s dobou, aby klientelu furt nějakou budoval a udržel si. Co znamená, musíte furt dávat nějaký fotky a být aktuální na internetu.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangal Budbacht, Zorte Zastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
8: Český rozhlas zprávy.
9: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. V pražských Vršovicích srazila tramvaj dva lidi. Oba jsou vážně zranění. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
10: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z ANO jednat.
11: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1.1.27.
10: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
12: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
10: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
9: V Praze ve Vršovicích srazila večer tramvaj ženu a muže. Záchranáři je převezli s vážnými poraněními do nemocnice. Informoval o tom mluvčí záchranářů Karel Kirs. Nehoda se stala kolem 6:30 večer na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní. Tramvaje tam jezdily zhruba půl hodiny odklonem. Povodí Moravy instalovalo na novomlýnských nádržích nové sondy. Ty od půlky května pomáhají s měřením stavu kvality vody. Díky tomu můžou vodohospodáři lépe reagovat a zmírňovat třeba dopady znečištění fosforem, který podporuje rozvoj sinic. Loni v souvislosti s tím vždy uhynuli desítky tun ryb. Pokračuje ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tůma.
13: Dokonce už byly vyvinuty přístroje, které nám můžou měřit kontinuálně a dávat věrohodná data, což ještě v minulým a předminulým roce nebylo, takže budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, vyloučit stav, který by byl horší.
9: Podle Tůmy by pomohla taky nižší koncentrace fosforu z měst a obcí a posílení jeho odbourávání v čistírnách odpadních vod.
8: Počasí.
9: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19. Místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
9: Na D1 z Brna směrem do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Slavkov. Na 214. kilometru stojí v odstavném pruhu auto. A na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 pokračuje úklid po odpolední nehodě kamionu. Na 77. kilometru se projíždí jen levým pruhem. Je tam už jen krátká kolona. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
8: Alex a host.
14: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
15: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby.

0: maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku, tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workoholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, někdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak se tě každý nebo většina asi lidí zařadí do Novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsem rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně ano začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka a no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, jsem to vyhrála a hrála jsem Klementínku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem od 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tady vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou a jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou shodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo té Lucky Výborné. Takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči. Ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně. No a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu, no a pak, že kouření je vždycky škodlivé, tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala, tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu
1: ano,
0: a tak.
1: Ano.
0: Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko
1: volá. A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo. Já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon a nebo před kameru. A, takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty si zmiňovala to období, kdy si moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali a jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji práci ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večer a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne,
0: už je
1: ne,
0: prostě
1: ne, ne.
0: Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuji ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje 7leté televizní bylo právě ve Snídaně s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodinku nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před 5 a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že 5x v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná Snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku.
1: Ano.
0: Ty si potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat tu Snídaní.
1: Přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle od celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dá.
1: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
0: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. Já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova, zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitelku této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako v oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
1: Jo,
0: takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda. Já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
1: I s úsměvem. Mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zabouchla si ty dveře definitivně, nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy, bylo něco takového?
0: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
1: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
0: Je to pravda,
1: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
0: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už se zpovídala prostě milionkrát. Takže vlastně, když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že jsem zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně základní školu s Hany Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš. A takže měla jsem stažený žaludek hodně tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl. Potom jsem teda ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala a v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak

0: strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
1: Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partyšovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech. A u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St. Andrews. A já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů. Dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou. Já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže... to asi má, jsem chtěla říct.
1: A celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem, jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhle tom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělý člověk a moje rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery, nikdy mi nemluvili jakoby do výběru, ať už vzdělávání nebo mých partnerů a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm a tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne a možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože mám samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy a děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat, je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
1: Prozrad. Já budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc, já že moc jsi přišla. Užij si léto, ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Ostravský případ syntetických drog ukázal rozsáhlé škody na životním prostředí. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják je ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Podle Zuny jde o standardní postup, když se voják vrací z exotické země.
2: Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku. Samozřejmě, protože ta africká oblast je riziková, pokud je i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Těchonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem.
0: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek. Podle armády bude v izolaci ještě několik dní. V pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky nemoci se u něj i nadále neobjevily. Tisíce litrů nebezpečných chemikálií skončily v polích, lesích i na okrajích Ostravy. Podle soudu šlo o důsledek činnosti drogového gengu, který v nelegálních laboratořích vyráběl syntetické drogy pro mezinárodní trh. Při výrobě vznikaly velké objemy toxického odpadu, který pachatelé likvidovali bez jakékoliv kontroly. Krajský soud v Ostravě jim vyměřil tresty od 12-letého vězení po podmínku. Ostravská policejní mluvčí Eva Michalíková potvrzuje, že právě nelegální odpady tuto kriminalitu provází.
3: Každopádně se může jednat i o ekologický problém, a to proto, že výrobce se může zbavit odpadu, který při výrobě zbyde, vylitím do volné přírody, a to zatěžuje životní prostředí.
0: Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Kendeho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravě radnice vydá 8 milionů. Další stavební práce potrvají 2 roky. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady. A to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním zápase finálové série České ligy Pardubice 81-73 a udělali první krok k obhajobě titulu. Další zápas se odehraje v Nymburku zítra od 18 hodin. Série se poté přesune do Pardubic.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 směrem do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 13 směrem do Chomutova dejte pozor na konci Klášterce nad Ohří. Na vozovce se tam pohybují lidé, tak zpomalte. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání otevřel úspěšný kalifornský nováček, 37-letý John Pardy, je jako pán sobotní noci, Mr. Saturday Night, jak se jmenuje nejen tahle písnička, ale celé album, které se objevilo mezi novinkami v letošním září. 3 roky před jeho narozením, tedy před rovnými 40 lety, se mezi majitele samostatného alba konečně zařadil i pražský Pacifik s velrybářskou výpravou.

Chalanej vítr, jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to

Tony Linhart, Josef Blažejovský, Hanka Sýkorová, Marcela Voborská, Ota Banda z Kajanovský, Miloš Tůma, Vladimír Vodvářka, Václav Maršálek se svou manželkou solovou Helenou Maršálkou, tedy zřejmě nejrozsáhlejší ze všech sestav Pacifiku a vytrvale zelená blátivá cesta z roku 82. O 30 let později se v zámořské hitparádě poprvé objevilo jméno John Pardy a v roce 2015 se na její vrchol vyhoupl z hůru nohama Boots Overhead.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

Zakladatel a kormidelník Pacifiku Tony Linhart s Helenou Maršálkou a Hankou Sýkorovou a stovky vlaků v nahrávce staré rovných 40 let. Stejně jako další pacifický evergreen a jedna z prvních úspěšných písniček Tony Linharta Orinoco.

Václav Mašálek, původně člen Folkových drnkačů, a další ze stálic dílny Tony Linharta, Hej kočí. O 15 let později přisoudil kormidelník pražských grošáků Karel Zápotocký stejný název honky-tonkové klasice Oklahoma Hills, kterou už v roce 1945 vynesl do hitparádového trůnu Jack Guthrie.

Možná je to poslední noc tvé samoty, Last Night Lonely, další kousek ze 14-dílné sestavy alba Mr. Saturday Night Johna Pardio, který vyletěl do čela žebříčku nejhranějších countryovek. Odehrává se v baru, podobně jako tu, a najít nové místo, kde se napít. New place to drink.

Václav Maršálek a další evergreen, který přivedl do zpěvníku svého Pacifiku Tony Linehart, Dokud tráva bude růst. Ovšem podstatně vytrvalejší kousek nabídl Pacifiku původní člen Taxmenu, kytarista Pepa Blažejovský, společně s Helenou Maršálkovou, Jeanovou láskou.

Anka Sýkorová se silně šansonovým jarem nad Bretaní. Jedna ze 14 nahrávek prvního solového alba pražského Pacifiku Tony Linharta, které vyšlo před rovnými 40 lety. A ještě jednou se vypravíme mezi čerstvé novinky rodáka z kalifornského Dixonu, Joe Pardyho, majitele jednoho platinového alba a 7 stejně hodnocených singlů. Tentokrát za ryze honky-tonkovou výzvou Vrchovatě dolej, Fill It Up.

0: Ani jsme se nenadáli a dnešní Kádr dostavník pomalu zaparkuje. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a co nejpříjemnější zbytek večera, do něhož vás příjemně naladí jazzová píseň Tony Linharta. Tak dobrou noc.
1: V zatuchlém domě sedí u klavíru.

Zatuchlém domě otevřete okna a vpustíte klidně dovnitř ptačí zpěv. Přivítá ráno i zaprášená loutna, věnce a okřídlený let.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Premiér Babiš jednal s ministrem obrany Zůnou o červencovém summitu NATO. Ústečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v mostecké restauraci. Navrhli obžalovat dva lidi. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zůna to řekl ve 20 minutách Radiožurnálu. Vysvětlil taky, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede i prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
3: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a v pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abychom mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
2: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo poté, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
4: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskódované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
2: O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. V Měnině na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje ji tam vybudovat Zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu dnes záměr představilo obyvatelům Měnína. Ti se v debatě ptali třeba na míru osvětlení areálu v noci, případný světelný smog nebo na spotřebu vody na údržbu hřišť. Podle generálního ředitele Zbrojovky Jana Mináře s připomínkami budou pracovat.
5: Připomínky jsou legitimní a myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, kterým jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
0: Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 ve směru do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 27 z Plzně do Žadce čekejte komplikace za křížením s dálnicí D6. Ve Strojeticích narazilo nákladní auto do domu. Průjezdné je to Kyvadlově jedním pruhem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile-Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlešťovička, obstarávala domácnost.

0: stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Fribord ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
1: Ach tak, to je ta filozofie. Ovšem, oči jiného by se ten šelma staral než o kudrlinky a žerty.
0: Když chtěla přiklopit desku, padly jí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
1: Myslí mír.
0: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou, na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
1: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá, o ten rov nízký tak mnoho, všecko chová. Dej mi, děvenko, ruku, slza velká tvář ti polívá.
0: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Myslí mírem, znova hleděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se, hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
1: Tak je to, tak.
0: Po 11. přihrnul se chvatně domů Fribord. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Elis. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
1: Povězte mi, záleží mi na tom.
2: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
1: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
2: Já ale nechápu, slečno.
1: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
2: Chcete s ním mluvit?
1: To snad ani není možné.
2: Ale je. Je třeba dnes ještě.
1: Pane Vavřeno, jistě.
0: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Fribordův hlas.
3: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
0: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédly se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
4: Muzika! Opravdu muzika!
5: Co je to? Opolednách muzika? Jak živo to nebylo?
4: Bylo, když Majáles.
6: Že by snad přece.
5: Fricku, co to děláš? Tady buď.
0: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Fricek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům. Dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští. Nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem kolejí a gymnázie. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
2: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do Nedošínského háje, jako jindy bývalo.
0: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.

0: tatínko, honem, ať nezmeškám.
1: Zvolnalo ty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
2: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
3: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavu.
1: Vivant professores, tak, to je v pořádku.
0: Paní tetínko, směla bych prosit, mohla bych také jít na slavnost.
4: To já nerozhoduju. To musíš tady.
0: Pane strýčínku, uctivě prosím.
1: Ať si jde. Může vzít Fricka sebou. Bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
3: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
5: Slyšel jste? Viděl jste?
6: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
5: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
3: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
5: Domine rektor, co se to děje, co se to děje?
7: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
5: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
7: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
5: Třeba je rozehnat.
6: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
5: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
7: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
3: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentů. Právě sestoupil katecheta k fortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
5: To se nestalo, co je filozofií!
3: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ovzduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení Tak tedy s Bohem, oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

0: Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z černě mohl černí zvát a aby pravda zvítězila, jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám a samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půva přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky vlídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné, jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové. Své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejich základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winkler v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Price, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si ji zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu, kopyta buší. Ženem se kupředu při práci pro vědu, jak

0: ženem se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká.
1: My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to svět.

jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto. Vyznám se na trati, držím se po prati, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak a teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali, totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
1: Drožku, tady vašnosti.
2: Kam račte?
1: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
1: Kolik je tomu koni let, příteli?
2: 42.
1: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
1: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
2: Na 2-3 neděle.
1: Neděle?
2: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
1: Protože je tu se slabý?
2: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutý, přitáhnu mu pořádně podpinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí capat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
3: Blázníte, člověče?
4: Nebo jste opilí?
5: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
5: Tak poté, šetří 4.
0: Kolem se schromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
6: O co jde? Samé.
5: O co jde? Nač chce mít číslo?
1: Nechtěl jsem vaše číslo.
5: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
1: He? Nezapisoval jsem si je.
5: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špice a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
7: Opravdu to dělal?
5: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene 3 svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté.
0: tu mrštil drožkář se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
3: Kde je strážník?
4: Od pumpu s nima!
6: Picové,
8: davači! Tohle si odpikáte!
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Dav snad dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž, v zeleném kabátě.
9: Co ten poprask?
10: Jsou to Špiclové.
1: Není pravda.
9: Tedy nejste, opravdu ne.
1: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
9: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hlejte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se už stávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začet toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní Pickwickovci přikvačili v zápěti.
9: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na 3 facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
9: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
11: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
9: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit 5. To nejde, nedá se nic dělat.
1: Promiňte, pane, já a moji 3 společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
9: Beze všeho? Tak nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
1: Nějaká zavazadla, pane?
9: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
9: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. 5 dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit, hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova, okýnečko a taky něčí hlava dole, že, pane? Karel I, víme? Taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
1: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
9: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
1: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
9: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
1: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
9: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
3: Byl jste svědkem té slavné události, pane.
9: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
4: Winkle, Nathaniel Winkle.
9: Sportovec, pane?
4: Tak trochu, pane.
9: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
4: Teď právě ne.
9: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
1: To je pravzvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
9: Měl rád, pane, měl rád. Ještě 100 historek o tom samém psu. A vy, pane?
6: Tapman, Tracy Tapman.
9: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
0: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
9: Prima děvče, pane.
6: Velice.
9: Anglické dívky, ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti, vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
6: Byl jste ve Španělsku, pane?
9: Žil tam věčnost.
6: Mnoho úspěchů, pane?
9: Úspěchů? Ha, tisíce. Don Bolarofičik, Grant, jediná dcera, Dona Kristýna, skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan, Dona Kristýna zoufalá, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa, operace hotová, co by dub. Starý Boláro se nadšením nezná, žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem, romantický příběh, strašně.
6: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
9: Mrtva, pane, mrtva.
6: Oh.
9: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
6: A její otec?
9: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam, celé město plno řečí, hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhnou ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
3: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
9: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
0: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
4: Zůstanete tady, pane.
9: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
0: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
1: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
9: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v pět, ano?
0: načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
1: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
3: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
4: A byl bych rád viděl jeho psa.
0: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic, ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
12: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žádlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu. Jednou přišel

Každý, kdo má ženu, není Otello, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Každý z nás má nějaký sen. Někdy je malý, někdy se splní brzy, jindy na něj čekáme dlouhé roky. Občas nám do cesty vstoupí povinnosti, starosti nebo prostě není ten správný čas. A pak jednoho dne přijde okamžik, kdy si můžete říct, konečně se to podařilo. Právě o takových chvílích si budeme dnes v noci povídat, o splněných snech. Jaké přání jste si nosili v srdci možná celé roky? Co jste se slíbili, že jednou uděláte, zažijete nebo dokážete? A jaký byl pocit, když se váš dlouho odkládaný sen konečně stal skutečností? Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že mohou být inspirací a povzbuzením pro ostatní posluchače, kteří na splnění toho svého snu teprve čekají. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a možná můžeme přidat telefon 731 800 900. Kdo ho ještě nezná z paměti nebo nemá uložený, tak to je to kouzelné číslo, které vás přivede sem za mnou do vysílání. linka@rozhlas.cz, to je e-mail, a můžete najít také náš formulář na webu rozhlas.cz/linka. Když se mi splnil dlouho odkládaný sen, právě to je dnešní téma.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Někdy si něco přejeme tak moc, že už skoro přestaneme věřit, že se to někdy splní. A pak nás život překvapí. Dnes si budeme společně povídat o dlouho odkládaných snech a přáních, která se nakonec stala skutečností. Co jste si přáli vy? A jaké to bylo, když ten okamžik konečně přišel? Paní Staňka je s námi, vítejte.
1: Děkuji pěkně, paní Jaruško, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co jsem si přála? Přála jsem si řidičský průkaz. Ale jak to bývá v mnoha rodinách, manžel ten si hodně zakládal na autičku. No a jako když se bál mě ho počít, tak jsem ho respektovala, až jednou se stalo, že známa, který auto neměli, šla si dělat ten řidičský průkaz. Já jsem se říkala, no tak když ho bude mít Jiřinka, byť to nemůže být nic tak těžké, proč bych to nemohla mít taky? No a když jsem přišla domů a řekla jsem, že jsem se přihlásila do autoškoly, tak to byl v první řadě smích. Naše maminka půjde dělat řidičák. No tak jsem se říkala, no jen se smějte, manžel i děti. Jo, měli z toho opravdu jundu. No já jsem ten řidičák udělala, sice ne na poprvé, ale na podruhé, poněvadž prý na poprvé to udělá každý cvok až intelektuál, prý až na podruhé. Já jsem udělala testy za plný počet bodů, no ale přede mnou stálo auto na křižovatce, odjelo. No a já jsem viděla křižovatku prázdnou, tak jsem měla taky místo, abych zůstala na té stopce stát, jo, na té křižovatce. No tak samozřejmě za křižovatkou hned mě vyhodil pan policajt. No a já jsem šla tedy paní Bartové šéfce i autoškoly a říkám, vyhodili mě. A byl tam druhý komisář, tak se na mě dívá a já říkám, ale lepší prý je rozbit autoškoly než vlastní. Jo. No a
0: no
1: za týden
0: je to
1: jsem
0: pravda,
1: šla.
0: Staňko.
1: Ano, za týden jsem šla dělat opravku. Jo, to jsem už udělala, už jsem věděla, že na té stopce musím stát. Jo, no a ta paní Jiřinka tedy neudělala ani jízdy a ani testy. Já jsem se říkala, tak co teď? Na podruhé udělala testy a měla hrůzu z těch jízd. Já říkám, Jiřinko, nic si z toho nedělej. Co uděláš? Nesmíš mít trému z toho komisaře. Když to bude starý, tak si ho představ, že je v bombardákách. A když to bude mladý, takže je ve slipech. No jenže ta paní učitelka, která nás učila, ta paní Lenka, tohle řekla v kanceláři u šéfky. A byl tam ten starší komisař opět. Tak paní Jiřinka tady ty jízdy udělala na podruhé.
0: Ano.
1: No a já když jsem tam přišla do té kanceláře, tak se na mě podívá a říká, to jste vy, která jste tak strapnila toho mého kolegu. Já zůstala na něj koukat, říkám, já a jak? No prosím vás, on přijde do služby a všichni se ho ptají, jestli má slipy.
0: No. To je povedené.
1: No, tak jo, takže takhle vlastně byly začátky a konce mojí autoškoly. Potom jsem samozřejmě jezdila dálkové do zahraničí služebně. Jo, když jsem odešla tady ze zdravotnictví, tak kvůli tomu, že jsme měli nemocného chlapce, tak jsem nějakou dobu dělala i jako funkci redaktorky. No a potom už trošku někde jinde. No a pak jsem jezdila tady hodně do ciziny, po republice. No a najela jsem spoustu kilometrů. A když manžel zemřel v 51 letech a dcerka po střední škole šla na práva, tak se mě opravdu ta autoškola hodila. A teprve tehdy jsem plně ocenila, jako, jaký to má význam.
0: Jaké to má benefity. No, to byl krásný příklad toho, že se člověk nemá vzdávat po prvním neúspěchu. Mnoho lidí by to možná pak vzdalo, ztratilo odvahu, ale vy jste do toho šla znovu a vyplatilo se. A věřím, že radost z řidičského průkazu byla o to větší pak, když jste věděla, kolik úsilí vás to stálo. A ten krásný ano. Příběh k tomu. A Jiřinka jezdila pak taky statečně bez nehod?
1: Jezdila, dokonce i taxikářku dělala.
0: Cože?
1: Ano, dělala taxíka.

0: 4 roky jsem měla staré auto. Byl to Volkswagen Up. Mm-hmm. Jo. A už ho nemám, loni jsem se ho zbavila, prodala. Poněvadž čekám na druhotnou operaci šedého zákalu. Na levém oku pravé už mám. A nechtěla jsem ve svém věku opravdu něco nemilého opravdu
1: riskovat.
0: Jo, za tím volantem. Nebyla jsem si jistá už. Mm-mm.
1: Paní Staňko, mějte se hezky. Pozdravujte své blízké a děkujeme, že jste byla součástí dnešní noční linky. Naschledanou.
0: Děkuji. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Možná právě teď poslouchá někdo, komu se splnilo přání po mnoha letech čekání. Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Dnes si povídáme o snech, které dozrávaly hodně dlouho. Jaký byl ten váš?

0: Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Dnes nás zajímají splněné sny. Takové, které jste si nesli životem celé roky, než konečně přišla jejich chvíle. Je s námi pan Milan, vítejte, krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky i vás, paní moderátorko.
0: Máte prostor.
1: A začal bych s tím, že mým velkým snem bylo vidět moře. Já jsem se tam dostal až 35. To trvalo tak dlouho. Moře v Itálii bylo velice krásný. A

0: vydělával jsem na to, vydělával jsem na to, jako dřel jsem, hodně jsem dřel, aby tam rodina mohla jet. A další můj sen je práce na majáku, rád bych strávil třeba měsíc na majáku.
1: Mm-hmm. Tak Milene, pojďme postupně. Takže právě Itálie byla vaším snem, nakonec splněným. Říkáte, že jste si to přál celé roky. Co vás tam tak lákalo? A hlavně splnilo to očekávání?
0: Finančně. Prostě moře, to má každýho skoro.
1: Takže to bylo skutečně pohled na to moře, tak proč zrovna ta Itálie? Proč ne třeba jiná země?
0: Protože my jsme měli malé děti a to bylo tak finančně dostupné, víte? Ale bylo to tam velice pěkné. Pak jsem viděl majáky a začal jsem se zajímat o práci na majáku.
1: No dobře, tak to je teda ten druhý sen. Tak to nám musíte rozvést.
0: To je ten druhý sen, práce na majáku. Byl jsem ve Žraloši Hlídce taky. Mě tam pustili.
1: Milane, já nevím, co to je Žraločí Hlídka. Tak odpusťte mi tu neznalost, můžete nám to popsat?
0: No to je, že jste na pláži, vylezete na takový sedátko a koukáte na moře a musíte dávat pozor, jestli tam je žralok nebo ne. A když je, tak udělat poplach, aby všichni lidi rychle opustili.
1: No počkejte, tak já jsem si myslela, že to bude práce nějakých hlídačů, plavčíků možná. Tak vy jste tam teda byli jako turista, vás teda zaměstnali, ano, nebo jak to myslíte?
0: Byl jsem tam jako turista, potkal jsem tam jednu Češku, která měla manžela, který to dělal, tak mě vzal sebou.
1: Mhm. No a to se vám tak zalíbilo?
0: Ano, zalíbilo.
1: Že byste to chtěl dělat znova, jako myslíte třeba, že byste se tam odstěhoval někdy?
0: Chtěl bych to dělat jako na furt. A potom ještě mám takový sen strávit, nebo taky dělat na hradě, víte, třeba hradního pána. To je taky zajímavá práce, ta historie.
1: Ano, já jsem si myslela, že myslíte, že byste chtěl být prezidentem, že byste chtěl na hrad. Takže jste to dovysvětlil. My jsme dnes měli pana prezidenta tady u nás ve Zlíně na návštěvě, navštívil i rozhlasové studio, které zrovna bylo v terénu v rámci Zlín Film Festivalu, takže s námi dnes vlastně trávil čas, bylo to milé, ale to, promiňte, musela jsem to říct, protože jsem těch emocí plná, ale zpátky k vám. Třetí sen, to rozvedeme?
0: Třetí sen je moderovat v rádiu, ale to se neuskuteční, to je jedno. Je to prostě sen.
1: Průpravu máte dobrou, Milane, respektive to už je čtvrtý. To přece byla Itálie, maják, hradní pán a moderování. Víte co, kdybyste měl cestu do Zlína, tak přijeďte, protože zrovna zítra si to můžete tady v parku Komenského vyzkoušet. V rámci filmového festivalu je Český rozhlas Zlín pro vás v terénu každý den od 9. až do 19. A tam si právě hrajete na to, že jste moderátorem. Takže kdyby náhodou, tak jste srdečně zván, stejně jako všichni ostatní posluchači. Milane, děkuju vám. Přidáme ještě pátý sen?
0: Ještě sen pilotovat letadlo, ale to je taky takové už. Na vojně jsem to udělal jednou a no, bylo by to pěkný, no. Ale to se mě nesnělo skutečný.
1: Milane, všechny vaše sny byly hezké. Jsem ráda, že ten krásný...
0: Ten maják a ten hrad, ten by byl nejlepší, no.
1: Mm-hmm, ten krásný sen s tím mořem se splnil.
0: A když by byl na tom hradě, tak by mohl tam mít i to rádio, že jo, moderovat, no.
1: Přesně tak. Taký rozhlas na hradě. Mějte se dobře, zase někdy.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin, 23 minut, tady je noční linka Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc. Každý z nás má někde v sobě seznam věcí, které by jednou chtěl zažít. Některé se podaří brzy, jiné si dávají na čas. Dnes mluvíme právě o těch druhých, o snech, na které jsme si museli dlouho čekat, než se splnili. Kdo je s námi? Kdo s námi bude teď chvilku vysílat a odpovídat?
1: Přeji krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš u Uhlířských Janovic.
0: Jaké přání vás provázelo roky, nakonec se splnilo, pane Miloslave?
1: No hlejte, já vám to řeknu. Já když jsem byl malý kluk, tak jsem zbožňoval Karla Gotta. Ale protože jsem ho nikdy neviděl, tak jsem ho chtěl taky někde potkat. A mně se to povedlo, když jsem jezdil do Berouna, do školy, do učení, tak jsem musel jezdit přes Prahu. A právě v Praze na Václaváku, tam jsem jednou čekal na elektriku, že jo, na tramvaj. A jak tak čekám, tak najednou koukám, že šel takový elegán, jo, a lidi se za ním strašně otáčeli. A já tak si říkám, sakra, Hergo, to je nějaký fešák, ten jde snad ze zábavy, nebo co, strašně vyfiknutý. A povídám ty jedný paní, povídám, paní, prosím vás, kdo to je? A ona se na mě podívala a povídá, toho neznáte? Vždyť je to Karel Gott. Já jsem ho nikdy neviděl. Ale jen se mihnul okolo mě, jo, a už běžel dál, jo. Takže já jsem byl strašně překvapený, jaký to byl fešák, jo. Já jsem říkal, no tak takového člověka teda, to jsem si nikdy nepředstavil, takže tohle to je ten Gott.
0: No, člověk si někdy představuje, jak si se svým idolem popovídá, vyfotí se s ním a nakonec stačí takový krátký okamžik, pár vteřin a radost zůstane na celý život.
1: No, ale já jsem dostal opravdu paf, jo. Já jsem říkal, dítě, já jsem ho nikdy neznal, ale takovýhle fešák, povídám, no Ježíš, ten je vyfiknutej, ten jde snad stanečních, jo. On chodí vždycky jako vyfešákovaný, že asi.
0: Ano.
1: Ale já jsem ostal opravdu paf.
0: Miloslave, tak to byl jeden sen, který se splnil. Máte nějaký další?
1: No tohle to byl jeden a největší. Mm-hmm. Ale helejte, ale protože já skládám básničky a už jsem o Karlu Gottovi jich složil 8, tak tady mám právě zrovna dneska o Karlu Gottovi jednu.
0: Dobře, tak nám ji můžete přednést.
1: Tak, s Karlem Gottem byl zpět prýma, teď na něj je svět vzpomíná. Nebude tu větší hvězda, co by zastínila Karla. On byl hvězdou největší, nikdo už nepřečí. Všude, kde se Kája ukázal, všude ho lid miloval. Hezky se s ním pobavili, o podpisy ho požádali. Někdy přišli s kytičkou pozdravit se s hvězdičkou. Vždyť on přece skvělý byl. O tom všechny přesvědčil. Zpíval tady u nás doma, jezdil taky po světě. Proto ho tu všichni znali i na celé planetě. Já pro tuhle skvělou hvězdu složil básní celou 8. Na památku zpívávám Kája jako elegán.
0: Pane Miloslave, děkuji vám za vaše zastavení v dnešní noční lince i za ty verše, které jste nám přednesl. Tak já si myslím, že bychom si mohli Karla Gotta teď pustit, když jsme o něm mluvili. Co vy na to?
1: Určitě, já bych byl strašně rád.
0: Podařilo se mi během pár sekund najít hezkou písničku. Dáme si třeba tu, kterou zpívá s Lucí Bílou. Tak ať se nám to všem hezky poslouchá, si popřejme. Krásnou noc a loučíme se.
1: Moc děkuji všem, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott, Lucie Bílá, co sudičky přáli nám v noční lince Českého rozhlasu. Máme 11:30. Já se půjdu podívat na e-mail, jaké tam máme příspěvky. Téma je jasné splněné sny a vyjadřuje se k němu paní Maria z Krkonoš. Já jsem si celý život přála podívat se k moři. Pořád byly důležitější věci, děti, práce a pak zase peníze. Nakonec mě dcera vzala k mým 70 do Chorvatska. Když jsem poprvé stála na pláži a dívala se na moře, měla jsem slzy v očích. Byl to krásný pocit a dodnes na to vzpomínám. Paní Anna z Petřvaldu píše, já jsem si dlouhá léta přála najít svou spolužačku ze základní školy. Ztratili jsme na sebe kontakt a nevěděla jsem, kde žije. Před 2 lety mi ji pomohl najít vnuk přes internet. Dnes si spolu pravidelně telefonujeme a několikrát jsme se už setkali. Mám z toho velkou radost. A z Uherského Hradiště posílá vzkaz pan Jaroslav. Mým snem bylo naučit se hrát na harmoniku. Jako kluk jsem ji obdivoval, ale doma na ní nebyly peníze. K harmonice jsem se dostal až v důchodu. Občas si i dnes zahraju pro radost, v sobě nebo i sousedům. Člověk by neměl přestat snít ani ve vyšším věku. Děkujeme, pane Jaroslave, to je hezká tečka s vaším vzkazem. A teď si dáme hezkou písničku. Bude od Marty Kubišové a já doufám, že se brzy ozvete i vy další, naši posluchači, a to k tématu splněné sny. Pojďte nám zavolat, kdy se vám splnil váš tajný sen. Povídáme si právě o těch snech, které dozrávaly hodně dlouho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítejte. Každý člověk nosí v srdci něco, co by rád, kdyby se mu jednou splnilo. Nějaký tajný sen. Někdy k tomu vede dlouhá cesta a právě o těchto cestách si dnes v noci povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Teď je s námi pan Robert, na koho podle volba. Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer. Tady je pan Robert Olomouce, chci vám zaprvé poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost, s tím začnu. No a teď s těma snama, tak dva se mě splnili, jeden se nesplnil, tak kterýma mám začít, co se splnilo nebo nesplnilo?
0: Ideálně splnilo.
1: Tak ten první, co se splnil, chtěl jsem se projet na těžké motorce a to bylo u obi, už je to hodně let zpátky a měli tam motorkáři sraz. A když se člověk s někým domluvil, tak ho vzal jako spolujezdce, takže to bylo perfektní, protože Borec mě vzal a jezdili jsme spolu po parkovišti a to teda byla pecko. Takže to byl první sen, který se mě splnil. No a pak jsem měl druhý sen a ten se taky splnil. Chtěl jsem mít prima holku a měl jsem pár náhodných známostí, to nebylo ono. Ale pak jsem se oženil a s manželkou jsme byli celkem 22 let. Dva roky jsme spolu chodili, 20 let manželi, teď už jsou teda 3 roky vdovec. Ale těžko se začíná od začátku, našel jsem si kamarádku a uvidíme, jestli bude vážný stav nebo ne. Ze 49 se těžko začíná, takže ten druhý sen se mě taky splnil. Měl jsem prima holku, spal jsem jim v náruči, bylo nám spolu moc prima.
0: Dobře.
1: Takže to byly dva, co se splnili.
0: A ten nesplněný?
1: No, ten nesplněný, tak to jsme plánovali ze ženou, jenomže už se to neuskutečnilo. Já jsem se strašně se chci projet na dvojkole. A moje žena kdysi jela na dvojkole. Aha. Ona mě řekla, ochu, abych tě nepustila za řidička, protože to je složitý. Jelikož je dlouhý a musí se do zatáček všelijak nadjíždět. A nevím, jestli je v Olomouci půjčovna dvojkol, nebo jestli někde nějaká taková možnost. A stejně by si netroufla řídit. Musel by se mnou někde, někdo, kdo by řídil. A teprve, až by jsem se to perfektně uměl, tak bych to možná zkusil sám. Jako jet na dvojkole. Jako strašně bych to chtěl, ale nevím za jaký konec to vzít, aby se to splnilo. Ale modlím se za to, ale protože jsou věřící, tak já se vždycky za všechno modlím. No. Tak třeba byste mě mohla poradit, jestli víte o nějaké půjčovně dvojko, jestli v Olomouci nějaká je, nevím.
0: Neznám, ale na internetu určitě najdete, Roberte. Tak když to bude dvojkolo, s kým vyrazíte?
1: No možná s někým, kdo mě to naučí. No, možná, jo, to, jestli to bude na dopravním hřišti, tak to je jedno, jestli to bude instruktor nebo instruktorka, ale chtěl bych si to jenom prostě vyzkoušet.
0: Dobře, no tak já myslím, že to je sen poměrně reálný, že by se dal naplnit. Tak my vám budeme držet pěstě, aby to tak bylo, vám se sny plní, jak jste o tom vyprávěl. Tak vám přejeme krásnou noc a posíláme písničku od Miroslava
1: Špírky. Na závěr, jestli můžu jenom krátce, chtěl bych pozdravit Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, všechny, co jim hraju vždycky, no a vám taky nechám zahrát, tak se dovolám do písniček na přání. A taky chci poděkovat za nádhernou knižku o přírodě. To je úplně perfektní, to jsem vyhrál.
0: Předpokládám na stanici Olomouc. Tak Roberte, děkujeme a loučíme se.
1: Jo, nashledanou, děkujem.
0: Vlasta z Prahy píše na web. Dobrý večer, je mi 81 a píši poprvé. Dnešní téma je tak pěkné, že jsem neodolala a musím napsat. Prožila jsem krásné dětství na malém sídlišti na okraji Ostravy. Televize ani počítače ještě nebyly, takže jsme přišli ze školy a byli jsme až do večera venku. Dnešní děti už to tak nemají. My jsme jezdívali po okolí na kolech, hrávali jsme výbíjenou, kterou jsme hráli na silnicích, kde jsme si nalajnovali hřiště. Tehdy ještě nebylo tolik aut, takže jsme si mohli hrát, kde jsme chtěli. V létě jsme se koupali v potoku, v zimě jsme na potoku bruslili, když led začal roztávat. Pak jsme ho rozbili a velké kry, na těch jsme plavali. Někdy jsme v létě v potoce chytali ryby, raky ze dvou cihel a starého plechu jsme si udělali ohniště a na něm ve velké plechovce od zavináčů ve vodě z potoka jsme si ty raky uvařili a potom je snědli. Je to nesplněný sen, aby se to dětství vrátilo? No, tak Vlastičko, ano, myslím si, že toto je sen, který by si přál každý z nás, abychom se mohli alespoň třeba na jeden den vrátit do dětství. Myslím si, že to máme společné i to, že se nám to nesplní. Teď je tady Miroslav Žbirka. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková. Volejte noční linku.

0: Miroslav Žberka až do posledních tónů ve vysílání Českého rozhlasu. Za 13 minut je tady půlnoc, právě teď paní Vlasta z Ústí nad Labem. Krásnou noc přejeme.
1: Já přeju taky krásnou noc a já bych chtěla říct o jednom nesplněném snu.
0: Dobře, takže posluchačům můžeme připomenout téma splněné sny, ale určitě můžeme mluvit i o těch nesplněných.
1: Tak já jsem se spletla, tak já myslela, že ve nesplněných.
0: Vlastičko, klidně začněte nesplněným a potom třeba najdeme i něco, co se vám třeba po dlouhých letech splnilo, co jste si přála.
1: No, tak nesplněný je, že když jsme byli v Chorvatsku Baška vodě a já jsem si pořád přála, že bychom tam ještě jednou jeli, protože tam byla loď, která jezdila podle břehu a vedle té lodě jezdili kola. No a tak jsem si myslela, že bychom tam takhle strávili jedno odpoledne. No takže do té Baška vody jsme pak už po druhý nikdy nejeli.
0: Aha. A teď nějaký splněný sen najdeme?
1: No, takhle. Splněný sen bylo narození mýho syna. Narodil se 9 měsíců po svatební noci.
0: Aha.
1: No a teda takhle. Všichni ho chválí, je to docela vážený lékař, tak jsem na něj pyšná.
0: Tomu rozumíme, asi určitě právem. Vlasti, tak je teď nějaký sen, nemusí to být nějaký velký, ale jenom nějaké drobné přání, které máte do následujícího období. Je něco takového?
1: No tak jako drobné přání už asi nebude, protože já už jsem nechodící, jo. Chodím jako o chodítku a myslím si, že jako už se mi nepodaří jako zlepšit tenhle ten stav, že bych jako líp chodila, no.
0: No tak drobný sen může být i to, že se třeba přejete, aby vás po dlouhé době někdo navštívil.
1: No tak to jo, to by mohl být.
0: Nebo abyste třeba po dlouhé době potkala někoho, koho jste dlouho neviděla.
1: No.
0: No možná, kdybyste měla chvilku no, tady, na přemýšlení, tak byste na někoho přišla, vidíte.
1: Já tady v domově potkala svoji spolužačku z 8. třídy, jo. Ale jako, jak bych to řekla, nemá moc zájem se mnou kamarádit.
0: Aha, no tak možná, že k sobě postupně cestu najdete a třeba společně zavzpomínáte. No jinak věnujte svoji pozornost těm, které máte blízko a kteří jsou za to rádi.
1: No,
0: já jsem ráda, že jste teď s náma vysílala, Vlastičko, bylo to milé.
1: No a ještě vám řeknu, že ten syn má jako dojčata, jo. Těm bude 21 a ty oba studují Praze na vysoké škole.
0: Tak to se máte, že máte. Ať se vám daří, Vlastičko, pojďme si poslechnout kapelu Queen, ano?
1: Ano, budou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Už za 2,5 minuty je tady půlnoc, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u tématu zůstaneme i po půlnoci. Mluvíme o splněných snech. Možná i vy máte doma fotografii, suvenýr nebo vzpomínku, která vám takový splněný sen připomíná. Pojďte nám ten poklad popsat. Mluvíme o vzpomínkách na ty nejkrásnější zážitky. A je s námi paní Veronika, vítejte.
1: Krásnou noc. Přeji všem posluchačům a vám. A ráda bych vám jenom o těch svých splněných snech. Tak já jsem od mládí dělala lehkou atletiku. Takže mým největším jsem chtěla vyhrát olympijské hry. Měla jsem to vypočítaný, to mě bylo 17, někde na Atlantu a bylo by to v jehu na 100 metrů nebo v hale na 60, to by bylo 60 metrů v hale, to by bylo jakoby snadnější, těch 100 metrů to už no a skákala jsem do dálky a tak jsem měla takový sen, chtěla jsem přeskočit 5 metrů a to by bylo nějakých 14 let a vlastně já jsem od těch 12 chodila na atletiku trénovat, to jsme trénovali 5x týdně, fakt jsme běhali v sobotu, jsme běhali fartleky a tak. A dokonce jsem potkávala na malém stadionu na Strahově pana Alfreda Strejčka, protože mým idolem byla Jarmila Nigrinová, to byla krásná paní a takže vlastně to, oni se potom vzali, takže no a já jsem chtěla teda skočit, aspoň měla jsem ten sen, chtěla jsem skočit přes těch 5 metrů. A to se mi tedy podařilo. Já měla a celého naší skupiny tréninkových, kdy jsme prostě měli ty tréninky skoro každý den v tom týdnu. Takže to se mi podařilo na ulici asi 14 letech jsem těch 5 metrů skočila jsem 500 metrů teda 501 cm a měla jsem hroznou radost, no a jako, a potom, protože jsem měla takový už vybroušený ten skok, už se mi to nikdy víc nepovedlo, ale byla jsem za to šťastná, mě ta atletika hrozně bavila, prostě a potom jsme byli na mistrovství České republiky družstev, jako družstev. A bylo to v Jablonci. A protože zrovna to je zajímavé, zrovna se mi dostal oštěp do ruky. To jsem už možná říkala, ale to nevadí. Neruším, nebo můžu...
0: Pokračujte.
1: Takže tam jsem dostala oštěv a tam jsem neskákala dáku. Tam byla jedna moje kamarádka, ta mě začala dohánět a potom skočila ještě 560, to byla ještě menší než já a ta skočila 568 nebo předtím potom. Ale já jsem teda dostala ten oštěv a protože jsem už pak předtím ho trénovala, tak to bylo zajímavé, tak vzhledem k tomu, že jsem to vůbec neměla natrénováno, tak jsem přehodila. Teda, no skončila jsem třetí, hodila jsem 30 metrů 80 cm a skoro celý závod jsem vedla. Vlastně teda ještě šestým, třetím, pátým, šestým pokusem přehodili, ale skončila jsem třetí. A my jsme prostě uteklo nám to asi o 10 bodů dostat se na mistrovství Československa družstev a bylo nám to hrozně líto, protože to bylo opravdu vofous, tak jsme se tam nedostali, ale jako byla jsem hrozně jako šťastná, že jsem tomu družstvu mohla pomoct a že jsme si to jakoby užili, bylo to takový prýma. Takže nesplněným snem mi tedy byly, že jsem chtěla mít miminko a chtěla jsem ho chtěli jsme ho, chtěla jsem mít plánované rodičovství. A prostě můj muž prostě byl tak... No, se to nepovedlo, takže to byl takový můj... Ale mám děti hrozně ráda s nima hraju a já nevím, prostě mám děti, mám k ním takový, až bych řekla možná, mateřský vztah i víc než některý maminky, no.
0: Mm-hmm. Tak no, to je určitě osobně a citlivý příběh. Ano, jsou sny, které se splní, i takové, které nám život z různých důvodů nesplní, ale i to k životu patří. A vy tady kolem sebe máte nějaké dětičky, jestli jsem pochopila, když k ním máte takový vztah, takže možná vaše rodina, sousedi a kamarádi, takže jste si nějaké takové polo adoptovala. A ještě o nějakých snech budeme vyprávět?
1: Jaruško, já už mě nic, ale jo, ještě bych mohla říct, že jsem, ještě jsem chtěla říct, že jsem ještě chytala pstruhy do ruky, to bylo zajímavé. Vždycky, když jsme splněný, to byl taky splněný sny. Když jsme s maminkou a s tátou jezdili a bráchou, jezdili s Trabantem po vlastech českých, tak jsem chytala pstruhy a vždycky, když jsme zastavili, když jsem už jsem byla v potoce a chytala jsem raky. A to je taky zajímavé, musím říct, maminka jednou jsem chytila nějakého raka, maminka ho on má na zadečku takových pět šupinek a ta uprostřed pět, jsou dvě a ta uprostřed se vytrhne a to toho raka zabije. A potom jako maminka ho uvařila. Ale to bylo tak výborný, to bylo, a on byl celý červený a to bylo tak výborný a mě to trápilo, že to raka jakoby, ale jakoby je to zajímavý, ale ty pstruhy, ty mě bavily. Pstruhy jsem ani jednoho nezabila, ty jsem všechny pustila a bylo to prostě, to mě hrozně bavilo. To jsem byla nadšená.
0: Veronika, to já si taky pamatuju. Dělali jsme to samé, hezky vždycky pod břeh strčit ruce a potom čekat a v pravý čas chytnout pstruha a potom opět na ohni. Děkuju. To je teda sen, který se vám splnil, poměrně často se asi plnil. Jsem ráda, že jste teď s náma vysílala v noční lince. Pojďme si poslechnout píseň od Jakuba Smolíka. Ano, s tou se přesuneme do druhé části dnešní noční linky. Už máme 5 minut po půlnoci.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, my vstupujeme do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o splněných snech a přáních, na které jsme někdy čekali dlouhé roky. A jak už jsme slyšeli od našich posluchačů, někdy stačí malá věc, jindy je to sen na celý život. Možná i vy máte svůj příběh. Co jste si dlouho přáli a nakonec se vám to splnilo? Jaký byl ten okamžik? A změnilo vám splnění snu nějak život? Zavolejte nám do vysílání 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz anebo přímo na stránky Noční linky rozhlas.cz/linka. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na další noční povídání s vámi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stanislav Hložek je před námi. Bude zpívat píseň Taková je láska má, ale ještě předtím uvítám návštěvu z Malanovic u Zlína. Prosím, představte se, dobrý večer.
1: Jmenuji se Josef Vajse z Malanovic u Zlína.
0: Josefe, dnešní téma jsou splněné sny, tak povídejte, co ano. K tomu máte.
1: Já znova to opakuju, už ty starší sny si nespomínám, ale že dneska jsem prožil několik snů, které si splnili. Takže říkám, chtěl jsem potkat pana prezidenta na filmovacího, což se mi podařilo v parku ve Zlíně.
0: Tam už jsme mluvili dnes.
1: Pak jsem si chtěl koupit plyšáky, koupil jsem si plyšáky, můj taky sen a pod hlavou to budu mít, ty plyšáky. Pak jsem měl sen nebo přání nebýt dneska večer sám. A na diskotéce festivalové jsem potkal velice charismatické stvoření, jmenovala se paní Jitka a celou diskotéku jsme si propovídali, takže to bylo velmi příjemné. Potom jsem měl přání v minulosti před 14 dny být na koncertě skupiny Panoptiko. Doporučuji si to vyjutubkovat. Panoptiko je to velice zajímavá skupina. A vystupovali ve Vizovicích až je Leoše Mareše jsem tam zastíhal. Takže toto by bylo... To ještě od dřívější přání jsem si vzpomněl, že jsem si přál, aby se vnuk narodil ve stejný den jak dcera, jeho matka. A promodlil jsem to a podařilo se mi to teda, že mají narození 12. června oba dva ve stejný den. A poslední přání, aby děti byly ukotveny v katolické církvi nebo sem a chodí do kostela, je to v pořádku, takže to je taky můj velký splněný sen. A dneska jsem potkal vašeho Pavla a máte velice...
0: Ano, teď, víte co, to je velmi vtipné, protože teď to znělo, jako byste potkal toho pana prezidenta, předtím jste začal a teď mluvíte o Pavlovi. To je hezké slyšet, že se vám plní sny v podstatě na počkání, dneska to byly asi tři, tak to je hezký pohled na život, že si člověk má užívat i těch drobných okamžiků a vážit se těch malých splněných snů, protože díky nim si pak uvědomí, kolik dobrých věcí ho potkalo. Tak já děkuju, že jste teď s náma vysílal noční linku. Telefonní číslo si můžete uložit, ozvěte se zase příště, až bude prostor.
1: Skutečné.
0: Ano?
1: Dobře.
0: Naslyšenou.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc.
0: To je hezké. Když člověk řekne, že se mu plní sny, tak to je vlastně věta, která znamená, že člověk nepřestává mít přání, neustále se

0: těší na nové věci, což je možná recept na to, jak si udržet radost ze života.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásnou noc. Někdy stačí jediný den, aby se splnilo něco, na co jsme čekali polovinu života. Dnes nás zajímají v noční lince Českého rozhlasu právě tyto příběhy velkého i drobného štěstí. Je s námi paní Maria, která volá ze Slovenska. Vítejte.
1: Děkujem. Tak, povídejte. Já vám chci povedat, že tak jak ten pán ze začátku, který volal, že chcel do Talianska, tak a já jsem mala strašnou túhu do Talianska jíst. A se mi to podarilo.
0: Nádhera, takže to... vidět moře bylo to hlavní.
1: No víte co, já jsem tam potom už chodila, nebo já jsem robila na železnici a já jsem tam už potom chodila hocikedy.
0: Do Itálie?
1: Áno.
0: No,
1: já jsem tam
0: to
1: měla totiž strýca. Já jsem tam měla totiž strýca v Taliansku. On tam bol kňaz.
0: Aha.
1: A on tam utekel jako po vojně hned a tam studoval za kňaza. A on tam potom bol jako ten kňaz, ale my jsme tam nesmeli jít. Jako jeho rodina.
0: Aha.
1: A jedině na devizový prísup.
0: Rozumím.
1: A ten devizový prísup nám nechceli dát, preto lebo on jako tam utekel, on tam ušel.
0: Ano, rozumíme.
1: No a tak potom po prevrate, jak se prevratilo, tak potom jsme tam mohli chodit. A v 68. roku jsme tam mali, já jsem ještě tedy chodila na učňovku a zajedno jsem nemala ani peniaze, ani teda jakože sami tam nechcelo, bo ještě jsem neměla, nebyla tak stará, aby jsem tam mohla sama jít. No a sestra tam byla, ta tam jako, no já jsem jí tak záviděla. No a potom teda sa mi to pošťastilo, bola som tam aj ja, ale už som tam potom chodívala aj niekedy aj za týždeň som tam išla.
0: To zní velmi dobře. To si teda neumím představit, že bych kdykoliv takto se zajela do Itálie. To jste měla krásné zážitky. Tak to byly ty splněné sny, podívat se do Itálie, čekat na to otevření hranic, to muselo být neuvěřitelné.
1: Já jsem ani nejde tak jako se do Itálie, ale já jsem jako za tím strýckem toužila jít.
0: Rozumíme. A dál, Mário, najdeme ještě nějaký sen? Který byl splněn.
1: No, víte, co se těch snů bylo všelijakých takých dost, ale některé se splnili, některé se nesplnili. Víte, odešel ode mě muž, strašně jsem toužil, aby se vrátil na zpátky, ale to se mi nepodarilo.
0: Mm-hmm. Mário, tak i to jsou ty těžké životní zkoušky.
1: No, tak musíte to brát tak, jak to je. Teda, ale toto bol taký najväčší, lebo on odešel, keď mal 3 roky, keď som mala ja 3 roky, ten strýko.
0: Ten strýc.
1: A ja som ho tak strašne chcela vidieť ešte.
0: A po kolika letech ste ho tedy potkala? Dokážete to v rýchlosti spočítať?
1: To bolo, on odešel v 50. roku, myslím. A ja som sa narodil v 47, tak som mala 3 roky, keď odešel. A on došel k nám, keď išiel ako prec. A on ale nezradil nám, že odchádza. No a zabúchal na okno, ja som sa zobudila, som bola malá, tedy trojročná. No a tata vyšli ven a oni sa vyprávali, ale ten tata nám nikdy nezradili, že ten strýček ako desú. Že utekli. Jemu jedinému, tému mojemu tatovi, to jedinému jemu povedali, že neodchádzajú.
0: Ano,
1: no a ten tata ich aj odvádzali, ale oni nechceli, lebo oni boli v tej vojne a tam oni boli strašné, ako v tej bitke veľké, aj konia im tam zabili. A oni povedali, že keď to prežijú, tú vojnu, takže pôjdu študovať za toho kňaza. No ale tuto to nebolo možné vtedy. Tu boli ako tí komunisti a to tedy ničili tých sestričky a tých kňazov a tak, takže oni odesli tej starinke, dali duchnu, ako duchny bola kedy, jak boli na postele, a dali tú duchnu a donesli taký igelit a tá starinka im zasývali tú duchnu do toho igelitu. A oni preplávali Moravu.
0: Mm-hmm.
1: No, a išli do Rakúska, tam mali sesternicu a tak u tej sesternici boli, lež zase mohli prejít do toho Talianska. A tam dvakrát sa vracali do toho Rakúska, co nemohli prejít, co tam by ich boli ako zadržali. Tak nemohli nejako, potom sa im to podarilo.
0: Mário, to by bylo už k inému tématu. Jsem ráda, že jste to zmínila, protože to k němu svým způsobem patřilo a ta láska, kterou jste ke svému strýci cítila, je neuvěřitelná a neobyčejná, když si pamatujete i ty okamžiky, když jste měla 3 roky a on odcházel. Tak jsem ráda, že jste o tom mluvila, protože to sem patří přímo k tématu. Je to nádherný splněný sen. Kéž by se jich v životě splnilo více, vidíte. Mějte se dobře, Mário, budeme se loučit. Ať se vám daří.
1: No, dobré, dobrou noc teda.
0: To byla paní Mária, trošku jsme přetáhli čas, ale my jsme si to chtěli doposlouchat. Tak doufám, že nám to odpustíte. No a teď si pustíme písničku z domoviny paní Márie i pro vás. Posíláme kapelu Elán, Že mi je luto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Vítám další milou návštěvu. Krásnou noc. Halo, halo. Pozdravte nás.
2: Olin tady, zdravím vás.
1: Olin z Kopřivnice. Srdečně vítejte, téma Splněné sny. Co k tomu máte?
2: Co k tomu mám? Já momentálně nejsem Kopřivnice, jsem vlázní Karlova Studánka.
1: Aha.
2: Tak na okraj.
1: Toho se
2: máte. Ale končí pomaličku. No tak vlázní se vždycky pro nějaký neduch, jak se říká, zdravotní, a to je jedno. V mým snu od malička to veznu. V době, když byl jako mezi náma klukama aktuální Vinetu, tak jsem měl veliké přání mít knížku o Vinetovi, Olže Trendovi a Poklad na Stříbrném jezeře. Tak jsem tak nějak tušil, že to asi dostanu na Vánoce. Našel jsem je a ještě než byly Vánoce, jsem to všechno přečetl. Takže to byl jsem splněný dřív, než jsem se k němu mohl dostat. Potom jako kluci na vesnici, na městečku, že Žeravice, musím jako, nechci to zazovat, chtěli mít holubí s klukama. Měli jsme takového pana ředitele ve škole, takový, on byl fakt dobrý, už to byl starší pán. Splnil nám sen, my jsme měli školu v takovém jakoby zámečku, protože tam u nás měli takové letní sídlo rod Petřevaldů, kteří sídlili na hradě Buchlov, ten byl nedaleko od nás, já nevím, 25 kilometrů. Takže na tom, na půdě tohoto zámečku jsme si udělali holubník, krásný, a pan ředitel nám dokonce dal peníze, dovezl nás do Uherského Brodu na burzu, kde jsme si nakoupili holuby a chovali jsme holuby. To bylo dětství. Myslím, že jsem se potkal s nějakýma kamarádama, kteří byli na Krétě, na ostrově Kréta, jako na Řeckém, a navštívili tam soutěsku Samara. No Samaria, tak správně. Samaria. Tak to jsem teda měl velikánské přání se tam dostat. Potom jsem se teda tam na tu Krétu dostal s kamarádama a navštívili jsme tu soutěžku. To je úžasná soutěžka, ona je nejdelší údajně v Evropě, má 16 kilometrů. To vás ráno přivezou na horní, jakoby řekl, před bránu, kde té soutězky, koupíte si lístek, dostanete, tam jsou tři útržky, jeden si utrhnou teď, na tom začátku, potom utrhnou na konci a vy musíte tu soutězku projít do 16. hodiny odpoledne, protože pak nasedáte na trek, který vás odváží k parkovišti, k autobusu, které vás dovezli tam nahoru. Ale v té soutězce je příroda taková, jaká byla kdysi na celé Krétě. Tu Krétu totiž, jak bych to řekl, slušně vydrancovali okolní státy, Turecko a tak dále, z Afriky tam jezdili pro dřevo, protože tam ta Kréta měla úžasnou tu přírodu. Oni to tak krásně vyplenili, vydrancovali, že tam opravdu zůstaly vlastně jenom ty olivovníky, kterých jsou tam velikánské plantáže. Ale ta pravá, jak bych to řekl, panenská příroda je právě v té soutěžce Samaria. Takže to jsem navštívil. Na tom ostrově potom je to jeskyně Diova, kde se narodil ten Bůh Dios. No potom, co bych ještě, Rodos. To je další ostrov, na který jsem se těšil kvůli výletu na ostrov Simi. Potom na údolí Motýlu. Údolí Motýlu je místo, kde se od května, myslím, do července přiletají tisícovky, a já bych řekl, že miliony motýlů, sedají tam na stromy a vy procházíte mezi nimi. To je prostě zážitek. U nás uvidíte motýla na pasece nebo na louce a myslíte si, co jste viděli, ale tam opravdu, kdo pojedete na ten Rodos, nezapomeňte se dostat do toho údolí motýlů. Na tom Rodosu ještě potom je klášter v oblacích, se tomu říká. Je to, jmenuje se to Campica. Tam ten klášter je vlastně klášterem splněných přání, protože tam jezdí lidé, kteří mají nějaké přání, ať už zdravotní, spousta maminek tam jezdí, protože nemůžou otěhotnět a tak dále. Ale podmínkou je, že oni přijedou na to parkoviště pod tím klášterem a k tomu klášteru bude na 150 schodů. A oni musí po kolenou vykráčet, prostě vystoupat po těch schodech. Na každém tom schodu se musí pomodlit a prostě tady toto oběť pro to svoje přání musí donést přímo až nahoru, do toho kláštera. Tam je taková, bych se řekl, modlitba, nebo jak bych to, no je to klášter. Tak tam nosí potom, a ve moc případech se vlastně jim to podařilo, že se jim narodili děti. Oni tam potom přinášejí.
1: Já vám chci říct, že se to perfektně poslouchá, vy jste dobrý vypravěč, ale ten čas trošku pokročil, tak kde bychom, prosím, mohli přejít k pointě.
2: No tak mé přání, které mám, se snažím vždycky nějakým způsobem splnit co nejrychleji, protože vím, že za chvilku bude další přání. Takže já jsem takovej čekatel na přání nebo na to splnění těch mých přání. No, velkým koníčkem samozřejmě ještě hraní. Tam pán říkal, že se učí hrát na harmoniku, já taky zkouším haligonku. No a jinak máme partiu krásnou muzikantů s kytarama, s banjama, s harmonikama, kde se scházíme pravidelně. Skoro každý týden, pátek a sobotu hrajeme. To je taky velikánské přání, aby nám to vydrželo co nejvíc. A teď já jsem v těch lázních, ještě maličkost. Byl jsem na potlachu v sobotu. Potlach to je setkání dramský osad a kamarádů Drambu. Bylo to tady nedaleko v Břidličné. Dramská osada zlomená podkova, tam měli slavnostní výroční oheň. U příležitosti 56. výročí založení této osady. 56 roku se tam ti chlapi schází. Takže to bylo velice krásné, mám to na fotce, nemám úžasné snímky. Potkal jsem se tam s kamarádama, se kterým právě někdy hráváme na Kletné. A ti tady byli překvapeni, co tam dělám. Jsem jim řekl, že jsem tady kousek vlázní, tak mě záviděli. Takže končím. Já vám děkuji za prostor.
1: Ale my děkujeme za návštěvu. Užívejte si toho klidu v lázních, té nádherné přírody kolem Karlovy studánky. Jste tam proto, abyste se teď nechal opečovávat, tak vám přeju, aby vám to přispělo k lepšímu zdraví. Mějte se dobře a loučíme se.
2: Moc krát vám děkuji za prostor, mějte se krásně.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, Láska je největší dar. Za minutu bude 3:15. Já vítám paní Janu, která volá z Jirkova. Krásnou noc i vám.
1: No, krásnou dobrou noc vám, paní Ruško, všem posluchačům.
0: Jaký dlouhý odkládaný sen se nakonec podařilo uskutečnit vám, paní Jano? Dnešní noc je o splněných přáních a radosti z nich.
1: Ano, tak ten sen se mi splnil loni, loňského léta konkrétně to bylo. A byl to sen obléct kroj a zúčastnit se některých krojovaných hodů, což se mi podařilo obojí. Měla jsem tu čest obléct židlochovický kroj a navštívit krojované hody v Žabticích. A určitě nebude vadit, když zmíním také pana posluchače Pavla, který tento sen se mnou absolvoval a rovněž oblékl kroj a rovněž se mnou navštívil krojované hody. A bylo to opravdu moc pěkné, moc jsem si to užila se vším všudy, krásnou moravskou hudbou i tancem. Všecko se nám to vydařilo, no. Moc ráda na to vzpomínám.
0: To je hezké. No a vy se znáte s panem Pavlem právě díky Duční lince, jestli se nepletu.
1: Tak, ano, ano.
0: Což
1: ano.
0: Znamená, že vlastně my jsme vám splnili ten sen.
1: Ano,
0: je to
1: ano.
0: Sice teda bráno hodně okliko.
1: Ano, určitě,
0: ale mám radost.
1: Samozřejmě.
0: A víte co, to
1: no.
0: Je moc hezký sen.
1: Že?
0: To se mi líbí. Máte spoustu foteček na památku, můžete se pochlubit známým?
1: Ano, mám.
0: Rodině.
1: Máme. Dala jsem si to já i pan Pavel na Facebook, ukazovali jsme to i přátelům z noční linky. Ještě bych zmínila taky pan František, posluchač, stálý, nás tam vlastně dovezl na ty krojované hody, tak tímto bych mu taky ráda poděkovala, že nám to takhle zprostředkoval pěkně, protože jinak bychom to měli o dost dražší tu cestu. Takže tady tím mu děkuju, no a ještě takovým mým velkým snem by jednou bylo vidět festival ve Strážnici, no, to je taky hodně velká paráda folklorní.
0: A to se taky splnilo?
1: Ne, to ještě ne, to právě je mým budoucím snem, to bych ráda, aby se splnilo, no.
0: Mhm. No, tak někdo sní o dalekých cestách, někde o kroji nebo návštěvě festivalu folklorního. To je samozřejmě naprosto v pořádku, že každý má tu svoji vlastní cestu. A ještě mi řekněte, pořád přemýšlím nad tím, proč ten kroj? Byla to nějaká rodinná tradice? Chtěla jste si zavzpomínat? Obdivovala jste ho od dětství? Nebo co to pro vás znamenalo?
1: No.
0: A co jste cítila, když jste si ho poprvé oblékla?
1: Dá se říct, že ano, protože babička pocházela ze Slovenska a v její mládí ještě v té době se tam nosily kroje, takže ta na to často vzpomínala, vypravovala mi o tom. No a tak nějak myslím, že ve mně vypěstovala takovou nějakou tu lásku k tomu kroji. No a samozřejmě, když jsem se oblékla ten kroj, tak to byla pro mě velká podsta, protože vlastně my, jak jsme dojeli tam na ty hody, tak i lidi k nám chodili, ptali se, odkud máme kroj, tak jsme říkali, že je to židlochovický polosváteční kroj a všem jsme to takhle vykládali a měli jsme z toho velkou radost, že můžeme takhle město Židlochovice reprezentovat. No, velká podsta to pro nás oba byla určitě.
0: To je... Jak ne, no. Vlastně to vypovídá o tom, že kroj není jenom kus oblečení, je to často symbol domova, tradice, vzpomínek. Tak já vám děkuju i za tuto připomínku. Mějte se
1: já
0: hezky,
1: taky.
0: Janí, loučíme se, děkujeme za návštěvu.
1: Naslyšeno zase někdy, Jaruško, dobrou noc.
0: Zkusíme stihnout ještě jeden telefonát, pojďte, ať jsme do jedné hotoví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvilečku bude jedna hodina, budeme přepojovat zlínské vysílání do Prahy, ale ještě stihneme jeden telefonát. Já jsem zvědavá, kdo s ním přijde. Krásnou noc.
1: Moment.
0: Je to paní Anička z Miroslavy, která si s námi bude povídat na téma splněné přání. Dnešní noční linka je totiž o radosti z toho, že některé sny skutečně stojí za to čekání. Tak paní Aničko, máte slovo jako poslední dnes.
1: Chtěla říct jeden takový případ nebo příběh, který se mi splnil. Máme syna, který je už dávno dospělý, ale on jako dítě byl vždycky, když se ho někdo zeptal, kam, co bude, k čím bude a co bude pracovat, tak říkával, ještě neuměl mluvit, že on bude jako doktor Wagner lovit v Africe žirafy. A musím vám říct, že tu práci dělá. Ano, on pracuje ve dvoře Králové, má na starosti, teď momentálně má šelmy na starosti a dělá tam zoologa a je členem mezinárodní knihy, plemenné knihy. Takže má docela vysoké postavení a pracuje tam. On tam šel pracovat, co by student zmaturoval na gymnáziu a pak se dostal na vysokou školu a tam si 2 roky udělal a pak šel dělat krmiče a staral se o zvířátka. No a po nějakých letech si šel školu dodělat. Takže jemu se sen splnil a on je takový, opravdu si ho tam lidé váží a je tam taková, bych řekla, stálice a pracuje tam už více jak 40 roků.
0: Teda, Aničko, tomu se říká nádherný splněný sen a je to v podstatě sen, který se sice splnil mu, ale je to takový splněný sen pro celou rodinu, protože vy jste s ním ten sen žila celý život.
1: Ano. Ale přitom doma jsme zvířata měli jenom ty obyčejný.
0: No a jak na to teda přišel?
1: On šel dál a chtěl africky. Takže tam našel si i ženu, která je do toho taky zapálená a jsou to dva ním rodi, jak já jim říkám. Ale on by zvíře nezabil, zvíře neulovil, on o zvířatech ví hodně. On jezdí i po mezinárodních konferencích o zvířatech, rozváží potom zvířata taky po Evropě a do Afriky a prostě se tomu věnuje. A je to jeho splněný sen.
0: To je nádhera, krása.
1: Já jsem chtěla být optičkou, ale to se mi nesplnilo. Protože jsem měla brzo 2 děti, tak se mi to nesplnilo. Takže to by byl takový můj to, ale jemu jsem to ze srdce, z velikého srdce jsem mu to přála a jsem na to pyšná, jsem na to hrdá, že šel za svým cílem a udělal si práci, vybral si práci takovou, která se mu líbí a kterou dělá a je spokojený.
0: A hlavně Aničko, samozřejmě i vy na to máte velkou zásluhu, protože jste ho v tom snu podporovala s vaší rodinou. Tak děkuji za vaši návštěvu, opatrujte se, přejeme krásnou noc a krásné ráno.
1: Děkuji, já taky děkuji a všichni zdravím, mějte se, dobrou noc.
0: Naše dnešní noční linka se chýlí ke konci. Povídali jsme si o splněných snech, o přáních, která si musela na svůj čas počkat, ale také o těch, která se splnila nečekaně a třeba i docela obyčejně. Děkuji všem, kteří jste zavolali, napsali nebo s námi jenom vzpomínali při poslechu. Vaše příběhy ukázaly, že sny nemají věkovou hranici a že nikdy není pozdě udělat krok k tomu, po čem člověk touží. Loučím se a těším na příště. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: Cože nevíte, jak se dělá pohádka? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se přecedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a mamínčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchali na slovo a houkali mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat? To nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakař, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží. Čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půly zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, vidíte? Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to?

že mi rostou zase parohy a ne klobouček. Snad to bude tím, že bylo zatím hřípků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí. Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku a svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvínka a Máničku napsal rozvarné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati.
4: Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
4: Máme, pane Spejble.
3: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
3: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
3: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
4: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
3: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk. To bude petarda až
2: ti poskočí hlava. Zamknul si pořádně?
3: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
3: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
3: Nemám, tati.
2: Jarnajs, aspoň si do té kapsy sáhni.
3: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
3: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
3: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
4: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně. Ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
3: Kotrmelec.
2: Krmelec.
3: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
3: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
3: Cože?
2: Zásyp.
4: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp, jako dětský pudr.
3: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní, proto je to zásyp.
4: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
3: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
3: Nikdy?
2: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
4: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
3: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
3: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
4: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
3: No a co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec, že ano? A v krmelci seno.
4: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
3: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
3: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
3: Tak to, čtyřnohý bažant.
4: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
3: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
3: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
4: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tady hele, na pařic to polož, na palec, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
4: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
4: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
3: Hrmajster, ten je těžký.
2: Jaký pak těžký? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžký. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžký.
4: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
3: Kde je Pila?
2: No jo.
3: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a Pila se teď nechala doma.
3: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
4: Já vám pro Pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
3: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kdyby ses zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
3: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
4: Naschledanou, pane Spejble.
3: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
4: To má pan Spejble smůlu.
3: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
4: Představ si, Hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s Pilou naspátek.
3: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
4: Jak to?
3: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
4: Nevím.
3: A špačci, a čápy, a kukačky.
4: A jeleni?
3: Jeleni neletěj nikam. Co pak jeleni lítají?
4: Ale to já vím, že chodí.
3: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
4: A neodejdou do teplých krajin.
3: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
4: Já jsem si myslela, že je jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
3: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš? Když přijde podzim, že ano, když zežloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš, a narostou zimní chlupy. To nevíš?
4: Nevím.
3: Tak si to pamatuj.
4: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
3: Šmanko, to ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
4: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
3: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
4: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, Hurvínku?
3: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
4: A proč?
3: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
4: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
3: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbat, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. To by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
4: Místo lavic byste měli postýlky, vy?
3: No, místo tabule pařez.
4: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
3: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
4: Podívej se, pan Spejble už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
3: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
4: Jak to?
3: Ten je našňupnutý. To já na něm poznám na dálku.
4: A proč by se šňupal, Urvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
3: Je. Člobrdo, ten krouti ošklivé oči má, ten má špatnou náladu.
4: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý.
4: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
3: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, víš?
2: Bojeď bych nebyl. S tebou si tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
3: Jak to, tati, vždyť?
2: No, pro co jsem šel?
3: Pro pilu.
2: No a mám pilu?
3: Nemáš, proč si nepřines, tati?
4: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
2: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
3: Ne.
2: Tak hádej.
3: Se dám podat.
2: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
4: Proč ne, pane Spejble?
2: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
3: Kdyby jsi zbyl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tatí.
2: To si musím o všechno říkat?
3: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
2: Všecko musím nosit v hlavě já?
3: Řekni, tatí, nenosíš nic, tak...
2: Tak.
4: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
2: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
4: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
2: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
3: Kam sem?
2: No sem.
3: Kam tam?
2: No domů pro pilu.
4: Však to zítra uděláme, pane Spejble. Já vám pomůžu.
2: No jo, ale mohlo to být už dneska.
3: To neva, tatí. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude pete!

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší, ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med, zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést, to všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Ti se mají, ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí. Ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený a proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy a těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypuje popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenomže nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic.
3: To jsem dopad, jak hoplovic kotě,
1: litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum! Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky na klest, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu. Stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím. Napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla, ale když si přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.